0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc,

pořadu Na cestě vrátíme už po osmé na loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

mizí prosté sdělení, každý vynáší hned soud, pomluvy se kryjí za názor. Neumíme naslouchat, chcem jenom někam plout.

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě a domluvili jsme se právě v Mohelnickém.

0: Děkujeme. Ahoj.
1: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
2: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti. Šláp se mezi hudebníky,

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad. Vyprávěl o noci stříbřitě šedé, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V sobotním dopoledni na obou scénách. Ta velká se nachází v Mohelnických sadech a tady se, než se přesuneme na Morava scénu, ještě rozloučíme s cymbál klasikem. A bude to skladba Přátelé moji milí.
1: Přátelé moji milí, snad jsme se nestratili. Snad jsme se nestratili. Přátelé moji milí, kdo ví, kdy najdem chvíli správnou k dalšímu setkání. Všechno je najednou tak dávno a nejsme k sehnání. Vnoření do starostí, žijem jen budoucností.

0: do nebe zahledění,
1: do nebe zahledění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: do nebe zahledění.

Morava Scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu 3 dívek a jednoho chlapce z Mohelnické školy vodní, která je líhní mladých muzikantů.

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční jamování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku.

0: A už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v 8. pokračování poslechu záznamu z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty, tak ti zase rozestelu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano. Houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysí na ní kulisy. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo? A má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divadle. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkám, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrehu spadnu a teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takový strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašný.
5: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo? A on
0: není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale
0: podat.
1: On to vypráví tím způsobem, ano. Protože výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel, třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo? To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč a to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidente jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
2: Zatím družstvo nejsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nemám tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představuji toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono se musí s ním splynout. Že? A když chytíte jakoby protirytmus, jo? Takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne. Jo? Co krok, to kop. Jo? A takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů
0: no a v roli
1: neženu,
0: třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju a pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo,
0: vzepřu se
1: a prostě přešvihnu, že jako takovýma nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku nebo co to dělají ty gymnasti nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, že je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spad kolikrát spad.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: jo? Já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. To právě, tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 90 011 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás. Hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: A zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čí já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Nemá je zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijede zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Úplně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirku, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, tak je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fot, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pouzrukávají.
1: No.
3: Jo. To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale Ale Bolek je prostě strašně vtipnej sám o sobě, jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
3: No, to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: Funguje to pořád.
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne, to ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že? Tedy my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
3: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to hrajou. Se učí na škole už takhle?
3: No, já jsem to učil a možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: No, tak zase můžu vybrat, to mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Že? A už se to koná.
1: No,
2: že?
1: Říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry, a ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů, určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc. Jo? A nebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahej pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je. No, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no. No, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte. No. Se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Tak vy nejste, vy jste, jež. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je. Ježkovi oči. No jo. No, to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No, to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Helejte.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát,
1: vím,
2: nebo
1: ale
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že dvakrát. A Vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a

0: jestli já umím vykládat fory, nebo vy, tak není vtipný, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
0: No. Jo. Ale zatím se nevozvala, já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak
1: zdali vtipná natolik, že by dali hlas i posluchači dnes.
0: Sválně, bude po druhý, že jo.
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
0: No, tak teď je to... Tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
0: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
0: viseli ve výstavní síni. Jo. Mm-hmm. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A aby nezaklepal tady.
0: V Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
0: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
0: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akroubu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel takový malý pejsek a pobíhal, dělal takový věc, a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
0: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
0: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to cirkus bude, to je ten film jo, z 50. let.
1: A říká,
0: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
0: No a hned jsme si povídali, říkám, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
0: Jo, skupina Mistrál, artistická skupina Mistrál je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
0: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
0: Jo, ne,
1: to ne.
0: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Jo. Moderní ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
0: rádi
1: udržet tradice?
0: Ten, ne, to nevím, ale... Ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvák, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: A
0: protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, protože my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní byl nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro
1: a
0: my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím.

0: A on říkal, pojďte se tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, protože prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě, ano. A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě.
0: A ona taky,
1: přijde.
0: Ona by mohla být na důchod. Jo.
1: Ale nechce.
0: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí prostě taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, ano. Byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že to jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
0: tak
1: se dostat.
0: Zase i jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři, zápisky Švílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: Aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, jasně.
4: A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako i úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuju.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No
5: jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohout, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohout. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v Bejku. Čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničku.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. V Ostravě startuje série akcí pro rodiny s dětmi. Bude zataženo zpočátku s deštěm a teploty do 16 stupňů. Hezké páteční ráno vám přeje Tereza Hájková. Státní organizace CERMAT dnes zveřejní výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. V prvním kole se letos hlásilo více než 156 tisíc zájemců o studium. Neúspěšní uchazeči budou moct využít možnost druhého kola přijímacího řízení. Žáci se dozví, jestli byli přijatí podle čísla, které dostali v elektronickém systému DIPSY anebo přímo od škol. Vysvětluje Tomáš Hlaváč, předseda Asociace středních průmyslových škol.
2: Pro nás je závazný ten náš systém informační. To znamená, my jsme zodpovědní za to zveřejnění toho výsledku, který sobě zahrnuje jak tu státní část, tu společnou, tak případně ty školní kritéria a parametry.
0: Policisté v podvečer zadrželi ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo zjistit informace o místě, kde by se vzácná relikvie měla nacházet. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Lebku vyšetřovatelé nemají, ví ale s vysokou pravděpodobností, kde se nachází. Další podrobnosti teprve zveřejní. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. V Českém Těšíně připravuje kulturní středisko provizorní promítací sál. Má sloužit jako náhrada za loni uzavřené kino Centrál. Nová scéna se jmenuje Náboj. Fungovat totiž bude v budově bývalé střelnice. V sále se budou střídat projekce s dalšími akcemi. A tak tam bude netradiční sezení, říká ředitelka střediska Sabina Štiller.
3: Kino bude koncipované jakoby na 50 míst. Část toho budou křesla, část toho budou ty sedací vaky, část z toho budou takové speciální křesla. Bude to zážitkové sezení, dalo by se říct, některá křesla i budou mít houpací nožičky.
0: Až do konce června můžou Ostravané s dětmi navštívit některou z více než 160 akcí pod hlavičkou Dny fajné rodiny. Do 7. ročníku rodinného festivalu se zapojilo 60 neziskových organizací a taky komunitní, kulturní a sportovní kluby. Většina akcí je dostupná bezplatně anebo za symbolické vstupné.
4: Dny fajné rodiny dnes zahajuje zahradní díl na Veslezské Ostravě, pohybové divadlo v centru a rodinný minifestival na výstavišti. Návštěvníci akcí můžou celý měsíc sbírat razítka a pak se zapojit do soutěže o ceny. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, které budou odpoledne ustávat. K večeru má taky přechodně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia. Na horách naměříte 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 65. kilometru na trase Český Těšín Rybí srazilo nákladní auto Srnu, dejte tam pozor. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme 4 minuty po 5, to, co posloucháte, je vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Začíná dnešní už 15. květnové dobré ráno. Zprávy má na starosti Tereza Hájková a od moderátorského mikrofonu vám i přesto trochu uplakané počasí přeje příjemný den Petr Soukup.

0: Voláme Petr, spálený 5 hodin a 11 minut. Lékaři v Ostravě kontrolovali lidem znaménka. Dermatologové se celý čtvrtek nezastavili a mezi stovkami příchozích narazili i na desítky rizikových nálezů. Trpělivost v několika hodinových frontách se tak mnoha lidem pravděpodobně vyplatila. Reportáž ze stanu proti melanomu vám nabídneme krátce před 17:30. Teď je tady kalendárium, čili souhrn historických událostí, které se týkají dnešního data 15. května.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
4: maršál Malinovský,
3: ruský námořní inženýr.
5: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
3: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
6: Čemodán?
5: Jo, čemodán.
3: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
5: Dřív než si pro nás přijde zubata.
3: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
7: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
3: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
5: Ve sněmovně je bordel.
3: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký

0: počasí.
1: Mám pro vás informace o počasí, ještě než se dostaneme k předpovědi, pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Většinou je všude zataženo se slabým deštěm, co se teplot týče. V Karviné teď naměříte necelých 12 stupňů Celsia. Frenštát pod Droštěm hlásí 9 na teploměru. Předpověď na pátek říká, že bude zataženo na většině území, počítejme s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne by pak měly ustávat a bude také k večeru ubývat oblačnosti. Teploty je podobné těm včerejším, do 16 stupňů, na horách naměříte okolo 9.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 21 minut poslouchali jsme skupinu Opět a Radeček. Lékaři v Ostravě vyšetřili znaménka stovkám lidí ve čtvrtek. V Avion Shopping Parku totiž fungoval stan proti melanomu. Dermatologové objevili desítky rizikových znamének. Někteří zájemci si museli kvůli vyšetření vystát i několika hodinovou frontu.
1: Já už jsem jednou na jedné operaci byla na melanomy a mám podezření, že se mi to vrátilo.
2: Paní Dana oddalovala vyšetření, jak jen to šlo, ale kvůli sílícímu sluníčku nakonec za dermatologem vyrazila.
1: Teďka to počasí mi moc nepřeje a všechno se to jako obnovuje zase.
2: Je z Ostravy stejně jako pan Josef.
3: Mám podezření, bohužel asi je to rodové, podívat, že otec měl hodně na vyrůstku na zádech, mém věku teda. Takže prevence, si myslím, je na místě.
2: Před stanem se tvoří fronta několika desítek lidí. Lékaři tady mají mobilní ambulanci složenou z několika paravanů. Zájemce vodí do improvizovaných ordinací asistentky. Lékaři vyšetřují takzvaným dermatoskopem, speciálním přístrojem s lupou. Každé znaménko zvlášť. Některé skupiny lidí jsou k rakovině kůže náchylnější, říká dermatovenerolog Petr Arenberger.
4: Většinou, kdo má světlý fototyp, kdo se už třeba opakovaně spálil do puchýřů v dětství, ještě navíc, to je také rizikový pacient. Někdo, kdo třeba v rodině má kožní rakovinu, nebo dokonce sám už nějakou kožní rakovinu měl. A všichni ty, kteří mají takzvaná mnohočetná znaménka.
2: Pokud mají lékaři podezření, že našli zhoubný kožní nádor, pošlou pacienta na další vyšetření. Podle Petra Arenbergera je důležité přijít včas.
4: Dneska už máme moderní léčbu, umíme výrazně prodloužit život, než jsme to třeba uměli před 5 lety, ale téměř 100% vyléčení můžeme nabídnout jenom někomu, kdo přijde se znaménkem do tloušťky zhruba 1 mm a to je 0,0 nic a třeba od 4 mm tloušťky už se jedná o významný rizikový maligní melanom.
2: Stan proti melanomu se vrací do Avionu pravidelně. Letos jde už o 20. ročník. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.

0: Máme pro vás krátké zprávy, Tereza Hájková u mikrofonu.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Neopravované frýdlantské mosty v Ostravě se odpoledne vrátí auta. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra na Porubu, potvrdil to náměstek primátora Břetislav Rieger z hnutí Ostravák. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Policie hledá svědky nehody, při které v úterý v Ostravě Proskovicích zemřel 33-letý řidič. Vyjel ze silnice do příkopu a tam pak narazil do sloupku a stromu. Nehoda se stala okolo 22. hodiny ve Světlovské ulici. Řidič Oktávie jel ve směru od Krmelína na Starou Bělou. Koaliční rada vlády večer jednala o akceleračních zónách. Ty mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát je musí podle lhůt Evropské unie vybrat do konce srpna. Některé kraje, města a obce z návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádá veřejné setkání v Praze, kde akcelerační zóny projedná. Výroba osobních aut v Česku roste. Za první 4 měsíce roku se zvýšila o 7% na zhruba 525 tisíc aut. Z toho přes 40% byly elektromobily a hybridy. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto. Na Lysouhoru v Beskydech vyjíždějí cisterny s pitnou vodou. Chataři mají málo vody a se zásobováním tak pomáhají severomoravské vodovody a kanalizace. Vodu chaty nemají kvůli suchému jaru. Lokální zdroje nejsou schopné pokrýt potřeby návštěvníků. Další cisterny vyjedou dnes. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Ty budou odpoledne ustávat. K večeru má taky přechodně ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení potrvá do 19. července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Po 11. hodině opět přivítáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava našeho hosta, kdo jím bude. A o čem se bude mluvit, řeknu po písních od Činasky a Václava Neckáře.

0: Opavská malířská sochařka Eva Fialová, která už je 40 let žije a tvoří v Lucembursku, teď představuje svou tvorbu v prostorách ostravského klubu Atlantik. U série akvarelů, které vznikly při jejím loňském pobytu v Japonsku, se s ní setkala Eva Piskalová. Rozhovor nejen o práci na těchto uměleckých dílech vám nabídneme dnes mezi 11. a 12. hodinou. Budeme rádi, když budete poslouchat. Teď zpěvačka Cyndi Lauper a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům na lince Tomáš Ostrožlík. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Mluvit budeme o počasí, nejprve o tom aktuálním.
2: Tak v regionu je zataženo, místy prší, teploty jsou většinou kolem 9 až 10 stupňů a vane spíše slabý jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Teď už předpověď na celý den, na pátek 15. května.
2: Den zejména dopoledne bude podobný tomu ránu, to znamená velká oblačnost, většinou zataženo a občas déšť nebo přehánky. Odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude přechodně ubývat. Teploty dnes odpoledne vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách bude kolem 9 a vád bude mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který odpoledne bude slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Tak v noci od jihu bude přibývat oblačnosti a k ránu také srážek. Ty se budou ráno vyskytovat spíše na jihu v oblasti Beskyd. Teploty v noci budou klesat na 9 až 6 stupňů. Ty nižší hodnoty na severu na Bruntálsu, kde bude déle protrhaná oblačnost a vítr bude slabý proměnlivý. K ránu pak severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra od jihu zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Bude těch srážek podobně jako dnes, možná o trochu více, teploty přes den 9 až 12, na horách kolem 6 a vítr ten bude mírný, severovýchodní, později až severní, 3 až 7 metrů za sekundu. K večeru může být místy, zejména ve vyšších polohách, až čerstvý z nárazy 15 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Dalibor Janda, posloucháte Český rozhlas Ostrava, páteční Dobré ráno. No a protože je páteční, tak v něm zazní také pozvánka k poslechu našeho odpoledního pravidelného pořadu. Jmenuje se pořad Veselé a zdravě, je to taková poradna o zdraví a zdravém životním stylu, kterou vedou Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdhámlová. O čem se v našem vysílání dnes bude mluvit?
1: Jsme moc rádi, že posloucháte.
2: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
1: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
2: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
1: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
2: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
1: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
2: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
1: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
1: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanci by měli schvalovat novelu zákona o státní sociální podpoře. Pro velký zájem bude v Opavě další kolo Akademie pro seniory. Na ostravském turnaji v plážovém volejbale si zahraje i mistr světa Perušič. Bude zataženo, zpočátku i deštivo a naměříme do 16 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
4: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem tak a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
2: Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout. Orlová hledá firmu pro přestavbu areálu bývalého koupaliště. To se má proměnit v odpočinkovou zónu. Podle plánu radnice bude přirozeně navazovat na lesopark, letní kino a městský sportovní areál. Náklady dosahují zhruba 60 milionů korun. Nový areál nabídne například inline dráhu, pump track a lezeckou stěnu. Součástí budou taky piknikové a květnaté louky, mlžítka, pítka a vodní prvky. Opavská akademie pro seniory bude pokračovat druhým kolem. Kvůli velkému zájmu o kurzy o tom rozhodla opavská radnice. Podobně jako v prvním kole čekají seniory kromě přednášek a seminářů také exkurze a kulturní program.
5: Senior Akademie číslo 2 začne 6. srpna. Přihlášky je možné posílat už od 1. června a znova se čeká velký zájem o čtvrteční program kurzů. Zaměřené budou na aktuální témata, včetně bezpečnosti, prevence a nebo zdraví. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: I když po loňské sezóně ukončil Ondřej Perušič kariéru, tak se za 14 dní v Ostravě na turnaji nejvyšší světové kategorie vrátí na kurty. Ostatně s českou reprezentací se nadále mistr světa z roku 2024 udržoval a popisuje, jak dál trénuje.
6: Snažím se tréninku dát co nejvíce právě v rámci těch možností, které mi dovolí pracovní a rodinný život. Snažím se alespoň občas trénovat s národním týmem, nějaký trénink v posilovně, abych se udržel v fyzické kondici a nějaké další tréninky na písku, tak se snažím trošku improvizovaně, ať už o víkendech, anebo před a po práci.
2: Turnaj v dolní oblasti Vítkovic začíná 27. května.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo taky ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách naměříte 7 až 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Českém Těšíně je uzavřená ulice Božková, a to v úseku mezi křižovatkami ulic Štefánikova a Hlavní třída. Opravují tam povrch vozovky, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme 4 minuty po 6. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, který v tuto denní dobu gratuluje těm, kteří mají svátek. A dnes je v kalendáři Žofie, ale také Sofie, protože jsou to jména víceméně příbuzná, pocházejí z řečtiny a dají se vyložit jako moudrá. Tak, milé Žofie a Sofie, mějte krásný sváteční den. Další nahrávka od Petra Kotvalda je pro vás.

0: Poslouchali jsme skupinu ABBA 6 hodin 11 minut Český rozhlas Ostrava. Pěkné ráno. Kam se podíváte, tam je nějaký starý důl nebo zarostlá halda. Toto platí v Národním geoparku Krajina Břidlice, který najdete na Opavsku v oblasti Nízkého Jeseníku. Jedno z největších nalezišť Břidlice na našem území dnes otevírá nové turistické trasy. Povíme vám mnohem více v reportáži krátce před 6:30. Teď se s námi můžete trochu protáhnout.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedlahev. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidlo na šířku ramen. Paže pokrčené před hrudníkem drží láhev. S výdechem vykročíme pravou nohou vzad do výpadu a zároveň odtlačíme láhev do natažených paží. Totéž provedeme levou nohou. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: 6 hodin 16 minut, pojďme si něco povědět o počasí v regionu. Většinou je na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, místy ještě dozývá slabý noční déšť. Jak to vypadá s teplotami na západě regionu? V městě Albrechticích na Bruntálsku naměříte 8 stupňů, na východě je tepleji, v Karviné teď 12 stupňů Celsia. Prognóza na pátek říká, že by většinou mělo být pod mrakem, na většině území počítejme s deštěm nebo přeháňkami, později k večeru by měly stávat a bude také ubývat oblačnosti. Teploty podobné těm včerejším, v nížinách do 16 stupňů, na horách pak naměříte okolo 9.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Hrůza, Český rozhlas Ostrava, 6 hodin 21 minut. Míříme na Opavsko. Národní geopark Krajina Břidlice nabízí nové výlety pro turisty a návštěvníky. U Budišova nad Budišovkou dnes budou otevřené nové trasy, desítky rozcestníků a odpočívadel. Tato oblast Nízkého Jeseníku patřila v 19. století mezi největší břidlicová naleziště a právě tuto historii nové trasy připomínají.
1: Musíme přidřepnout.
2: Tady je stabilně teplota nějakých 5-6 stupňů nad nulou celoročně.
1: Takovýchto chodeb nebo takovýchto štol, kolik je tady?
2: Tady v tom svahu je jich 9 celkem.
3: To je takzvaná Rábova štola, zpřístupněná, jak nám ji ukázal Petr Zahnaš. Můžeme ale jít úplně jinam, třeba na rozhlednu Halaška. Když si u jednoho z rozcestníků najdeme QR kód na tuhle trasu, otevřeme čtečku, přiložíme, pípne to. A vidíme, že je to 8,5 kilometru tady z tohoto místa, 2,5 hodiny.
4: Proč to pořádně tam jde?
5: Příšporuj to.
3: Ještě se hladí poslední detaily před otevřením tras. Tady ve Starých Oldřůvkách je největší nový altán pro turisty. Vidím spoustu map, starých fotek, typů na cesty. Pro návštěvníky toho přibylo hodně, prozrazuje starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Šram z ODS.
6: Nově jsme vybudovali 30 rozcestníků, informačních panelů je 29, 3 odpočívadla nezastřešené, pak máme altán velký, říkáme mu hexagon ve Svatoňovicích.
3: Nejenom tady platí, že kam se vydáte, tam narazíte na nějakou starou štolu anebo zarůstající břidlicovou hromadu. Jsou vidět i zbytky stěn. Z břidlice se tady kdysi stavělo všechno.
6: Zrovna stojíme na staré břidlicové haldě, která je krásně obrostlá břízkami. Ta příroda si to vzala zpět.
3: Jsou haldy, které můžou být krásné.
6: Ano, ano, určitě ty naše, jo.
3: Turistické trasy napříč břidlicovou historií prozrazují i to, kde co dalšího vzniká. Třeba nedaleko takzvaný jezerní důl, kde bude jednou možné plout pod zemím i na loďce. Z Budišovska Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: První malý modulární reaktor v Česku by mohl vzniknout v Moravskoslezském kraji. Stavět by se mohlo začít v roce 2035. Vybírá se nejvhodnější místo, což by mohly být Dětmarovice, kde donedávna stála uhelná elektrárna. Potvrdil to minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Střední školy můžou ode dneška zveřejňovat výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Cermat je zpřístupní školám a studenti se dozví, jestli uspěli nebo ne. Letos se ke státním maturitám poprvé přihlásilo přes 84 tisíc středoškoláků. Ve Valašském Meziříčí pokračuje rozsáhlá oprava chodníku na frekventované Sokolské ulici. Rekonstrukce téměř půl kilometru dlouhého úseku mezi kruhovým objezdem u Balíren a zastávkou MHD potrvá několik měsíců. Na stavební práce město vyčlenilo 5 milionů korun. Česko po třech letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka z písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu. V sobotním finále nastoupí celkem 25 interpretů, mimo jiné z Izraele, Finska nebo Francie. Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburku s Dánskem. Zápas začne dnes ve 20 hodin a 20 minut. Obě reprezentace se utkaly taky na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde český národní tým zvítězil 3-2. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo taky ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce potoku přes mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí až v listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kam se s námi dnes dopoledne po 9. hodině můžete vypravit v magazínu Křížem krajem, to vám povím po písni Lucie Vondráčkové a Petr Janu. Mějte krásné ráno.

Janu a Petr Janda teď společně v nahrávce Není nám už 17, je 6 hodin 41 minut a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď pozvání k poslechu magazínu Křížem krajem, ve kterém se vydáme na stezku Valašska na Pustevnách. Je to docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a komu by to nestačilo, tak si ještě může vyzkoušet jízdu na kole po laně ve vzduchu. Více informací od nás uslyšíte 10 minut po 9. Určitě se vyplatí poslouchat. Teď kapela Archies a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům na lince Tomáš Ostrožlík. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Mluvit budeme o počasí, nejprve o tom aktuálním.
2: Tak v regionu je zataženo, místy prší, teploty jsou většinou kolem 9 až 10 stupňů, ale spíše slabý jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Teď už předpověď na celý den, na pátek 15. května.
2: Den zejména dopoledne bude podobný tomu ránu, to znamená velká oblačnost, většinou zataženo a občas déšť nebo přehánky. Odpoledne pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude přechodně ubývat. Teploty dnes odpoledne vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách bude kolem 9 a vád bude mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který odpoledne bude slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Tak v noci od jihu bude přibývat oblačnosti a k ránu také srážek. Ty se budou ráno vyskytovat spíše na jihu v oblasti Beskyd. Teploty v noci budou klesat na 9 až 6 stupňů. Ty nižší hodnoty na severu na Bruntálsu, kde bude déle protrhaná oblačnost a vítr bude slabý proměnlivý. K ránu pak severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra od jihu zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Bude těch srážek podobně jako dnes, možná o trochu více, teploty přes den 9 až 12, na horách kolem 6 a vítr ten bude mírný, severovýchodní, později až severní, 3 až 7 metrů za sekundu. K večeru může být místy, zejména ve vyšších polohách, až čerstvý s nárazy 15 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: No a vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás teď krátce před sedmou zavedlo k pozvánkám s datem 15. května. Ve Frýdku Místku dnes o 16:30 odpoledne začne třídenní festival Art of Život a v prostorách Nové osmičky můžete obdivovat výtvory lokálních umělců, zúčastnit se tvůrčích dílen anebo zaposlouchat se do rozhovorů s inspirativními lidmi. Krásná země, to je název výstavy černobílých analogových fotografií Antonína Kostky. Vernisáž je naplánována na 16. hodinu do Dřevěnky na Fojtství v Mostech u Jablunkova. A zámek v Bruntále pak láká na muzejní noce. Program začne o 16:30 odpoledne přednáškou místního rodáka malíře Pavla Formana a následně bude pokračovat vernisáží jeho obrazů.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na Frýdlantské mosty v Ostravě se odpoledne částečně vrátí auta. Češi si můžou znovu koupit dluhopisy republiky. Bohumín promění park Petra Bezruče v pařížský Montmartre. Bude zataženo zpočátku s deštěm a teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Na most v centru Ostravy se odpoledne vrátí auta. Stavbaři na náměstí Republiky zprovozní výpadovku z centra ve směru na Porubu. Dopravní uzel prochází celkovou přestavbou. Práce budou pokračovat až do listopadu. Podle náměstka ostravského primátora Břetislava Rígra z Hnutí Ostravák se ale zprovozněním jednoho směru řidičům citelně uleví.
3: Věřím, že to bude mít vliv na provoz na Českobraterské, že se nám ulehčí ten sjezd na Místeckou, který bývá ve špičce pravidelně ucpaný, a Frýdlantské mosty by nám vlastně tento směr měly nahradit a uvolnit tu Českobraterskou jako takovou.
1: Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Potvrdila to mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní dopadli v podvečer ve středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel ukradl vzácnou relikvii v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Ministerstvo financí lidem znovu nabízí státní dluhopisy, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Na výběr jsou tři typy, fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června, říká Schillerová.
4: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1 000 korun. Maximálně 3 miliony korun.
1: Schillerová očekává, že se v první emisi prodají obligace zhruba za 20 miliard korun. V Česku by mohla vzniknout regulace krátkodobých ubytování přes platformy typu Airbnb nebo Booking. Města zatím nemají přesná data o počtech těchto pronájmů a stěžují si na hluk i nedodržování pravidel. Situaci má řešit registr e-turista, který má podle Ministerstva pro místní rozvoj začít fungovat ještě letos. Do června chce rezort představit vládě další návrhy, které by následně prošly připomínkovým řízením. Bohumín se v sobotu symbolicky promění na Montmartre. Park Petra Bezruče ožije hudbou, divadlem i dalšími uměleckými aktivitami inspirovanými slavnou pařížskou čtvrtí. V odpoledním programu budou připravené například workshopy, divadelní a taneční vystoupení.
5: Do akce se zapojí třeba bohumínský spolek Bard s plenérovým malováním. Pořadatelé připravili také workshop zaměřený na rytmus a tvorbu hudby. Součástí programu budou také ukázky řezbářství a knihtisku. Z Bohumína Andrea Brtní. Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo taky ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách naměříte maximálně 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třinci Oldřichovicích na silnici 3. třídy poblíž restaurace Park Villa havarovalo osobní auto do hlavního uzávěru plynu. Právě teď tam zasahují hasiči a policisté, počítejte s omezením. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když zavoláte na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsme Český rozhlas Ostrava, i v pátek 15. května vysíláme pravidelné Dobré ráno. O to dnešní se kromě Terezy Hájkové stará i Petr Soukup. Pěkný den všem. Už za chvíli po písničkách od skupiny Buty a Ivety Bartošové nabídneme pravidelný seriál Dvakrát měř jednou řeš. Dobré rady a nápady nabídne Artur Kubica. Dnes se zaměří na využívání zahradního fukaru.

0: Na turnaj v plážovém volejbale nejvyšší kategorie v Ostravě se za 14 dní opět představí nejúspěšnější čeští volejbalisté, mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner. A to přesto, že po loňské sezóně Perušič ukončil kariéru. Řekneme více podrobností, poslouchejte nás krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud máte na zahradě hodně stromů a keřů, pak je fukar na listí velice užitečná věc. Než si takového pomocníka ale koupíte, tak popřemýšlejte. Většina fukarů listí odsaje nebo nafouká na nějakou hromadu, se kterou se pak dobře pracuje. Jiný fukar zase listy nasaje a rozcupuje. To, aby se vám jich do sběrného pytle vešlo více, jenže právě tato součást výzbroje fukaru, tedy než obsah pytle vysypete na kompost, je příliš těžká a špatně se s ní manipuluje. Elektrické fukary jsou méně hlučné než benzínové, ale pokud vám vadí hluk, pak na fukar zapomeňte. V případě malé až střední zahrádky si raději pořiďte dražší hrábě z plastu se širokým záběrem a dostatečným odstupem hrotů. Jsou lehčí, tiché a na menší ploše jsou stejně rychlé jako ten fukar. Já mám fukar doma. Měl jsem ho na sobě třikrát za poslední 2 roky. Hrábě jsou totiž jednodušší, rychlejší, lehčí. Jiné je to samozřejmě u rozlehlé zahrady plné stromů. Tam vám hlučný fukar, třeba na benzín, ušetří spoustu práce. Nafouká to na to místo, kde to chcete mít, a to za chvilku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Rich girl, she buys her dreams.

0: Plasmouky, je 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Na severní Moravě a ve Slezsku máme po ránu většinou zataženo, co se teplot týče, tak v Karviné teď naměříte 12 stupňů Celsia, naproti tomu na Bruntálsku ve Světlé hoře pouhých 7 stupňů. Prognóza na pátek na 15. květnový den hovoří o tom, že by většinou mělo být pod mrakem, musíme také počítat s deštěm nebo přeháňkami, ten déšť by pak později odpoledne k večeru měl ustávat, stejně jako bude ubývat oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů v nížinách, na horách naměříte mezi 7 a 11 stupni.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Společnost nám teď v programu Českého rozhlasu Ostrava dělala kapela Jelan. Ondřej Perušič, jedna polovina skvělého beach volejbalového páru Perušič-Schweiner, ukončil kariéru už po loňské sezóně, ale za 14 dní se na turnaji světové série nejvyšší kategorie v Ostravě opět pustí do akce. Především proto, že českou reprezentaci momentálně tvoří jen 5 hráčů a Ondřej Perušič doplní Jiřího Sedláka ve třetí české dvojici a na turnaj se pečlivě připravuje.
1: Zatím to zhoršení snad nebude až tak velké, ale samozřejmě člověk cítí, že už v těch některých situacích nebo při některých těch herních činnostech, tak ta přesnost anebo i ta fyzická kondice je prostě zákonitě nižší.
2: Hodnotí Ondřej Perušič, jak se po konci kariéry cítí, ale snaží se v pracovním režimu udržovat a mít kontakt s národním týmem.
1: Snažím se tréninku dát co nejvíce právě v rámci těch možností, které mi dovolí pracovní a rodinný život. Snažím se alespoň občas trénovat s národním týmem, nějaký trénink v posilovně, abych se udržel v fyzické kondici a nějaké další tréninky na písku, tak se snažím trošku improvizovaně, ať už o víkendech, anebo před a po práci.
2: David Schweiner spojil na tuto sezónu síly s Tadeášem Trousilem a jsou v hlavní soutěži. Jiří Sedlák tak dostal do kvalifikace ostravského turnaje kvalitního a zkušeného parťáka.
3: Strašně moc se na to těším. Ondra je neskutečný hráč a i teďka, když už ukončil svou profesionální kariéru, tak se udržuje ve výborné kondici. A já doufám, že mu na tom hřišti budu stačit. On ten sport miluje a Ostrava pro něj má v srdíčku speciální místo, takže když jsme se zeptali, jestli by nás doplnil, abychom byli 3 kompletní týmy a mohli jsme všichni hrát v Ostravě, tak na to bez váhání kývnu.
2: Říká Jiří Sedlák k návratu Ondřeje Perušiče, který bere účast v Ostravě i jako loučení s mimořádně úspěšným domácím turnajem, který dvojici Perušič-Schweiner vystřelil do světové špičky. Oba byli bráni za maskoty turnaje od roku 2018.
1: Ano, možná jsme dojist maskoti, ale nebral bych to nějak pejorativně. Spíše to ukazuje, jak významný turnaj to pro nás byl. To byla obrovská pomoc nejenom v začátcích naší kariéry, ale v podstatě po celou naší kariéru, protože hrát před domácími fanoušky už samo o sobě je skvělé. Zároveň se nám v Ostravě každoročně dařilo. Mnohdy si z nás i naši soupeři, zejména na začátku, dělali srandu, že hrajeme dobře v podstatě jenom jednou za rok v Ostravě. Že tam jsme velmi nebezpečnými soupeři, ale ta atmosféra a ten turnaj jako takový byly vždy klíčovými faktory v tom našem úspěchu.
2: Dodává Ondřej Perušič, českou reprezentaci doplní určitě i na srpnovém mistrovství Evropy v Polsku. Ostravský turnaj v industriální dolní oblasti Vítkovic začne 27. května. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Změnit by se ale mělo i plánované spuštění digitalizovaného systému vyřizování dávek. Cermat zveřejní výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uchazeči je najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 000 žáků. Kdo neuspěl, bude moct podat odvolání. To ale nezaručuje přijetí na vybranou školu. Policie hledá svědky nehody, při které v úterý v Ostravě Proskovicích zemřel 33-letý řidič. Vyjel ze silnice do příkopu a tam pak narazil do sloupku a stromu. Nehoda se stala okolo 22. hodiny ve Světlovské ulici. Řidič Oktávie jel ve směru od Krmelína na Starou Bělou. Orlová vyhlásila výběrové řízení na stavební firmu, která promění uzavřený areál na odpočinkovou zónu. Podle návrhu radnice bude přirozeně navazovat na lesopark, letní kino a městský sportovní areál. Náklady dosahují zhruba 60 milionů korun. Nový areál nabídne například inline dráhu, pump track a lezeckou stěnu. Těšínské divadlo v Českém Těšíně připravuje pro novou sezónu 13 premiérových představení. 5 z nich uvede česká scéna, stejný počet polská a 3 premiéry připravuje dětská scéna Bajka. Uvedla to mluvčí divadla Zuzana Martinčík-Glacová. Na plnohodnotnou sezónu se divadlo chystá po 2 letech, kdy rekonstruovalo svou budovu. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo taky ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením provozu stále počítejte v Třinci Oldřichovicích. Na silnici 3. třídy poblíž restaurace Park Villa havarovalo osobní auto do hlavního uzávěru plynu. Právě teď tam zasahují plynaři, hasiči i policisté. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Lékaři v Ostravě kontrolovali lidem znaménka. Dermatologové se celý čtvrtek nezastavili a mezi stovkami příchozích narazili i na desítky rizikových nálezů. Trpělivost v několika hodinových frontách se tak mnoha lidem pravděpodobně vyplatila. My pro vás máme reportáž ze stanu proti melanomu. Nabídneme ji už za pár minut. Teď Ilona Čáková. Pěkné páteční ráno.
3: Podívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava, je 7 hodin 40 minut. Lékaři v Ostravě vyšetřili znaménka stovkám lidí. Ve čtvrtek v Avion Shopping Parku totiž fungoval stan proti melanomu. Dermatologové objevili desítky rizikových znamének. Někteří zájemci si museli kvůli vyšetření vystát i několika hodinovou frontu.
1: Já už jsem jednou na jednu operaci byla na melanomy a mám podezření, že se mi to vrátilo.
2: Paní Dana oddalovala vyšetření, jak jen to šlo, ale kvůli sílícímu sluníčku nakonec za dermatologem vyrazila.
1: Teďka to počasí mi moc nepřeje a všechno se to jako obnovuje zase.
2: Je z Ostravy stejně jako pan Josef.
3: Mám podezření, bohužel asi je to rodové, podívat, že teď měl hodně na vyrůstku na zádech, mém věku teda. Takže prevence, si myslím, je na místě.
2: Před stanem se tvoří fronta několika desítek lidí. Lékaři tady mají mobilní ambulanci složenou z několika paravanů. Zájemce vodí do improvizovaných ordinací asistentky. Lékaři vyšetřují takzvaným dermatoskopem, speciálním přístrojem

0: lupou, každé znaménko zvlášť. Některé skupiny lidí jsou krakovině kůže náchylnější, říká dermatovenerolog Petr Arenberger.
1: Většinou, kdo má světlý fototyp, kdo se už třeba opakovaně spálil do puchýřů v dětství, ještě navíc, to je také rizikový pacient. Někdo, kdo třeba v rodině má kožní rakovinu, nebo dokonce sám už nějakou kožní rakovinu měl. A všichni ty, kteří mají takzvaná mnohočetná znaménka.
0: Pokud mají lékaři podezření, že našli zhoubný kožní nádor, pošlou pacienta na další vyšetření. Podle Petra Arenbergera je důležité přijít včas.
1: Dneska už máme moderní léčbu, umíme výrazně prodloužit život, než jsme to třeba uměli před 5 lety, ale téměř 100% vyléčení můžeme nabídnout jenom někomu, kdo přijde se znaménkem do tloušťky zhruba 1 mm a to je 0,0 nic a třeba od 4 mm tloušťky už se jedná o významný rizikový maligní melanom.
0: Stan proti melanomu se vrací do Avionu pravidelně. Letos jde už o 20. ročník. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Roman Volný na naší studiové telefonní lince. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme o počasí, nejprve o tom aktuálním.
2: Oblačnosti máme hodně, převládá zataženo a zejména v té severozápadní části Moravskoslezského kraje se vyskytují déšť nebo přehánky, jinde to bude spíše jen výjimečně slabonké mrholení. No a ty teploty po ránu jsou většinou někde od zhruba 7 do 11 nebo 12 stupňů Celsia a provází to v těchto chvílích většinou slabý proměnlivý vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale na horách foukají čerstvý vítr a většinou vodivu.
1: Dnes je pátek, 15. květnový den, jak bude?
2: Bude nás trápit velká oblačnost, čeká nás deštivý, relativně deštivý den a potom i deštivý víkend. Vypadá to, že dnes bude převládat zataženo, na většině území to bude s deštěm nebo přehánkami. Zdá se, že v průběhu odpolední hodin budou postupně ustávat. Přechodně by se mohla i oblačnost trošičku protrhávat. Co se týče dnešních maxim, nejčastěji od 11 do 15 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teplota někde kolem 8 stupňů a vítr to v průběhu dne bude provázet většinou mírný, jihozápadní až jižní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na sobotu a co zítra?
2: Zpočátku tam může být přechodně zmenšená oblačnost, ale i v průběhu noci bude postupně převládat zataženo a vypadá to, že během druhé poloviny noci a potom zejména k ránu se začne od jihu k tomu přidávat déšť. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 9 do 6 stupňů, vítr jen slabý proměnlivý k ránu, potom mírný severovýchodní s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu. No a zítra potom zatažená obloha, bude to s deštěm nebo přehánkami. Zítřejší maxima už jen mezi 8 až 12 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teplota kolem 5 stupňů a vítr to bude provázet většinou mírný, severovýchodní postupně až severní s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu. Zejména večer může dosahovat místy v nárazech kolem 55 km za hodinu.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepuštěný na hladinu moře je teď po ránu kolem 999 hektopaskalů a relativně vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 60 do 95%.
1: S předpovědí počasí nás seznámil Roman Volný. Děkujeme za to, přejeme pěkný pátek a hezký víkend.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Naším pátečním hostem bude akademická malířka a sochařka Iva Mrázková, která už léta žije a tvoří v Lucembursku. V ostravském klubu Atlantik teď představuje svou sérii akvarelů, které vznikly při jejím loňském pobytu v Japonsku. O životě, tvorbě a inspiraci bude rozhovor, který natočila Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Bílá, 7 hodin 54 minut. Nabídnu teď pár pozvánek s dnešním datem 15. května. Karviná dnes láká na den pro rodinu. Na lodičkách v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové budou mezi 15. a 19. hodinou připraveny aktivity pro malé i velké návštěvníky. Klub Střelnice v Českém Těšíně dnes bude patřit triu Petra Litfory. Jazzový večer začne v 8 večer a v Ostravě vystoupí studentský rokový sbor Hladnov Rockoarch. Čeká jej na mezinárodní festival do Itálie. Pojedou tam a tak se dnes v Domu kultury Poklad ukáží i před českým publikem. Koncert bude odstartován v 19 hodin. Přejeme pěkné zážitky.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: BF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanci budou znovu projednávat novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Případ lobbysty Martina Dědice se vrací k ostravskému krajskému soudu. V Příboře začíná festival ke 170. výročí narození Sigmunda Freuda. Bude zataženo a deštivo, naměříme do 16 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
2: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Krajský soud v Ostravě se příští týden bude znovu zabývat případem ostravského lobbysty Martina Dědice. Je obžalovaný z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Potvrdil to předseda senátu Igor Kreidl. Ostravský krajský soud Dědice v říjnu 2021 poslal do vězení na 8 let. Odsuzující rozsudek vrchní soud ale loni v prosinci zrušil. Důvodem podle soudu byly chybějící přímé důkazy o manipulaci zakázek. Mohlo jít o legální lobbing. Ve Valašském Meziříčí pokračuje rozsáhlá oprava chodníku na frekventované Sokolské ulici. Rekonstrukce téměř půl kilometru dlouhého úseku mezi kruhovým objezdem u Balíren a zastávkou MHD potrvá několik měsíců. Na stavební práce město vyčlenilo 5 milionů korun, říká starosta Robert Stržínek z hnutí ANO.
5: Dojde zde k odstranění bariér a ke zvýšení bezpečnosti chodců podél této frekventované silnice. Realizujeme zde kompletní výměnu stávajícího povrchu za novou zámkovou dlažbu, včetně obrub a součást je také rekonstrukce přechodu pro chodce, autobusové zastávky a veřejného osvětlení.
2: V Příboře dnes začíná Freudfest. Třídenní festival oslavuje 170 let od narození příborského rodáka Sigmunda Freuda. Program se kvůli špatné předpovědi počasí odehraje hlavně v tamním kulturním domě a v prostorách piaristického kláštera.
6: Pro návštěvníky jsou připravené přednášky, výstavy i různá kulturní vystoupení o zakladateli psychoanalýzy. Lidé si taky budou moci prohlédnout novou expozici ve Freudově rodném domě. V neděli se rozmluví i tamní poeziomat. Z Příbora Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo taky ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách naměříte 7 až 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V centru Ostravy v křižovatce Sokolské třídy a ulice 28. října poblíž zastávky Most Miloše Sýkory srazil trolejbus chodce. Právě teď tam zasahují záchranáři, počítejte proto s omezením provozu. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přátelé, v polovině května mám pro vás naprosto zásadní otázku. Napadlo vás někdy, odkud se vzali sněhuláci? Pokud toužíte vědět, jak to bylo s jejich vznikem, tak nás rozhodně poslouchejte dále, protože vše objasní za pár minut v pravidelné rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Ještě předtím ale necháme zaspívat Pala Haberu a také francouzského zpěváka Gilberta Becoura.

0: Kam se podíváte, tam je nějaký starý důl nebo zarostlá halda. Toto platí v Národním geoparku Krajina Břidlice, který najdete na Opavsku v oblasti Nízkého Jeseníku. Jedno z největších nalezišť Břidlice na našem území dnes otevírá nové turistické trasy a my vám k tomuto tématu povíme mnohem více v reportáži krátce před 20:30. Teď se ale trochu v uvozovkách ochladíme s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespeara. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Svou pozornost teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na počasí. Dnes bude trošičku uplakaný den, pojďme ale k aktuální situaci v regionu. Většinou je všude zataženo. Co se

0: teplot týče, ty jsou, si myslím, celkem příjemné. Pokud nejdříve zaměříme svou pozornost na západ našeho regionu, tak třeba na Slezské Hartě na Bruntálsku teď 8 stupňů Celsia, v Českém Těšíně teď naměříte už 13 stupňů. Prognóza na dneček říká, že by většinou měl být pod mrakem, počítejme také s deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne by měly ustávat a k večeru bude ubývat i oblačnosti. Teploty do 16 stupňů v nížinách, na horách okolo 9.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Před 8:30 se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme věnovat aktuálnímu dění na severní Moravě a ve Slezsku. Míříme teď na Opavsko. Národní geopark Krajina Břidlice nabídne nové výlety pro turisty a návštěvníky. U Budišova nad Budišovkou dnes budou otevřené nové trasy, desítky rozcestníků a odpočívadel. Tato oblast nízkého jeseníku patřila v 19. století mezi největší břidlicová naleziště a právě tuto historii ty nové trasy připomínají.
1: Musíme přidřepnout.
2: Tady je stabilně teplota nějakých 5-6 stupňů nad nulou celoročně.
3: Takovýchto chodeb nebo takovýchto štol, kolik je tady?
2: Tady v tom svahu je jich 9 celkem.
3: To je takzvaná rábová štola, zpřístupněná, jak nám ji ukázal Petr Zahnaš. Můžeme ale jít úplně jinam, třeba na rozhlednu Halaška. Když si u jednoho z rozcestníků najdeme QR kód na tuhle trasu, otevřeme čtečku, přiložíme, pípne to. A vidíme, že je to 8,5 kilometru tady z tohoto místa, 2,5 hodiny.
4: Proč to pořádně tam jde?
5: Příšporuj to.
3: Ještě se hladí poslední detaily před otevřením tras. Tady ve Starých Oldřůvkách je největší nový altán pro turisty. Vidím spoustu map, starých fotek, typů na cesty. Pro návštěvníky toho přibylo hodně, prozrazuje starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Šram z ODS.
6: Nově jsme vybudovali 30 rozcestníků, informačních panelů je 29, 3 odpočívadla nezastřešené, pak máme altán velký, říkáme mu hexagon ve Svatoňovicích.
3: Nejenom tady platí, že kam se vydáte, tam narazíte na nějakou starou štolu anebo zarůstající břidlicovou hromadu. Jsou vidět i zbytky stěn. Z břidlice se tady kdysi stavělo všechno.
6: Zrovna stojíme na staré břidlicové haldě, která je krásně obrostlá břízkami. Ta příroda si to vzala zpět.
3: Jsou haldy, které můžou být krásné.
6: Ano, ano, určitě ty naše, jo.
3: Turistické trasy napříč břidlicovou historií prozrazují i to, kde co dalšího vzniká. Třeba nedaleko takzvaný jezerní důl, kde bude jednou možné plout pod zemím i na loďce. Z Budišovska Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Co je nového, to poví Tereza Hájková v krátkých zprávách.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Elektronický systém DIPSY, ve kterém jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. Na opravované frýdlantské mosty v Ostravě se odpoledne vrátí auta. Motoristům se otevře silnice ve směru z centra na Porubu. Potvrdil to náměstek primátora Břetislav Rieger z hnutí Ostravák. S otevřením druhého směru pro auta se počítá zhruba v polovině července. Koaliční rada vlády večer jednala o akceleračních zónách. Ty mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát je musí podle lhůt Evropské unie vybrat do konce srpna. Některé kraje, města a obce z návrhy vybraných oblastí nesouhlasí. Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádá veřejné setkání v Praze, kde akcelerační zóny projedná. Město Třinec chce mladým malířům anebo sprayerům nabídnout legální plochy, například na budovách tepelných výměníků anebo rozvaděčích pouličního osvětlení. Jak potvrdil mluvčí Stanislav Češlar, vhodné plochy magistrát vybírá ve spolupráci s městskou galerií. Česko po 3 letech postoupilo do finále hudební soutěže Eurovize. Zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads zaujal jak televizní diváky, tak odbornou porotu. V sobotním finále vystoupí celkem 25 interpretů, mimo jiné z Izraele, Finska nebo Francie. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo taky ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Problémy stále očekávejte v centru Ostravy u zastávky Most Miloše Sýkory. V křižovatce Sokolské třídy a ulice 28. října srazil trolejbus chodce a právě teď se to tam vyšetřuje.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: V programu Českého rozhlasu Ostrava pro vás už za pár minut budeme mít jednu zajímavou pozvánku. Teď ale bude zpívat Michal Tučný.

0: V programu Českého rozhlasu Ostrava teď zpívala Marie Rotrová. Záchranáři v regionu na dnešek zorganizovali Den otevřených dveří. Lidé mohou vidět zákulisí hned 14 základen v Moravskoslezském kraji. Zdravotníci předvedou techniku i to, jak vypadá práce operátorů tísňové linky. Po telefonu teď pozdravím mluvčího krajských záchranářů Lukáše Humpla. Dobré ráno.
1: Hezký dobrý den.
0: Vy jste zrovna na základně v Opavě. Jak to na místě vypadá? Dorazili už první návštěvníci?
1: Ano, dorazili. Tady v Opavě na okresní základně je předobjednáno přes 20 školních tříd a od 8.30 už začaly první děti a se svými učiteli na základnu proudit a teď jich tady máme zhruba 40.
0: Kde všude jsou tedy aktuálně zpřístupněná stanoviště záchranné služby?
1: Jak už zaznělo, je to 14 základen. Když to vezmu od západu, tak v Bruntále, Krnově, městě Albrechticích, Rýmařově, v Opavě, Hlučíně, Novém Jičíně, Kopřivnici, v Ostravě, Jihu, ve Frýdku Místku, Třinci, Mošnově, v Karviné a v Havířově.
0: Tolik tedy místa, kam se dnes můžete vypravit. Čeká na návštěvníky v některých ze základen něco speciálního?
1: Naše technika je speciální sama o sobě a hned tak vidění není, takže jsem přesvědčený, že na každé ze základen návštěvníci objeví něco, co je zaujme, poučí a přinese zážitek, ale třeba v Ostravě Jihu budou mít návštěvníci prohlídku speciálního velkokapacitního vozidla Volvo.
0: Den linky 155, co by měl lidem připomenout?
1: Dnešek 15. květen je symbolicky významný a připomínáme si Den tísňové linky, tedy 155. Má edukovat, má připomenout národní číslo tísňového volání jako to, které správně používáváme v případě, kdy došlo k náhlé poruše zdraví, k náhlému úrazu, zhoršení stavu toho pacienta, jako to správné číslo, které si máme pamatovat a odkud nám přijede včasná a kvalitní pomoc.
0: Záchranáři v regionu na dnešek připravili Den otevřených dveří a pozvánku pro nás měl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl. Děkujeme za to, hezký den.
1: Díky, hezký den vám i posluchačům Českého rozhlasu. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V regionu je zataženo, ve Frýdku Místku teď na teploměru 12,5 stupně, ve Vítkově na Opavsku teplota 10 stupňů Celsia. Prognoza na pátek s datem 15. května hovoří o tom, že bude většinou pod mrakem. Počítejme také s deštěm nebo přeháňkami, takže se určitě bude hodit deštník nebo pláštěnka. Ty srážky by pak k večeru měly ustávat. Na krátký rukáv to také nebude. Teploty maximálně do 16 stupňů v nížinách. Na horách naměříte od 7 do 11 stupňů.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Marek Ztracený. Opavská malířka a sochařka Eva Fialová, která už je 40 let žije a tvoří v Lucembursku, teď představuje svou tvorbu v prostorách ostravského klubu Atlantik. U série akvarelů, které vznikly při jejím loňském pobytu v Japonsku, se s ní setkala i Iva Piskalová. Rozhovor nejen o práci na těchto uměleckých dílech vám nabídneme dnes dopoledne. Začínáme 10 minut po 11. hodině. A to je to poslední, co jsem vám dnes chtěl říci. Končí nám totiž to dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Už za pár minut po zprávách vypukne dopolední vysílání, který vás provede Vláďa Šmehlík. Loučí se Petr Soukup. Krásný pátek.
1: Zasmějte se s námi. Do předsalaší zastaví auto, vystoupí turista, chvilku se kochá přírodou, vzduchem a potom začne promlouvat s Bačou. A povídá, sprechen Sie Deutsch? A ten Bača kývá záporně hlavou, že nerozumí, tak se ptá, do you speak English? A ten Bača zase kroutí hlavou, že nerozumí. A ten turista mávne rukou a odjíždí. A vedle stojí opodál Bačův pomocník a povídá, vidíš to, Bačo, je nutné se naučit cizí řeči. A ten Bača mávne rukou a povídá, podívej se, kolik jich věděl, a stejně se nic nedozvěděl. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci by měli schvalovat novelu zákona o státní sociální podpoře. V Rožnově pod Radhoštěm začínají opravovat výtluky. V Ostravě startuje série akcí pro rodiny s dětmi. Bude zataženo a dešťovo a naměříme do 16 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
2: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
0: Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout. Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisté včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. V Rožnově pod Radhoštěm začíná správa a údržba silnic opravovat výtluky na městských komunikacích. Práce letos začaly s mírným zpožděním, protože vítězný dodavatel z výběrového řízení od zakázky odstoupil a radnice musela oslovit další firmu v pořadí. Město dá za opravy asi 1 milion korun, dodává mluvčí Adéla Kousalová.
3: Přednostně budou řešeny největší a nejhlubší výtluky, které představují největší riziko pro bezpečnost provozu. Práce budou zahájeny v lokalitách 5. května, Palackého, Horská a Rybníčky. Poté se opravy následně přesunou i do dalších částí města.
0: Až do konce června můžou Ostravané s dětmi navštívit některou z více než 160 akcí pod hlavičkou Dny fajné rodiny. Do 7. ročníku rodinného festivalu se zapojilo 60 neziskových organizací a taky komunitní, kulturní a sportovní kluby. Většina akcí je dostupná bezplatně anebo za symbolické vstupné.
4: Dny fajné rodiny dnes zahajuje zahradní díl na Veslezské Ostravě, pohybové divadlo v centru a rodinný minifestival na výstavišti. Návštěvníci akcí můžou celý měsíc sbírat razítka a pak se zapojit do soutěže o ceny. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách naměříte 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné Mizerově v ulici Centrum poblíž knihovny se srazila 2 osobní auta. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tři minuty po 9. hodině, to byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Peťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. No a jako tradičně začínáme magazínem Křížem krajem. Iva Havlíčková nás tentokrát vezme na pustevny a konkrétně na stezku Valaška, což je docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku a vyhlídka ve 30 metrech je celá ze skla a komu by to nestačilo, tak si tam může vyzkoušet i jízdu na kole po laně ve vzduchu. Magazín Křížem krajem tady bude za pár chvil. Ještě předtím Leona Machálková a nebo taky Lionel Richie. Tak tedy hezké dobré dopoledne, Moravo a Slezsko.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v pátečním vydání Křížem krajem se teďka podíváme do Beskyd, konkrétně na stezku Valaška. Najdete ji na pustevnách v Beskydech a měří 660 metrů. Po dřevěném chodníku, který stoupá stále výš a výš, se dostanete vysoko nad koruny stromů. No a vyrazila tam i Iva Havlíčková, a to se spolumajitelem stezky Zdeňkem Kořistkou.
2: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny, pan Kořistka.
3: To je Skybike. Uvidíte vlastně, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
2: My jdeme zatím po lávce.
3: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady můžu upozornit, tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, my jsme už přešli kolem něho. Tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
2: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Míme i další informační cedule se zvířaty, které tady v této lesní krajině nahoře na pustevnách může turista případně potkat.
3: Vidíme třeba z infotabuli Moravskoslezské Beskydy, zase se tady dozví, co všechno tady v Beskydech lze vidět, jaké zvířata, potuluje se tady dokonce i ten medvěd, ne v tuto chvíli, ale jako byl, dokonce jsme ho tady při výstavbě malém potkali, on tady prošel kolem tady toho vstupu na stezku, který ještě nebyl dohotoven, takže zaměstnanci, kteří tady stavili stezku, tak se ukrývali nahoru, ale ten medvěd v klidu prošel a směrem do Trojanovic. Tady je další tabule, která se k pustevnám vlastně váže.
2: Dřevěné stavby pana Jurkoviče.
3: Tady si zase ti naši návštěvníci o něm můžou a o pustevnách, co on tady vlastně postavil, vyprojektoval, co tady na pustevnách vlastně je zajímavé.
2: Ale my pokračujeme na stezce Valaška stále mírně, mírně vzhůru. Jak dlouho půjdeme, pane Kořistko?
3: No, já to tak odhaduji, protože se zastavujeme, tak ještě takových 10 minut určitě, než přijdeme na tu věž, pak si vystoupáme úplně na samý vrchol. Co bych ještě jako řekl vlastně k té vlastní stezce. My jsme bezbariéroví.
2: I v místech, kde jsou schody, jsou nájezdy na kočárky.
3: Ano, když přijdou vozíčkáři a ozvou se nám, tak my uděláme vše pro to, aby se dostali, protože tady vede lesní cesta, která je doopravdy turistická. Tam jsou kameny, však se po té cestě šlapala, takže my je tady vyvezem a tady už doopravdy bezbariérově vyjedou až na samý vrchol stezky Valaška.
2: Míme Boha Radegasta, bych upozornila tady po levé ruce dřevěná socha.
3: Těch sochách chceme letos pokračovat. Máme naplánováno, že v průběhu letní sezony se tady objeví 2 až 3 tesaři, řezbaři a budou tady několik dní vlastně tesat nějaké další sochy. Ještě nevíme přesně jaké, ale to se s nima domluvíme a ty sochy se tady v podstatě potom objeví buď na stezce, anebo i pod stezkou.
2: Čili další novinka, která se dá očekávat na stezce Valaška.
3: Teď jsme přišli na dvě takové ty atrakce. Jedna je takzvaný himalajský zavěšený chodník a pak tady je dojezd toho skybikeu, o kterém jsme se už bavili. To znamená, z té vrchní věže si jedete tady po těch dvou lanech, jste zabezpečení, to kolo je tam napevno a i ten člověk je v popruzích, jo, zahaknutý a tak dále. Tak prostě hezky si tady dojede až tady do toho cíle.
1: Říká spolumajitel stezky Valaška Zdeněk Kořistka. No a my se v magazínu Křížem krajem za malou chvíli na pustevny vrátíme a na Valašce vystoupáme až na vyhlídku ze skla.
0: Český rozhlas

0: Naším pátečním hostem bude akademická malířka a sochařka Iva Mrázková, která už léta žije a tvoří v Lucembursku. V ostravském klubu Atlantik teď představuje svou sérii akvarelů, které vznikly při jejím loňském pobytu v Japonsku. O životě, tvorbě a inspiraci bude rozhovor, který natočila Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A v 9 hodin a 20 minut ladíte magazín Křížem krajem. Dnes nás na výlet bere Iva Havlíčková. Vracíme se s ní zpátky na stezku Valaška, kterou lidé najdou u horní stanice Lanovky na Pustevnách. Kromě výhledů třeba až na Jeseníky či Malou Fatru nabízí zážitky i pro ty odvážnější. Mezi atrakcemi na stezce je totiž třeba vyhlídka ze skla, jízda na kole po laně ve vzduchu nebo chůze po vysutém houpajícím se chodníku. Se spolumajitelem stezky Valaška Zdeňkem Kořistkou natáčela Iva Havlíčková a my se tam teď vracíme.
4: To už je trošku adrenalinová část stezky Valašky. Ten himalajský chodník.
5: Modlitebním línkem, máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
4: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlínek.
5: Lidé by si měli přát nějaké přání.
4: Točím mlínkem a jdu na houpající se chodník.
5: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo. Ten, když tady jdou děti, hlavně když tady chodí školy na školní vylety, tak oni samozřejmě nic jiného nedělají, jenom schválně rozhoupávají. Někteří lidé se bojí, ale prostě tenhle ten chodník je tak masivně udělaný a předimenzovaný, že tady nehrozí vůbec nic.
4: Houpe se to. Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
5: V podstatě jsme asi ve 2/3 té délky k věži a chtěl bych upozornit na to, že tady jdeme vlastně v lese a my jsme se snažili co nejméně stromů kácet za celý průběh té stezky. Tady bylo vykaceno, myslím, že 14 nebo 15 stromů, což na to, že jsme doopravdy v lese, je úplně minimum. Ten projekt pořád se překresloval, aby jsme prostě buď strom minulý, aby byl zachovaný, ten jeden máme dokonce uprostřed stezky, přímo přes stezku. Je kmen, takže snažili jsme se být jako maximálně šetrní jako k tomu lesu i k té přírodě tady.
4: Himalajský chodník jsme úspěšně zvládli. A my ještě půjdeme výš. Budeme mít šanci toho vidět víc a víc. Teď jsme na takové,
5: jsou,
4: ano,
5: plošině. Plošiny. Tady zatím ještě nejsou vyvezeny, ale většinou tu jsou nějaké takové ty polehavací pytle, takové ty kuličkové, že ti lidé si tady leží, sluní se tu, opalují. Pak je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť. Tady máme dole trampolíny.
4: No a trampolína teda je hodně velká.
5: Je to 9 trampolín, žádná česká firma si na to netroufla. A nakonec jsme to s pomocí Poláků postavili, kteří se toho nebali a máme tady atrakci, že tu je 9 trampolín ve výšce. Samozřejmě je to jištěné, jsou tady sítě a tak dále.
4: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
5: Takže jsme na vrcholu stezky. Tady lidi mají takové tabule informační, kde se podívají tím směrem, tak přesně vědí podle téhleté fotografie toho horizontu, kde co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd Lysouhoru, prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděn úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce, prostě ta viditelnost je úžasná. A tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru i Novec, takže výhledy, které nemá nikdo.
4: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka posledních pár kroků a tady už je skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
5: Jsme asi teď přes 30 metrů.
4: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
6: Trošku ano, s respektem.
4: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, ano. Jenom na tom skle.
5: Ano,
4: no. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
6: Výhledy jsou nádherný i počasí se nám povedlo.
4: Odkud jste přijeli?
6: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla. takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
4: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
7: A... Martina, dobrý den, přijď. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, je to úžasný.
4: Spuste ven Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Tak takový byl páteční výlet s Ivou Havlíčkovou v magazínu Křížem krajem. Další vám nabídneme zase v pondělí v našem vysílání po 9. hodině. V pondělí vás pozveme do Vraclávku na Bruntálsku. Tam sběratel Libor Hajda provozuje unikátní muzeum praček. Ve Staré stodole prezentuje ucelenou sbírku pracích mechanismů z let 1850 až 1950. Svět historického praní tam proskoumá malá Petra Štrimblová a v pondělí po 9. hodině nás tam vezme v magazínu Křížem krajem.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

je Matěj Walder a posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. 9 hodin 33 minut. Víte o tom, že už od poloviny dubna funguje a existuje sezóna šparglu, kterou právě prožíváme. Chřestová sezóna tady bude až do konce června. No a v dnešních babských radách vám Jarka Vykoupilová vysvětlí, jak s chřestem zacházet v kuchyni. A že je opravdu rozdíl mezi zeleným šparglem a bílým šparglem a každý z nich se připravuje trochu jinak. Babské rady vám to vysvětlí hned poté, co zaspívá Jiří Korn.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin, 44 minut. Za malou chvíli vás pozveme do Darkova, konkrétně do historické části Karvinských lázní. Dnes v podvečer tam totiž bude mít premiéru skladba, která je složena přímo pro Karvinské lázně Darkov. Poprvé jí zahraje zpívající fontána v historické části lázeňského parku. My jsme byli zkontrolovat, jestli tam je všechno připraveno na tuhletu úžasnou událost. Reportáž nabídneme hned po písničce.

0: Úžasná a skvělá Annie Lennox na vlnách Českého rozhlasu Ostrava je 9 hodin a 49 minut. Karvinské lázně dnes pestří nová premiéra ve zpívající fontáně v historické části lázní. Poprvé zazní skladba Zdeňka Bartáka, kterou si lázně nechali složit přímo pro toto místo. Hudbu doprovodí vodní trysky, které vytvářejí světelné a pohybové obrazy nad hladinou fontány.
1: Máme dneska krásné volno, víte, v práci, takže si
2: tak
1: to
2: se jdeme projít
1: jinak.
2: A tu se podíváme.
1: Takže se musíme podívat tady.
3: Velké faninky lázeňské fontány jsou Eva a Andrea, kamarádky, které tady přijeli až z Orlové.
1: Protože jsme viděli na internetu, že to tu je zas už pěkně osazené, spravené, krásné, tak jsme se šli podívat.
3: No a představte si, že lázně nechali pro tuto fontánu složit speciální skladbu.
2: Hymnu, Jakuba,
1: tak,
2: no.
1: Tak to jsme zvědavé.
2: Tak to jsme teď zvědavé, no.
1: Prozradíte, jako?
4: Neprozradíme.
2: To je správné, aspoň se máme na co těšit.
5: To bude úplně novinka.
4: Musíte přijít v pátek, bude tady zrovna i pan hudební skladatel, který pro naši fontánu složil právě speciální skladbu.
3: Vysvětluje obchodní ředitelka lázní Darko Falenka Krotká.
4: Já už jsem tu skladbu slyšela, takže samozřejmě už si to dokážu představit. Trošičku dynamická, ale k tomu to patří, aby ta fontána se na tom taky nějakým způsobem vyřádila. Z toho chceme udělat i takovou tradici. To znamená, že každým rokem budeme chtít v tomto období, kdy otevíráme lázeňskou sezónu, představit vlastně novou skladbu a pokaždé to bude jiný hudební skladatel.
3: S Lenkou Vengloš z Karvinských lázní vcházíme do technické místnosti, je tady počítač a tady se ta nová skladba spustí.
6: Tady vlastně je takový program, ve kterém si najdete to, co potřebujete spustit, mačkáte tlačítko start a jedeme.
3: Je to nervozita před tím spuštěním?
6: No, tak vždycky. Nikdy nevíte, jestli to vyjde nebo ne.
3: Součástí fontány je i kopie sochy Pramen života, kterou před 4 lety ukradli zloději. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Janka Kirchner na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli zprávy. Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotknout by se to mělo platform Airbnb nebo Booking. Podrobnosti Tereza Hájková přesně v 10 ve zprávách.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Třinec chce nabídnout legální plochy pouličním umělcům. Národní geopark Krajina Břidlice dnes otevírá nové turistické trasy. Bude zataženo a deštivo, teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole více než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy podalo letos více než 156 tisíc deváťáků. Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se to ubytovatelů platform, jako je Airbnb a nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk anebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos, dodává vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
2: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v uvozovkách zaparkován na našich serverech.
0: Do června chce rezort představit vládě i další návrhy na regulaci. Ty by pak měly jít do připomínkového řízení. Město Třinec chce mladým malířům nebo sprejerům nabídnout legální plochy, například na budovách tepelných výměníků anebo rozvaděčích pouličního osvětlení. Jak říká mluvčí Stanislav Češlar, vhodné plochy magistrát vybírá ve spolupráci s městskou galerií.
3: V Třinci funguje nemalá skupina mladých pouličních umělců, kterým chybí větší zázemí pro legální tvorbu. Hledáme proto plochy, kde by se mohli realizovat, zkoušet a sdílet svá díla. Je to skvělý způsob, jak ozvláštnit veřejný prostor města a pracovat zároveň s mladou komunitou.
0: Na Budišovsku a Vítkovsku přibyly nové turistické trasy. Vedou Národním geoparkem Krajina Břidlice a dnes budou slavnostně otevřené, včetně nových altánů a rozcestníků.
4: Nově jsme vybudovali 30 rozcestníků, informačních panelů je 29, altán velký, říkáme mu hexagon ve Svatoňovicích.
5: A všude na nových zastaveních spousta dobových fotek, map a vzpomínek na těžbu v jednom z největších ložisek Břidlice, říká starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Šram z ODS. Stačí mít s sebou mobil.
4: Ten turista už si díky QR kódu už najde trasu, kde chce, informace najdou všichni.
5: Největší altán pro návštěvníky je ve Starých Oldřůvkách, v srdci Břidlicové oblasti. Trasy vedou i kolem starých štol anebo zarostlých břidlicových halt. Z Budišovska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Opavska. Na silnici číslo 57 v Hradci nad Moravicí se srazila dvě osobní auta. S opatrností projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4:15 po 10. hodině, tohle byla Tereza Hájková a zprávy Ostravského rozhlasu. No, protože posloucháte Dobré dopoledne a je všední den, tak i na tento den jsem si pro vás připravil jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Zahrají Činasky, Rangers a pak tady bude soutěž a bude tady soutěž o cestovatelský balíček Českého rozhlasu Ostrava a ten balíček je fakt dobrý, protože v něm jsou sluneční brýle, cestovní polštář, bloček na poznámky a tak dále. No a dneska ten Moravskoslezský kvíz nechci úplně radit, ale pak, když chcete vyhrát, tak máte teď dvě písničky na to, abyste přemýšleli o významných výrazných a krásných dopravních stavbách na severní Moravě a ve Slezsku, protože dopravní stavby, to bude téma dnešního kvízu. Tak jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Ondra z Velký Karlovic.
1: A já vás zdravím, Ondřej. Tak schválně, jak dobře znáte Ostravu?
2: Já znám Ostravu.
1: Tak jo, tak pojďme na otázku. Dobře poslouchejte, jste připravený?
2: No, můžeme.
1: Dobré, tak jo. 605 metrů dlouhý, 48 metrů vysoký a především krásný. Takový je jeden z mostů na pomezí Ostravy a Bohumína, po němž je vedena dálnice D1. Jeho štíhlá silueta s vysokým pylonem a lanovým je výraznou architektonickou dominantou Ostravska. Převádí dopravu přes Vrbické a Antošovické jezero a také přes řeku Odru. Víte, jak se tento skvost dopravního inženýrství z roku 2008 jmenuje? A máte, Ondřeji, na výběr. Buď je to za A. Antošovický most, za B. Oderský most, nebo za C. Vrbický most.
2: No.
1: Je to záludné, já jsem to říkal.
2: Je to záludné.
1: Tak si tipněte. Antošovický, Oderský nebo Vrbický?
2: Já bych zkusil...
1: Chvilka.
2: No, já bych zkusil Ačko.
1: Antošovický?
2: Ano, Antošovický.
1: A zkusil jste to naprosto správně. Hnedka za tím mostem je také poslední česká dálniční odpočívka Antošovice a bavíme se o městské části Ostravy, Ostrava, Antošovice a Antošovický most. Vám blahopřeju a zůstaňte prosím chvíli na telefonu.
2: Díky.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 23 minut a tohle byl Petr Kolář. No a pakliže ještě nemáte program na dnešní den, tak já vám přidám pár rozhlasových pozvánek. Pozvu třeba do Karviné na lodičky nebo do Frýdku Místku a taky třeba do Bruntálu. Pozvánky tady budou za malou chvíli.

dva cúbky mám.

0: Karviná dneska láká na den pro rodinu na lodičkách v areálu Loděnice v tamním parku Božiny Němcové. Budou dnes mezi 15. a 19. hodinou připraveny aktivity pro malé i velké návštěvníky. Další pozvánka do Frýdku Místku. Ve Frýdku Místku dnes o 16:30 odpoledne začíná třídenní festival Art of Život. A to v prostorách Nové osmičky na Staroměstské ulici. Můžete tam obdivovat výtvory lokálních umělců, zúčastnit se tvůrčích dílen či se zaposlouchat do rozhovorů s inspirativními lidmi. Pozvánka i na západ kraje. Zámek v Bruntále láká na muzejní noc. Program začíná o 16:30 odpoledne přednáškou místního rodáka, malíře Pavla Formana a následnou vernisáží jeho obrazů. Tolik pozvánky do Karviné, do Frýdku a do Bruntálu. Ty další najdete na našem webu, tak se na to podívejte. Je tam inspirace na celý víkend pro Severní Moravu a Slezsko. A naše webové stránky pořád stejné. ostrava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A už za malou chvíli vás v našem dopoledním vysílání pozveme do Dvojměstí. Festival Boží město totiž propojí křesťanské církve působící ve Frýdku Místku. V Lidovém domě a v sadech Bedřicha Smetany v Místku můžete navštívit přednášky, koncerty nebo duchovní setkání. Začíná se dnes večer a o festivalu budeme mluvit už za malou chvíli.

0: Tohle byla kapela Olympic a Nech to být, je 10 hodin a 35 minut. Přednášky, koncerty nebo duchovní setkání, to od dnešního večera nabídne festival Boží město, který organizují křesťanské církve působící ve Frýdku Místku. Já už mám na telefonní lince Miroslava Překryla, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jednoho z organizátorů tohoto festivalu. No a já se teda budu ptát, protože je spousta zajímavých věcí. Festival zahájíte dnes večer v Lidovém domě. Jaký bude ten dnešní program?
1: Tak dnešní program se bude skládat jednak z přednášky. Známý takový psycholog Pavel Raus bude přednášet o emocích v blízkých vztazích. Od 18 hodin bude přednášet teda v Lidovém domě. A potom bude následovat takový večer hudební, kde bude hrát chapela, takové chválové písně, modlitební.
0: Mm-hmm. To je program teda na dnešek v Lidovém domě. Na co se můžou návštěvníci těšit v sobotním programu?
1: Tak v sobotu máme ten hlavní program, už začínáme ve 13 hodin. Tím, že se nám trochu zhoršilo počasí, tak jsme je nakonec přesunuli se sadu Bedřicha, jsme tady, kde jsme je původně plánovali, do Lidového domu opět. A bude teda probíhat od 13 hodin a také v kostele Všech svatých Místku. Tam budeme mít jednak divadlo, přijede Vítěz Marčík z Českých Budějovic a bude hrát pohádku Bajeja pro děti. Bude tam taková rodinná hra, které se budou moct zapojit rodiny s dětmi. Bude tam dětská kapela Brouci, velice zajímavá dynamická kapela rodičů se svými dětmi. Mm-hmm. Potom tam bude slovenská zpěvačka Jana Zubajová se svojí kapelou, taky výrazná osobnost. A potom na závěr bude takový modlitební večer za město, Frýdek Místek i s panem primátorem a potom bude na závěr takový koncert kapely Adonai.
0: Takže v Lidovém domě zítra od 13 hodin a v místeckém kostele Všech svatých bude rozhodně živo program přesunutý ze sadu Bedřicha Smetany. Ještě mi, pane Překryle, řekněte, co je zajímavé, jaké vlastně církve, které všechny církve se do toho festivalu zapojily?
1: Podílí se vlastně celkem 6 církví, kromě římskokatolické církve také církev bratrská, církev adventistů 7. dne, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, apoštolská církev a církev živého Boha.
0: Tak jo, já děkuju za informace, přeju, ať se vám to vydaří dnešní i zítřejší program a přeju hezké dopoledne, díky moc.
1: Vás také děkuji a všechny zvu. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Alone a Bee Gees je 10 hodin 48 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a nebylo by to dobré dopoledne, aby tady nebyl seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Spozornět by pochopitelně měli především kutilové, chataři, chalupáři, zahradníci a tak dále a tak dále. Artur Kubice se dnes totiž zaměří na využití zahradního fukaru. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Helena Vondráčková.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud máte na zahradě hodně stromů a keřů, pak je fukar na listí velice užitečná věc. Než si takového pomocníka ale koupíte, tak popřemýšlejte. Většina fukarů listí odsaje nebo nafouká na nějakou hromadu, se kterou se pak dobře pracuje. Jiný fukar zase listy nasaje a rozcupuje. To, aby se vám jich do sběrného pytle vešlo více, jenže právě tato součást výzbroje fukaru, tedy než obsah pytle vysypete na kompost, je příliš těžká a špatně se s ní manipuluje. Elektrické fukary jsou méně hlučné než benzínové, ale pokud vám vadí hluk, pak na fukar zapomeňte. V případě malé až střední zahrádky si raději pořiďte dražší hrábě z plastu se širokým záběrem a dostatečným odstupem hrotů. Jsou lehčí, tiché a na menší ploše jsou stejně rychlé jako ten fukar. Já mám fukar doma. Měl jsem ho na sobě třikrát za poslední dva roky. Hrábě jsou totiž jednodušší, rychlejší, lehčí. Jiné je to samozřejmě u rozlehlé zahrady plné stromů. Tam vám hlučný fukar, třeba na benzín, ušetří spoustu práce. Nafouká to na to místo, kde to chcete mít, a to za chvilku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 11. hodina, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Máme skvělou zprávu pro Ostraváky. Stavbaři dnes odpoledne totiž zprůjezdní částečně Frýdlantské mosty na náměstí Republiky a tak už budete moci vyjet ze směru z centra na Porubu. Aspoň takový malý krok. Zprávy tady budou za okamžik.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stavbaři odpoledne zprůjezdní pro auta most na náměstí Republiky v Ostravě. U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů. Valašské Meziříčí opravuje chodník na frekventované Sokolské ulici. Odpoledne už mají srážky ustávat a naměříme do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Na most v centru Ostravy se odpoledne vrátí auta. Stavbaři na náměstí Republiky zprovozní výpadovku z centra ve směru na Porubu. Dopravní uzel prochází celkovou přestavbou. Práce budou pokračovat až do listopadu. Podle náměstka ostravského primátora Břetislava Rígra z hnutí Ostravak se ale zprovozněním jednoho směru pro auta řidičům citelně uleví.
2: Věřím, že to bude mít vliv na provoz na Českobratrské, že se nám ulehčí ten sjezd na Místeckou, který bývá ve špičce pravidelně ucpaný, a Fidlanské mosty by nám vlastně tento směr měly nahradit a uvolnit tu Českobratrskou jako takovou.
0: U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Ve Valašském Meziříčí pokračuje rozsáhlá oprava chodníku na frekventované Sokolské ulici. Rekonstrukce téměř půl kilometru dlouhého úseku mezi kruhovým objezdem u Balíren a zastávkou MHD potrvá několik měsíců. Na stavební práce město vyčlenilo 5 milionů korun, říká starosta Robert Stržínek z hnutí ANO.
3: Dojde zde k odstranění bariér a ke zvýšení bezpečnosti chodců podél této frekventované silnice. Realizujeme zde kompletní výměnu stávajícího povrchu za novou zámkovou dlažbu, včetně obrub, a součástí je také rekonstrukce přechodu pro chodce, autobusové zastávky a veřejného osvětlení.
0: V Příboře dnes začíná třídenní festival ke 170. výročí narození Sigmunda Freuda. Program se kvůli špatné předpovědi počasí odehraje hlavně v tamním kulturním domě a v prostorách piaristického kláštera. Pro návštěvníky jsou připravené přednášky, výstavy i různá kulturní vystoupení o zakladateli psychoanalýzy. Lidé si taky budou moci prohlédnout novou expozici ve Freudově rodném domě. Sport. I když po loňské sezóně ukončil Ondřej Perušič kariéru, tak se za 14 dní v Ostravě na turnaji nejvyšší světové kategorie vrátí na kurty. Ostatně s českou reprezentací se nadále mistr světa z roku 2024 udržoval a popisuje, jak dál trénuje.
4: Snažím se tréninku dát co nejvíce právě v rámci těch možností, které mi dovolí pracovní a rodinný život. Snažím se alespoň občas trénovat s národním týmem, nějaký trénink v posilovně, abych se udržel v fyzické kondici, a nějaké další tréninky na písku, tak se snažím trošku improvizovaně, ať už o víkendech, anebo před a po práci.
0: Turnaj v Dolních Vítkovicích začíná 27. května. Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mají odpoledne ustávat a přechodně by mělo také ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia. Na horách naměříte 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kopřivnici v ulici Obránců míru srazilo osobní auto chodce. Právě tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte proto s omezením provozu. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři a čtvrt minuty po jedenácté, to byla Tereza Hájková, která se těmito zprávami dnes s mikrofonem ostravského rozhlasu rozloučila. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. Pátek po 11. hodině, to nemůže znamenat nic jiného než host Českého rozhlasu Ostrava. A dnes pod taktovkou Ivy Piskalové. Koho si Iva pozvala k mikrofonu, to vám prozradím za malou chvíli. Ještě předtím ale Karel Góda, taky třeba Ozzy Osbourne. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Opavská malířka a sochařka Iva Mrázková, která už 40 let žije a tvoří v Lucembursku, teď představuje svou tvorbu v prostorách ostravského klubu Atlantik v centru města na ulici Československých legií. U série akvarelů, které vznikly při jejím loňském pobytu v Japonsku, se s ní setkala Iva Piskálová. Takže nejenom o práci a uměleckých dílech bude rozhovor, který uslyšíte v pátečním hostu za pár chvil.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, dnes vás, já tady Iva Piskalová, nezdravím ze studia, ale přišla jsem kousek vedle za mým dnešním hostem paní Ivou Mrázkovou, která teď aktuálně vystavuje v klubu Atlantik. Možná víte, znáte to jméno, paní Iva se narodila v Opavě, ale už 40 let žije.
2: Téměř. Dobrý den. Je to pravda, já se vracím do Opavy a taky do Ostravy velmi ráda, ne úplně tak často, ale od roku, ještě před revolucí, od roku v létě 1989 jsem se odstěhovala do Lucemburska, kde stále pracuju a žiju. Ale vzhledem k tomu, že hranice naštěstí máme volné, jsme součástí Evropy, tak se vracím často. Vzhledem k tomu, že tady mám ještě rodiče a mám tady taky stále přátelé, jako je paní doktorka Jiřina Kábrtová, s kterou jsme se seznámili už před lety a která vlastně mě váš tady klub Atlantik doporučila k této výstavě.
1: Ano, takže zůstaneme teď v té současnosti a pak se lehce podíváme i do Lucemburska, které je pro nás takové tajemné a vzdálené pro většinu. Takže paní Ivo, vy jste přivezla tady sérii 32 akvarel, které jsou monotematicky vytvořené. Ten cyklus vznikal s tím cílem, že bude vystavován, prezentován takto?
2: Ne, vůbec žádný cíl jsem neměla. Já jsem měla spíš štěstí, že v minulém roce, kdy bylo v Osace Expo 2025, tak s mým přítelem Pitem Brandenburgerem jsme tam byli pozvaní vystavovat v lucemburském pavilonu. On vytvořil projekt, který se jmenuje Fallen Trees a já jsem vlastně k tomu projektu udělala tak ilustrace ke knize pro děti v podstatě.
1: Prosím, přelo. Pošle nám ten projekt.
2: Ten projekt Fallen Trees znamená padlé stromy. A on vlastně vytváří sochy, které jsou vlastně vytvořeny z padlých stromů a ke každému tomu stromu a tentokrát to byl černý bez, teda spíš keř. A k tomu černému bezu jsme udělali takovou knihu, kterou já jsem ilustrovala. Z toho důvodu jsem teda s ním v Osace byla a strávili jsme tam vlastně 3 týdny. A ten 3. týden už jsme byli, nebo i já, jako unavení stále něco vnímat nového, stále vidět lidi a metro, tak jsem mezi tím začala malovat, protože při každé cestě, kamkoliv jedu, tak vždycky mám sebou blok a malé akvarely. No a tak jsem začala. No a pak některé ty věci jsem třeba jenom naskicovala černobíle v ještě v Osace a dodělala jsem to potom, když jsem byla doma. Ono to má tu výhodu, že člověk nejenom, že vlastně cestuje, ale že si tu cestu úplně jiným způsobem zažije, že já si to daleko víc pamatuju. Pamatuju si, s kým jsme se setkali, kde jsme byli, který den to byl, co jsme tam zažili a je to díky tomu, že se vlastně k těm momentům vracím.
1: Ano, na těch 32 obrázcích, jak jsem si já teda měla možnost nějak zavnímat, jste chtěla zachytit život. Já si řeknu můj teda takový věm. Na jednom obrázku sedí 2 dámy v metru a mají neuvěřitelně dlouhé červené nehty v Osace.
2: Tak oni, Japonci jsou velmi takový citliví na detail, jako když něco má být 100%, tak je to 100%. A to je ve všem, všechno to, co je malé, tak prostě je to do detailu zpracované. Z toho důvodu to jejich řemeslo, prostě oni mají úplně jinou citlivost, mají rádi tradici. A když tím člověk řekne, že dělám věci, které prostě jsem si vymyslela sama, tak se hrozně diví, protože oni opravdu radši prostě jdou na té cestě tradice, než aby si něco vymýšleli sami. Je to úplně jiné vnímání, jo, umění nebo i tvorby v podstatě. ale i ten jejich život, ta struktura života je úplně jiná.
1: Ale oni nevěděli, že zachycujete nějak do skicáku, když třeba jste jela v tom metru a zachytila jste ty dvě neuvěřitelné dámy?
2: Ne, protože problém je v tom ten, že když se jich člověk zeptá, jako prosím vás, můžu si udělat fotku, nebo prostě, tak oni se stoupnou a jako voják a prostě jsou hrozně šťastní, že člověk je fotí a že vlastně se to líbí. A zachytit nějakou scénu, která je prostě spontánní, je těžké, protože oni to tak nevnímají, že by mohli být v té spontánní pozici.
1: Obrázky Ivy Mrázkové, které se jmenují Obrázky z Japonska, si můžete, milí posluchači, prohlédnout až do 30. června v centru Ostravy v klubu Atlantik.

0: S mým dnešním hostem Ivou Mrázkovou, výtvarnicí, ale také sochařkou, si povídáme u příležitosti vernisáže výstavy obrázků z Japonska. Ona, jak už před chvíli říkala, vlastně zachycovala tu situaci, kterou tam prožila. Takže těch 32 akvarel, oni nejsou veliké, ty věci. Tak na nich je jako každý den něco, jo?
1: No, já bych řekla, já jsem se celkem vyhýbala architektuře. Jsou tam jako určité známky architektury, ale architektura, to jsou takové momenty, kdy člověk musí vnímat perspektivu a musí být přesný. Ale já jsem chtěla právě v tom akvaru spíš zachytit ten okamžik, nějakou lehkost a prostě moment takového toho jarního počasí, protože my jsme tam byli v květnu, to je přesně rok. A takže vlastně většinou jsou tam témata masky, lidé, příroda, protože tam mají nádhernou přírodu, parky.
0: Atmosféra prostě, já jsem z toho úplně jako vycítila, že jste chtěla zachytit pro nás, kteří se tam asi jen tak nedostaneme, tu atmosféru. Ale řekněte mi ještě tu techniku, protože ne všichni výtvarně znalí vědí, jak vzniká akvarel.
1: No, je to takhle, je to akvarel, ale já k tomu používám takovou jemnou kresbu, vlastně tuží, která dá tomu akvarelu takovou jako větší jemnost. Je to kvůli tomu, že ty věci jsou, jak se říkala, celkem malé, tak aby tam došlo k nějakému většímu detailu a taky se to trošku možná víc blíží takovému tomu, co my cítíme jakoby jako japonské, protože oni taky vlastně všechno to, co mají ty kolorované tisky, tak to taky je vlastně má určitou černou kresbu. Já jsem se nechtěla nějak inspirovat tím, co dělají oni, protože my máme úplně jinou školu, než mají Japonci, ale zdálo se mi to, že se to k tomu hodí.
0: To znamená, vy to opravdu malujete na plátno?
1: Ne, tady tohle je na všechno na papíře.
0: Na papíře, ale vodovkama.
1: To jsou vodovky.
0: Takové speciální
1: vodovky. A pak, aby se mi to dělalo líp, tak jsem si koupila vodovky přímo v náře. A ty teďka používám často, protože mě to nějakým způsobem stále inspiruje k těm japonským tonalitám, barvám.
0: Aha. A teď vidím, že všechny jste se snažila zapaspartovat do takového jednoho stylu. To si děláte sama?
1: No, ne, ale já jsem přemýšlela o tom, protože to má takový jako podlouhlý formát a chtěla jsem, aby bylo vidět, že to je vlastně list vytržený ze skicáku. A takže jsem tomu dala takovou volnost a z toho důvodu to má vlastně pasparty dvě. Jedna pasparta, na které je ten papír nalepený, a pak druhá pasparta, která vlastně jako ještě orámovává vlastně ten papír a tím tomu dodává takové, jako jednak je to opticky trošku větší a jednak prostě jsem s tím takhle spokojená. Taky jsem si vybrala různé barvy těch paspart, protože jsem si říkala, že to není taková nuda, že vlastně takové ty pastelové tóny, jako je šedá, zelená, modrá, že to k tomu dobře bude fungovat.
0: Dobře, ale řekněte mi, to si děláte sama, ty pasparty?
1: Ne, já jsem si to nechala nařezat, ale pak jsem si to sama skládala, jak jsem potřebovala.
0: No a to je podle mě na tom ten největší kumšt, abyste to tam krásně zasadila.
1: No, tak
0: to není sice výtvarnice a sochařka, ale stejně.
1: Já už tady tohle řemeslo dělám 37 let a za tu dobu prostě člověk nevím, jako se něčemu přiučí, naučí nebo se zeptá a jako já jsem taky tady s touhle adjustací spokojená, protože to vlastně dalo těm kresbám určitou formu, která je intimní, ale zároveň prostě to není nuda.
0: Přesně, no. Já když jsem vešla do klubu Atlantik tady v centru Ostravy, tak jsem se okamžitě opravdu zastavila u těch obrázků, abych si je i s brýlemi detailně prohlédla, protože jsou tam detaily, které stojí za trošku další zastavení u toho papírového krásného kousku. Milí posluchači, s Ivou Mrázkovou, autorkou obrázků, o kterých si povídáme a které, jak už jsem říkala, si můžete až do 30. června prohlédnout a případně i koupit v galerii, respektive v klubu Atlantik, tak si budu povídat zase za pár minut.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vy jste, paní Ivo, říkala, že se Iva Mrázková vlastně odstěhovala z České republiky v takovém roce, který změnil naštěstí společnost nejen u nás. A vy jste prý v tom listopadu, když tady se to všechno odehrávalo, tak vlastně jste to sledovala už z toho Lucemburska.
1: No, já jsem se odstěhovala do Lucemburska, já jsem tam vlastně chtěla emigrovat s tím, že tam budu žít.
0: Jste tam měla někoho, ne?
1: Byl tam jeden známý, který byl taky malíř a který mě řekl, Ivo, když doděláš školu, což jsem dodělala, umprum, a když budeš mít řidičák, tak ti rád pomůžu. A to taky udělal. Takže já jsem udělala řidičák, ale neuměla jsem řídit. Ale měla jsem aspoň ten papír na to. No a potom, když došlo k revoluci, tak já jsem byla celkem z toho zmatená. Já jsem si říkala, tak já tady 25 let čekám na to, že se změní systém a když vyjedu, tak jsem měla pocit, že prostě něco musím jako k tomu říct. No a udělala jsem dva takové velké obrazy, které dlouhou dobu visely na lucemburské rezidenci v Praze. Teďka jeden je odkoupený městem Eš v Lucembursku a ten druhý ještě stále u mě. A čekám prostě na nějaký moment, aby to viselo v nějaké instituci, která prostě bude mít nějaké mezinárodní kořeny nebo česko-lucemburské kořeny.
0: Protože já jsem to vnímala tak, že ty dvě věci, které vznikaly, tak to bylo nějaké vyjádření toho vašeho pocitu.
1: Bylo, protože jedna z těch věcí, ta první se jmenuje Stavba nové katedrály a ta druhá se jmenuje Srdce, protože jako symbol, že jo, Václava Havla tenkrát a stavba nové katedrály jako prostě taková ta chuť budovat něco nově, jinak a s větším nadšením.
0: A řekněte mi, neuvažovala jste o návratu, když jste dostávala signály, protože rodiče tady byli, že jo, máma učitelka v Zušce, ke které chodila asi půlka Opavy, kdo byl jenom trošku výtvarně nadán, táta vlastně v té době učil, že?
1: Já jsem se tam zapsala do školy, jakože se budu učit jazyky. No a říká se si, no tak se aspoň naučím jazyky a uvidíme, co se bude dít potom. No tak jsem se učila jazyky, pak jsem se vdala, pak jsem měla děti. No a tím, že ale vlastně hranice už byly otevřené, tak jsme se vraceli vlastně pravidelně do České republiky a vracím se do dneška. Nevím, jestli jako člověk žije jenom jednou, tak prostě ty věci byly tak, jak byly, ale myslím, že si to jakoby odsluhuju, takovou tu daň, jakože jsem se nevrátila, že už teď 14. rokem zastávám funkci honorární konzulky. My tam sice velvyslanectví máme, ale tím, že je velmi malé, tak se snažím pomáhat s různými projekty velvyslanectví. Což mě velmi těší, myslím si, že opravdu určité věci můžu urychlit a tím mám taky pocit, protože to je funkce neplacená, že jako něco vracím České republice, kterou mám stále ráda.
0: Stále máte dokonalý český jazyk, jako slovní zásobu, všechno, přitom vím, že mluvíte mnoha dalšími jazyky a když vy jako výtvarnice tvoříte, tak asi u toho moc nemusíte povídat.
1: No, ale tak já nejsem, sice jsem výtvarnice, ale taky učím a jsem typ člověka, který nemůže zůstat celý den v ateliéru uzavřený, takže myslím, že prostě těch kontaktů mám dost a je pravda, že já jsem ještě, než jsem odjela z Československa tenkrát, tak jsem psala i poezii, ale to si dneska nedovedu představit, že bych psala poezii, protože přece jenom, kdybych ji psala v češtině, tak tomu skoro tam nikdo nerozumí a v jiném jazyce. Já když učím, tak vlastně učím normálně třeba ve čtyřech jazycích, jako během těch výtvarných lekcí a to je trošku potom namáhavé v jednom jazyce psát poezii, protože přece jenom ten slovník není tak bohatý, jako když člověk mluví jenom jedním nebo dvěma jazyky.
0: říká výtvarnice a také sochařka, to teď zdůrazňuji, protože za chvíli vám řekneme, pokud se náhodou nemáte šanci podívat do ostravského klubu Atlantik na obrázky Ivy Mrázkové, tak vy se můžete podívat na její sochy, které budou teď vystaveny v plenéru, sice kousek dál z Moravskoslezského regionu, ale zase tak moc daleko ne. Kde to je, tak to vám za chvíli řekneme.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: s výtvarnicí, ale také sochařkou Ivou Mrázkovou si povídáme ne ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, ale v klubu Atlantik, protože do 30. června si tam můžete prohlédnout její akvarely, kterými zdokumentovala svůj pobyt, loňský pobyt v Japonsku. Je to opravdu moc milé, příjemné zastavení, mohu doporučit, ale já jsem naznačila, že pokud někdo nemá prostor tady, tak může jet do Trutnova.
1: No, Trutnov, no, není to tak úplně vzdálené Opavě, protože v Trutnově pan ředitel Jan Kunce, který mě tam pozval, je ředitelem Centra současného umění EPO 1 a ten je původně Opavák. Takže já jsem s ním v Opavě nikdy nespolupracovala, ale díky sociálním sítím on má přehled o tom, co dělám a už v minulém roce mě nabídnul tuhle výstavu, to jsem bohužel nemohla, protože už jsem měla ty připravenou výstavu v Lucembursku v jedné obci a na tento rok jsme se domluvili, což mě dělá velkou radost. Ta spolupráce zatím ve všem úplně klapla na jedničku s hvězdičkou, takže teďka se můžu jenom těšit, že se zítra vypravím na vernisáž, která bude v 17 hodin na Krakonošově.
0: Já jen zdůrazním, že my si spolu povídáme v úterý, aby nedošlo k mýlce na vernisáži v Atlantiku, aby se ve středu, protože když už jste z Lucemburska přijela, přesunete do Trutnova a tam budou ty sochy venku.
1: V ulicích.
0: Tam plenéru, v ulicích, neuvěřitelně vysoké. Já jsem viděla jeřáby dneska na fotkách.
1: No, ty sochy mají tak ty největší asi přes 3 metry. Já už to není poprvé, co vystavuju sochy vlastně v České republice, protože spolupracovala jsem taky se společností Sculpture Line, kteří vystavují hlavně sochy v Praze. A tentokrát vlastně na pozvání teda do Trutnova přijede tam i velvyslanec lucemburský, který je z Prahy. Takže doufám, že uděláme trošku, zase pospojujeme lucemburskou a českou kulturu.
0: Teď jsem to chtěla říct. A teď prosím ještě, když teda, jak už jsem na začátku rozhovoru řekla, že Lucembursko je stále pro nás taková trošku jako v země tajemná. Není to daleko z Ostravy nějakých 1150 kilometrů, že? Nebo k vám domů možná trošku víc?
1: Tam, ne, no tak asi, no. Je to, jako líp se to jezdí na dvakrát, no.
0: Jasně, ale tak jako proč bych tam měla jet třeba na pár dnů? Prázdněná.
1: No je to hlavní město Lucemburk, protože my tam máme přece Jana Lucemburského. Každý správný Čech se tam musí zastavit, protože v katedrále spočívá Jan Lucemburský. To je opravdu nutnost se tam podívat. Taky je tam Jan Palach Square, náměstí Jana Palacha. Máme tam ulici Václava Havla v novém takovém centru, kde jsou mezinárodní instituce. Je tam taky hodně evropských institucí, jako Evropský soud, Evropský finanční dvůr, účetní dvůr. Takže
0: prostě jedním slovem Lucemburk jako hlavní město král velkovévodství, že? Velkovévodství za návštěvu stojí. Ubytování je takové, jako dá se?
1: Určitě se dá.
0: Jakože cenově pro průměrně vydělávající.
1: Lucemburg je samozřejmě dražší než Česká republika, ale myslím si, že se tam určitě dá. Je tam nádherná příroda. V současné době se paní velvyslankyni podařilo spojit město Vianden z Plzní, takže se na Viandenu teďka čepuje i plzeňské pivo. No, takže je tam hodně takhle v Lucembursku se dobře dělá diplomacie, protože oni nás berou jako jejich bratrance, takže tím, že máme společnou historii, tak vlastně velkovévoda to ví a velmi, velmi dobře se na všem dokážeme domluvit. Před asi 2 lety byl v Lucembursku náš prezident Petr Pavel s manželkou, takže vlastně ještě vyzdvihl tady ty pěkné společné vztahy.
0: Já myslím, že to je nejlepší tečka za povídáním s honorární konzulkou tedy v Lucembursku, ale také samozřejmě výtvarnicí a sochařkou, opavskou rodačkou Ivou Mrázkovou.

0: Vítkovou a ještě jednou ráda opakuji, že její obrázky si můžete prohlédnout v klubu Atlantik v Ostravě až do 30. června. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji taky.
0: Mějte se moc hezky, milí posluchači. Hezké dny přeje Iva Piskalová.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je 11:45, sladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Přestože se naše dopolední vysílání chýlí ke svému konci, tak si spolu ještě můžeme zasoutěžit hned po písničce. První volající totiž může vyhrát nádherné a úžasné audio CDčko rozhlasového pořadu Toulky českou historií. No a taky může vyhrát zařazení do slosování o pobyt, o víkendový pobyt v beskidském wellness hotelu Bavária v Horní Lomné. Tak nastražte telefonní linky, protože ta písnička bude mít jenom 2 minuty a 10 vteřin.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, kdo pak se nám dovolal?
2: A dobré poledne, tady je Ivo z Poruby.
1: A já vás zdravím, moc vám blahopřeju. Určitě co vy místě, tak už teď máte od nás nádherné rozhlasové CDčko pořadu Toulky českou historií. Jsou to hodiny a hodiny nádherných vyprávění a příběhů z dějin. Každopádně zároveň jste zařazen do slosování o víkendový pobyt ve wellness hotelu Bavária v Horní Lomné. To slosování proběhne už dneska odpoledne, takže vřele doporučuju, mějte naladěn ostravský rozhlas, protože je možné, že budete jedním z těch, kdo vyhrajou tenhle ten pobyt a poukaz.
2: Dobře, fajn.
1: Dobře, fajn.
2: A děkuju.
1: Nemáte zač, blahopřeju a zůstaňte ještě prosím na telefonu.
2: Ano, zůstávám.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Až to v rádiu zapípá, tak bude poledne a Lucie Kociánová vám prozradí, jaké jsou aktuální zprávy. Začínáme za chvíli.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet, může se zvýšit odtok vody z krajiny. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Krajští záchranáři dnes pořádají den otevřených dveří. Odpoledne bude zataženo s deštěm, teploty do 15 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav a upozornil na to, že ji bude dále upřesňovat. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Voda může proudit přes komunikace. Bude snižovat viditelnost a zhoršovat podmínky pro jízdu aut. Meteorologové radí nevstupovat a nevýjíždět do proudící vody a zatopených míst. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. To je podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
5: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole, na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
3: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy letos podalo víc než 156 tisíc deváťáků. Krajská záchranná služba dnes otevřela své základny veřejnosti. Na den otevřených dveří mohou zájemci vyrazit do 14 stanovišť napříč krajem. Program končí v 16 hodin. Návštěvníci uvidí výjezdovou zdravotnickou techniku i práci tísňových operátorů, říká mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
6: Naše technika je speciální sama o sobě a hned tak vidění není, takže jsem přesvědčený, že na každé ze základen návštěvníci objeví něco, co je zaujme, poučí. Ale třeba v Ostravě jihu budou mít návštěvníci prohlídku speciálního velkokapacitního vozidla.
3: Karvinské lázně dnes večer poprvé představí novou skladbu Zdeňka Bartáka, kterou si nechali složit přímo pro svou zpívající fontánu v historické části Darkova. Hudební produkci doprovodí vodní a světelné efekty nové kolonády, která vznikla po získání statutu lázeňského místa, upřesnila obchodní ředitelka lázní Darkov Lenka Krotká.
7: Já už jsem tu skladbu slyšela, takže samozřejmě už si to dokážu představit. Trošičku dynamická, ale k tomu to patří. Z toho chceme udělat i takovou tradici. Každým rokem budeme chtít představit vlastně novou skladbu a pokaždé to bude jiný hudební skladatel.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo. Očekáváme déšť nebo přehánky, které budou během odpoledne ustávat a přechodně bude i ubývat oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 15 stupňů. V noci bude převážně zataženo, během její druhé poloviny a k ránu od jihu pak déšť. Sobota bude přes den chladná. Očekáváme zataženo s deštěm a v Beskydech bude pršet vydatněji. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 5 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Frýdku Místku vyšetřuje policie nehodu autobusu v ulici Revoluční. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4,5 minuty popolední, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy, ty další vám nabídne ve 13 hodin. Teď je nejvyšší čas odstartovat pořad, který máte hodně rádi, Lucie.
3: Startuje hudební pošta.
2: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. 596 11 22 66, to je vaše nejkratší cesta k písni, kterou máte rádi. No a den otevřených dveří, ten tady máme zítra. Lucie, budeš tady?
3: Samozřejmě budu tady a moc se na vás všechny těším.
2: Já se na vás budu taky těšit, potkáte nás tady oba zítra na dni otevřených dveří Českého rozhlasu Ostrava. Teď tedy krásné dobré poledne. Na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík a Lucie Kociánová.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní hudební poštu začneme v nádherné krajině západního Opavska. Míříme do krajiny větrných mlýnů, zámků a údolí Voznice. V Litultovicích nás čeká pan Jirka. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den. Včera jsem se nedovolal, tak volám dneska znovu. Před 50 lety se nám narodila dcerka Jarmilka. Kucharníková byla, teďka je Benová. No, přejeme jí hodně zdraví, štěstí, boží požehnání. Ať se jí daří v práci i v rodině, to jí přejí rodiče a sourozenci. Děkuji za vyhledání písničky, moc krát děkuji.
1: Rádo se stalo a blahopřejeme vaší dceři. Mějte se hezky v Litultovicích, naslyšenou.
2: Taky děkuji.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Teďka před chvílí jsme byli na Opavsku, no a teď se podíváme, nebo zůstáváme na Ostravsku. Věděli jste, že mezi Bohumínem a Orlovou je druhá největší vesnice v České republice, má více než 5000 obyvatel a mezi nimi je i paní Olga, která nám právě volá. Hezký dobrý den do Dolní Lutyně.
1: Dobrý den, u telefonu je Olga z Dolní Lutyně, zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase. Dnes mají svátek Žofie, proto posílám blahopřání do Dolní Lutyně paní Žofii Babiarčikové. Milá Žofinko, k vašemu dnešnímu svátku s přáním všeho nejlepšího, hlavně zdraví, pohodu a stálý úsměv na tváři. To vám ze srdce přeje Věrka a Olina se svými rodinami. A ještě bych chtěla pozdrav taky poslat do Dolní Lutyně, a to pro paní Šárku a Františka Staničkovi. Pane Vláďo, děkuji za vyhledání písničky a přeji všem posluchačům i vám hezké odpoledne. Děkuji a nashledanou.
0: Já díky za zavolání a pozdravujte v těch polích. Mějte se fajn.
1: Dobře, naslyšenou. Děkuju.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a já už mám na telefonní lince dalšího volajícího. Tentokrát míříme na západ Ostravy, v Ostravě Porubě. Nás se svým přáním čeká paní Milada. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já bych prosila blahopřání mojí milé švagrové Irence do Stříteže u Českého Těšina. Vážená Irenko, do dalších let štěstí, lásku, spokojenost, pevného zdraví stále dost, starosti málo, radosti hodně a všeho, co si srdce přeje. I ze srdce přeje tvoje švagrová Milada. A taky ti přeju hodně pracovních sil na své krásné zahradce, ať se ti to tam všechno zkvetá a roste. Děkuju vám za vyhledání písničky. A hezký, krásný den vám všem.
0: Rádo se stalo a hezký den do Poruby. No a dostříte, že už letí jedna slavná operní árie.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Getaway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A ve 12 hodin a 23 minut ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Míříme rovnou za čtvrtým přáním. Tentokrát na Pražskou do Kobeřic. Čeká nás tam pan Gerhard. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den, tady Gerhard z Kobeřic. Zdravím vás všechny v radiu a všechny posluchače. Chtěl bych dneska nechat zahrát panu Alfonzovi Střibnému do Kobeřic k jeho životnímu jubileu 70 let. Písničky Směs od Moravanky. A přeji mu štěstí, zdraví, boží požehnání do dalších let a hlavně to zdraví. A přeji mu to kamarád Jenda Kocur a Gerhard z Kobeřic. Děkuji za vybrání písničky a nashledanou.
3: Rádo se stalo, Gerharde, mějte se dobře, zdravíme do Kobeřic.

0: Půl jedné posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme rovnou za dalším přáním, ať toho stihneme co nejvíc. Tentokrát se z Kobeřic přesuneme zpátky do Ostravy, konkrétně do Ostravy Poruby. Tam už nás čeká paní Alena. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Alena z Ostravy Poruby a chtěla bych dnešní den nechat zahrát celému ostravskému rozhlasu její zítřejšímu otevření dveří, kterého se nemohu já bohužel ze zdravotních důvodů zúčastnit. Poslouchám vás rozhlas, vaše skvělé, nádherné pořady od rána až do 2 hodin do noci. Máte opravdu velmi dobré pořady, na které se těším a které velmi ráda poslouchám. Proto ještě jednou vám všem pracovníkům Ostravského rozhlasu, všem moderátorům a moderátorkám a všem ostatním pracovníkům za vaši skvělou práci hodně zdraví, spokojenosti, božího požehnání a hlavně hodně úspěchu ve vaší další skvělé a dokonalé práci. A nechávám vám všem zahrát písničku. Děkuji vám moc.
0: Paní Aleno, tak to je krásné. My moc samozřejmě děkujeme, jsme strašně rádi, že vás bavíme. Normálně jste tady rozplakala rozhlasový newsroom. Všichni jsou dojatí a zítra na vás budeme moc myslet. Mějte se krásně a díky za zavolání.
1: Na shledanou, děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme za další písničkou v Hudební poště. Už jsme dneska projeli docela dobře Opavsko, teď míříme na Těšínsko. Konkrétně do Třince volá nám paní Jarmila. Hezký dobrý den.
2: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Všem žofijím, které dnes mají jmeniny, přejeme jen to nejlepší. Především paní Žofii Klimondové z Gutu u Třince. Dnešní den je také narozeninový pro paní Elišku Rakusovou z Poličné okres Vsetín. Milá Zoši a Eliško, dnes je váš jmeninový a narozeninový den. Proto ho oslavte s úsměvem. S blahopřáním posíláme spoustu malých kytiček. Každá z nich vám přinese jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. Ať máte mladé srdce, hodně přátel a žádné vrásky. K tomu boží požehnání a pohodu vám ze srdce přejí vaše rodiny a manžele Jarmila i Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Mockrát vám, pane Vladimíre, děkuji a budu se zase těšit na slyšenou.
1: Já děkuji za telefonát, mějte se krásně, no a do Poličné i do Gutů, na Valašsko i do Slezska už letí písnička.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A máme před sebou další hudební přání, tentokrát míříme na Valašsko do Nového Hrozenkova. Tam nás čeká paní Vlasta, tak ještě jednou, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, já vás srdečně zdravím všechny v rozhlase a všechny posluchače. Dnes má narozeniny i jmeniny paní Žovka Martiňáková z Velké Karlovy Leskové. Paní Žovko, přeji vám jménem těch, co vás mají rádi. Hlavně zdraví, radost, každé maličkosti, spokojenost a stále plno optimismu a lásky. Písnička je také pro mého manžela a pro pana Ondru z Velkých Karlovic. A všem, co poslouchají. Vám, pane Vladimír, děkuji za prostor a zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuju.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme za dalším hudebním přáním, tentokrát do Bohuslavic. Volá nám paní Teres. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, a vám všem posluchačům. Včera se dožila 50 let paní Renata Stočková z Kravař. Milá Renatko, včera se z 50 let dožila a gratulace ze všech stran přijímala. My se také připojujeme a do dalších let hlavně zdraví, štěstí a boží požehnání přejeme. Teď ti ještě písničku posíláme a za pěknou oslavu děkujeme. Přeje manžel Rostík, syn Sebastianek, rodiče Peterkovi a babi a děda z Bohuslavic. Tak děkuji vám, pane Vladimíre, mockrát a někdy zase naslyšenou.
1: Rádo se stalo, budu se těšit, děkuji. Mějte se krásně.

Končí hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 15. května. Ale nebojte, hudební pošta tady bude zase zítra a zítra bude mimořádná. Bude začínat ve 12 hodin a vysílat budeme přímo z dne otevřených dveří. Za mikrofonem bude Pavel Janošec, ale ve studiu budu i já. A takže jestli se chcete potkat, přijďte zítra na den otevřených dveří. Sám jsem zvědavý, jak takovéto vysílání s dvěma moderátory zítra dopadne. No a teďka máme úplnou novinku, tu si ještě stihneme před zprávama pustit. Eva Farna. Yeah.

Fajna Eva Farná, to byla novinka na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Do studia už přišla i Lucie Kociánová. Za malý okamžik nabídneme další zprávy a super další zpráva pro řidiče. Nejenom, že už se dá z centra po Frýdlantech dojet na Porubu, ale také se zprovozňují mosty na Rudné ve Vítkovicích přes Místeckou. Takže se nám tak trochu uleví. Tom Jones, teďka Sex Bomb, potom zprávy a já se loučím. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné odpoledne s Ostravským rozhlasem.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: První z opravovaných mostů na Rudné ulici v Ostravě už je průjezdný bez omezení. Končí připomínkové řízení k návrhu mediálního zákona. Dobrovolníci pomohou s úklidem Karvinského moře před sezónou. Zítra bude chladno a deštivo, teploty maximálně 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Most na Rudné ulici v Ostravě Vítkovicích je už plně průjezdný. Silničáři dokončili fázi opravy, ve které bylo možné pustit auta na nejvytíženější silnici v Moravskoslezském kraji bez omezení. Oprava dalších tří mostů na stejné silnici ale pokračuje. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové budou další mosty zprovozňovat v následujících týdnech a měsících.
3: Zprovozňujeme s několika denním předstihem první ze čtyř opravovaných mostů na nejvytíženější Rudné ulici v Ostravě. Během dne plně otevřeme most u Hornbachu a přibližně za měsíc plánujeme zprovoznit druhý opravovaný most ve Svinově.
2: Dnes končí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas by od příštího roku měla být placená hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatků jako doteď. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvo kultury i Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
4: My jsme byli také dotázáni Ministerstvem kultury, zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
2: V Horním Benešově na Bruntálsku začala oprava Jiráskovy ulice. Po předchozích opravách kanalizace a veřejného osvětlení byla ve špatném technickém stavu. Ulice dostane nový povrch v celé délce. Práce potrvají zhruba měsíc. Současně město opravuje taky ulici Krnovskou a Nerudovu. Obě ulice silničáři vyfrézují a pak tam položí nový asfaltový koberec. Práce je nutné dělat za úplné uzavírky obou cest. Hotovo by mělo být 21. května. Dobrovolníci v sobotu uklidí okolí Karvinského moře. Technické služby města před sezónou opravili mobiliář, mola a odpočinková místa. Na pláž také navezli nový písek a doplnili sety pro posezení. Akce se uskuteční od 10 do 13 hodin, uvedla Jana Majerová z Karvinského magistrátu.
5: Dobrovolníci během dopoledne pomohou uklidit pláž, přilehlé lesíky i okolní příkopy. Na místě dostanou rukavice a pytle na tříděný odpad a poté je organizátoři nasměrují do lokality, kde je úklid nejvíce potřeba.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Během její druhé poloviny a kránu od jihu pak bude déšť. Sobota bude přes den chladná. Očekáváme zataženo s deštěm a v Beskydech bude pršet vydatněji. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 5 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 457 mezi Kravařemi a Štěpánkovicemi se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte tam velmi opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo znáte, je to 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplý. Dobrý den, paní doktorko.
7: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
6: Téma něčeho moc bude.
7: čeho?
8: Ano. Toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma
8: ano.
7: Tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdraví a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Veselé a zdraví Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Veselé a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod oči, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária a to může být, a to chci varovat někdy, následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst chlupy
5: všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: A nebo... Ne, má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma Máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení

0: řekněme, sexuální výkonnost?
1: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
1: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme, pardon, děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak totiž.
0: To je pravda.
1: To je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
1: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
1: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
1: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji, může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách, prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
1: ty
0: říkala?
1: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
1: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
1: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
1: věc. Takový. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači,

0: třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
2: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano. Měla problém stejný, nicméně ano. Po přechodu.
2: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky veselazdravi.cz, přes formulář.
2: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
2: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
2: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu, pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučil buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje,

0: protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
1: je to, jako
0: to tam zastřihnout.
1: Je to jako, když bychom špunty do uší a strčíme, ono
0: ano,
1: to holí.
0: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
2: Jediný problém, no, manžel bere varfarin, takže
0: jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
2: okamžitě
0: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
3: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorku velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
0: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
1: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám to dnešní téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od, já nevím, jasný, od Tokia. Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, ne? Co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně. Ano. Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, samozřejmě. Jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano, no, doporučuji.
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjádřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli je doktorka Kateřina Cajdamová a téma moc ochlupení. Uděláme takový závěr, rady závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady. A budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: K mediálnímu zákonu se podle ministra Klempíře sešel očekávaný počet připomínek. Zabývat se bude jen některými. Policie obvinila muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Inscenace Kryonauti v divadle Petra Bezruče se zamyslí nad dnešním pohledem na budoucnost. Zítra bude deštivo a chladno, teploty vystoupají na 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Připravovaný zákon o médiích veřejné služby je podle odboru kompatibility úřadu vlády nepřehledný. Připomínkové řízení k mediální novele skončilo od dnešní půlnoci. Kritizovala ji například Hospodářská komora nebo Antimonopolní úřad. Podle nich v zákoně například není jasně definovaný pojem veřejné služby a může být v rozporu s unijními pravidly. Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy jsou připomínky očekávatelné. Zabývat se bude jen těmi podstatnými.
2: A jestliže se těch připomínek tam sejde víc, my samozřejmě tu prioritizaci a tu definici veřejné služby tam dodáme. Já nebudu dávat z vlády do sněmovny zákon, o kterým nebudu 100% já i koaliční kolegové a vláda hlavně přesvědčení o tom, že přináší jako pokrok.
0: Výrazně pozměnit ale Klempíře zákona nechce. Dál trvá na tom, aby byl transparentní a jednoduchý. Policisti obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěli pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. V ostravském divadle Petra Bezruče má svou světovou premiéru inscenace Kryonauti. Hra se odehrává ve sci-fi kulisách v nekonkrétním čase. S nadhledem se dívá na často negativní vnímání budoucnosti, úzkost z klimatického kolapsu nebo nesrozumitelnost světa sevřeného technologiemi. Text na objednávku divadla napsala slovenská dramatička Alžběta Vrzgula, která hru také režíruje.
3: Chcem, aby vlastně ta inscenace a ty témy odcházely s divákom zo sály a pre mňa je taká základná esencia Kryonautov to, že budúcnosť nebude, keď o nej nebudeme rozmýšľať. Sport.
0: I když plážový volejbalista Ondřej Perušič na konci loňské sezóny ukončil kariéru, za 14 dní se při ostravském turnaji elitní kategorie vrátí na korty. Teď se vrací, aby vytvořil pár s Jiřím Sedlákem a aby se také s Ostravou rozloučil. Předchozí roky fungující dvojici mistrů světa Perušič-Schweiner se Ondřeji Perušičovi v Ostravě vždy dařilo.
4: Pro nás to byla obrovská pomoc nejenom v začátcích naší kariéry, ale v podstatě po celou naší kariéru, protože hrát před domácími fanoušky už samo o sobě je skvělé. Zároveň se nám v Ostravě každoročně dařilo. Mnohdy si z nás i naši soupeři, zejména na začátku, dělali srandu, že hrajeme dobře v podstatě jenom jednou za rok v Ostravě a že tam jsme velmi nebezpečnými soupeři.
0: Turnaj v dolní oblasti Vítkovice začíná 27. května.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Během její druhé poloviny a kránu od jihu pak déšť. Sobota bude přes den chladná. Očekáváme zataženo s deštěm a v Beskydech bude pršet vydatněji. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 5 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 38. kilometru ve směru na Frýdek Místek za sjezdem na Hukvaldy je porouchané auto. Na místě je i policie, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A vůbec celkově bych byl dnes odpoledne na silnicích opatrný, přeci jenom máme pátek. Možná, že jsme všichni malinko nervóznější, těšíme se více na víkend a tak možná třeba nechtěně pospícháme a může se přihodit nechtěná kolize nebo nedej bože havárie. Tak opatrně na silnicích v pátek odpoledne. A tolik z Českého rozhlasu Ostrava, zdraví vás Vítek Goršanov. Startuje páteční dobré odpoledne, plné zajímavých informací, krásných písniček, které nestárnou. Za malou chvilku nám třeba zaspívají Karel Gott nebo Jaromír Nohavica a také dalších aktualit. Třeba jedna se bude týkat obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Také nás čeká v téhle hodině pravidelné páteční losování soutěže o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné, takže všichni výherci tohoto týdne určitě budou velmi zvědaví, jestli to nebudou právě oni, kdo vyhrají. No a začneme jedním velmi aktuálním tématem z dopravy. Řidičům v centru Ostravy se uleví, stavbaři zprovozní výpadovku ve směru na Porubu na náměstí Republiky. Kudy to pojede hladce a kde naopak hrozí kolony, tak to vám prozradíme s naší kolegyní reportérkou Martou Pilařovou už za malou chvíli. Tak ať se vám v pátek odpoledne hezky poslouchá.
6: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Oprava dopravního mostu v centru Ostravy pokračuje, auta už po něm ale projedou. Částečné zprovoznění mostu na náměstí Republiky má ulevit řidičům od kolon. Celkově ale celá stavba potrvá déle, než bylo v plánu. Reportérka Českého rozhlasu Ostrava Marta Pilařová teď přidá podrobnosti. Marto, já tě vítám ve studiu, přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Už mohou tedy řidiči z centra vyjet po mostě, nebo kdy přesně se to stane?
2: Tak já přináším zprávu, že ani ne před hodinou stavbaři odstranili zábranu a auta už po frýdlantských mostech v centru Ostravy jedou. Sice zatím provizorně jen v jednom ze dvou pruhů, ale jedou. A ještě přidám další informace. Já jsem teď kontrolovala chvilinku předtím, než jsem šla do studia, tři nejpoužívanější navigace dopravní a na dvou ze tří to ještě nezaznamenali, takže tam by vás mohla ta navigace ještě vést po staru, po objížďkách. My už to tady v Českém rozhlase Ostrava víme a teď vám to říkáme, můžete tam projet. No, to částečné zprovoznění mostu měli na městě v plánu od začátku, právě proto, aby měli řidiči na výběr, kudy z centra Ostravy vyjet do jiných částí města a aby se doprava takzvaně neštosovala na jedné silnici. Náměstek primátora zodpovědný za investice a dopravu Břetislav Rígler z hnutí Ostravák vysvětluje, jak má úleva pro řidiče konkrétně vypadat.
3: Věřím, že to bude mít vliv na provoz na Českobratrské, že se nám ulehčí ten sjezd na Místeckou, který bývá ve špičce pravidelně ucpaný, a frýdlantské mosty by nám vlastně tento směr měly nahradit a uvolnit tu Českobratrskou jako takovou.
1: My jsme slíbili, že prozradíme, kudy je ode dneška nejlepší jet, aby se řidiči vyhnuli kolonám.
2: Břetislav Rieger už to zmínil. V posledních měsících se zejména v ranních a odpoledních špičkách tvořily kolony na příjezdu do centra po Místecké ulici a na výjezdu z centra po zmiňované Českobratrské kolem starého pivovaru. Teď se provoz rozpustí, protože řidiči dostanou možnost jet z centra po zmiňovaných frýdlantských mostech. Bude to zatím v jednom pruhu, takže uvidíme, jestli se to nebude zacpávat i tam. Každopádně dvě cesty ven z centra jsou určitě lepší než jedna. Opačný směr přes most do centra takové problémy nedělá, nicméně zkouška průjezdnosti nastane v první polovině července, kdy se v Dolních Vítkovicích konají velké hudební festivaly. Původně měl být směr do centra už zprovozněný, podle Břetislava Rígra to ale není docela jisté.
3: Nechci slibovat 15. 16. července, ale ten předpoklad takový původně byl, čili je možný nějaký posun ve dnech, čili dokonce je to na hraně.
1: Jak se tedy celá rekonstrukce dopravního uzlu zpozdí?
2: Stručně, měla skončit v létě a skončí nejdřív v listopadu. No a důvod nechme opět promluvit náměstka ostravského primátora Břetislava Rígra z hnutí Ostravák.
3: Ten technický stav toho mostu byl daleko horší, než tím počítala projektová dokumentace a než nám to odhalili některé průzkumy, které projektanti provedli. Jsme ve skluzu, řekněme, nějaké 4 měsíce a bude se to možná ještě trošku upravovat.
2: Stavbaře čeká ještě výstavba nových podchodů k tramvajovým zastávkám. Tramvaje proto dál stavějí na provizorních zastávkách a mosty v opravě jen projíždějí. K tomu přibude v půlce června uzavření podjezdu pod železnicí ve směru od Hlučína a staví se taky nový most na Karolíně, takže řidiči ze Slezského břehu musí do centra jinudy. No a pokračují také opravy mostu na Rudné ulici. Tam mám taky jednu dnešní čerstvou zprávu. Silničáři plně zprovoznili jeden ze 4 opravovaných mostů, a to ten ve Vítkovicích. Další pak bude následovat za měsíc ve Svinově. Když to zhrnu, tak hledání průjezdných tras je teď v Ostravě jedno velké dobrodružství. Rozhodně to ale není tím, že by se na radnici nějakým způsobem rozhodli, že budou řidiče schválně trápit. Mostní stavby vyrostly v Ostravě zhruba před 60 lety všechny najednou a teď taky všechny najednou dospěli do fáze, kdy potřebují vystužit, aby se po nich dalo dál jezdit. Prostě to tak vyšlo a řidiči i cestující hromadnou dopravou se musí obrnit trpělivostí.
1: Říká dopravní expertka Českého rozhlasu Ostrava Marta Pilařová. Marto, děkujeme, myslím, že za většinu příznivé zprávy.
2: A celkem vyčerpávající. Omlouvám se posluchačům třeba z Bruntálska, pokud to tu neznají, ale je to o Ostravě a doprava je v Ostravě prostě velké téma.
1: Přesně tak a díky za ty informace, Marto. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Našimi úterními dopoledními hosty budou Martina Venglářová, vedoucí poradny rané péče Salome Slezské diakonie a poradkyně rané péče Tereza Chovancová. Řeč bude o službách, které poradna poskytuje v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Pro obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku má ekonomický potenciál. Tvrdí to zástupci státního podniku Diamo. Jaké další kroky chystají a jak se k případné těžbě staví tamní samospráva, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v reportáži už po písničce. Počkejte si.

0: Případné obnovení těžby zlata z ložiska u Zlatých hor na Jesenicku, které obsahuje zhruba 10 tun tohoto drahého kovu, má podle státního podniku Diamo ekonomický potenciál. Vedení města ale s případnou těžbou nesouhlasí. Proti jsou také zástupci tamního sanatoria Edel.
1: Přijeli jsme autem před ústí hlavní úpadnice, která vede na třetí patro. Tou budeme autem sjíždět do podzemí. Sjíždíme vlastně takovým autotunelem.
2: Kam konkrétně jedeme?
1: Jedeme na lokalitu Zlaté hory Západ. Ten provoz, to zpracování toho nerostu by byl v tom stávajícím areále Diama ve Zlatých horách, ale ta samotná těžba je vlastně od toho areálu, tak jako od speleotrapie, vzdálená přes 2 kilometry a my tam musíme teprve tím podzemím dojet.
2: Popisuje vedoucí odboru hornictví státního podniku Diamo Karol Šmehil. Právě v těchto místech geologové dokončili první etapu průzkumu.
1: Geologický průzkum a následný výpočet zásob doložil, že se zde nachází přibližně 10 tun zlata, 8 tun stříbra, asi 25 tisíc tun zinku, 5 tisíc tun mědi a něco kolem 1 000 tun olova.
2: Říká Šmehil. Kromě zmíněných surovin geologové zaznamenali i možný výskyt gália. Nálezy surovin tak znovu otevřely debatu o možné těžbě.
3: Z našeho pohledu ten výpočet zásob má velmi dobrý ekonomický potenciál, ale také potenciál vlastně pro ten regionální rozvoj.
2: Uvádí mluvčí Diama Tomáš Indrej. V současné době se pracuje na takzvané studii proveditelnosti.
1: Pracujeme s několika variantami, říkáme tomu scénáře, a ty scénáře hodnotí jednak, jak to budeme těžit a hlavně jak to budeme zpracovávat.
2: Vysvětluje Šmehil. Samospráva Zlatý hor s případnou těžbou nesouhlasí. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
4: Každá těžba obecně má na životní prostředí vliv. Jsem zvědav, jak bude vyřešena například zaplavování vydobitých prostorů flotačním kalem. Tato náročná operace jednak technicky, ale náročná i na množství vody jako takové technologické množství odpadní vody.
2: Z případné těžby mají obavy i zástupci sanatoria Edel, kteří v Fíčné hoře využívají část štol ke speleoterapii.
5: Obáváme se o bezpečnost našich prostor, je to přece jenom jedno podzemí, je to jeden masiv hory, obáváme se stability prostoru speleoterapie a samozřejmě bojíme se i ovlivnění mikroklimatu.
2: Říká ředitelka sanatoria Alexandra Plevačová. V případě schválení těžby Diamo počítá s dalším jednáním se samosprávou i veřejností.
3: Pro občany jsme v loňském roce uspořádali aktiv, kde se nás vlastně mohli zeptat na všechno. My v tom letošním roce v tom chceme znova pokračovat. V červnu bychom chtěli udělat další aktiv.
2: Uzavírá Indrej. Diamo předloží v červnu vybraný scénář případné těžby dozorčí radě. Ta rozhodne o dalším postupu. Ze Zlatých hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte páteční Dobré odpoledne. Pokud zítra nemáte úplně žádné plány, navíc počasí nemá být, jak z meteorologických předpovědí vidíme, nějak závratně dobré, tak mám pro vás jeden tip, přijďte k nám do Ostravského rozhlasu, pořádáme totiž právě zítra tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme mezi 10. hodinou dopolední a 16. odpolední. No a co u nás uvidíte, ukážeme vám studia, režie, jak se dříve dělali třeba zvukové efekty nebo znělky při natáčení rozhlasových her. Podíváte se také k živému vysílání, no a máme pro vás i krásný hudební program v koncertním studiu S1. Podrobnosti třeba na webu Českého rozhlasu Ostrava. Tak se na vás těšíme zítra v 10 hodin na Dni otevřených dveří. Teď nám budou hrát a zpívat Rangers, tedy Plavci.

0: Kaři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talkshow Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talkshow Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková nás zavedla na známou pláž Copacabana, no a my vás teď vezmeme třeba na wellnessový pobyt do hotelu. Já teď ve studiu Českého rozhlasu Ostrava vítám moji milou kolegyni z redakce Lucii Kociánovou. Lucie, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak, Lucie tady je teď se mnou, protože teď právě v tuto chvíli na vlnách Českého rozhlasu Ostrava proběhne takové týdenní vyvrcholení naší květnové soutěže o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Vy každý den od pondělí do pátku můžete vyhrávat krásné CDčko Toulky českou minulostí. No a pak všech těch pět výherců z toho týdne postoupí do závěrečného slosování týdenního o ten krásný wellness pobyt, wellness víkend. No a ta chvíle přichází právě teď. Já už mám před sebou teď seznam pěti výherců tohoto týdne a Lucie, jak se můžete přesvědčit i na naší rozhlasové webkameře, má před sebou osudí z pěti míčky, z pěti čísly. Takže my jsme tento týden blahopřáli ke krásné dílčí výhře paní Janě, panu Josefovi, paní Bronislavě, panu Alfredovi a panu Ivovi. Tak vy všichni teď jste určitě u přijímačů a jste netrpěliví, jak to celé dopadne. Pouze jeden z vás může získat ten víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Lucie, byla jsi tam někdy?
1: Nebyla, ale strašně bych se tam chtěla jít podívat.
0: Tak já mám úplně ten stejný plán. Taky jsem tam nebyl, ale musí tam být opravdu krásně. Můžete třeba kromě krásné přírody v okolí vyzkoušet wellness, saunu nebo whirlpool, nebo vyrazit na výlet po okolí. Jedním z nejoblíbenějších výletů je výšlap na chatu Kamenitý, odkud můžete pokračovat třeba na Slavíč a do dalších krásných míst okolí Horní Lomné. Tak tohle všechno si teď užije jeden z výherců tohoto týdne. Lucie, já tě tedy poprosím, aby si zamíchala naším osudím. Je tam pět míčků z pěti čísly od jedničky do pětky a vytáhla jeden míček. Tak napětí roste. Můžete sledovat i na webkameře, jak Lucie se velmi snaží a velmi poctivě míchá. A už má jeden míček. A na něm je číslo, Lucie, poprosím.
1: Číslo dva.
0: Číslo dva. Tak v tom případě my blahopřejeme panu Josefovi, který vyhrál v úterý. Je to Josef Timmel, jestli to čtu správně. Josefe, pokud nás teď posloucháte, tak velká gratulace. Lucie, co vzkážeš panu Josefovi schválně?
1: Ať si to moc užije, ať si odpočine a potom ať nám dá hlavně vědět, jak se mu tam líbilo. A ať nás vezme třeba příště s sebou.
0: No, proč ne? Panu Josefovi blahopřejeme, vyhrává tedy víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Lucie, moc ti děkuji za losování. Uslyšíme se za malou chvilku ve zprávách, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já jenom dodám, že naši květnovou soutěž můžete poslouchat a můžete v ní vyhrávat i v dalších týdnech, ještě dva týdny poběží. Takže zase v pondělí se můžete přiřadit k dalším možným výhercům krásného víkendu pobytu ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Ještě jednou panu Josefovi blahopřejeme, no a na vás, na další výherce, se těšíme.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Hokejoví fanoušci po celé naší zemi mobilizují své síly. Naše česká hokejová reprezentace nastoupí dnes večer ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa proti Dánsku. Podrobnosti nabídneme ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvilku, přesně za 5 minut, tolik totiž schází do 15. hodiny. Odpolední, tady je páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Zdravíme vás a přejeme i nadále krásný poslech.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Registr na regulaci krátkodobých pobytů vstoupí v platnost ještě letos. Na Novojičínsku odhalili falešná eura, pachateli hrozí 8 let za mřížemi. Čeští hokejisté nastoupí k prvnímu zápasu mistrovství světa, soupeřem bude Dánsko. Zítra bude chladno a deštivo, teploty budou maximálně 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se ubytovatelů platform, jako je Airbnb nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos, dodává vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
5: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
3: Do června chce rezort představit vládě i další návrhy na regulaci. Ty by pak měly jít do připomínkového řízení. Kriminalisté z Nového Jičína odhalili dva případy falešných eurobankovek. 46-letý muž dal padělané peníze dvěma ženám, které o ničem nevěděli. Nepravé peníze odhalili až zaměstnanci banky a směnárny, kam je ženy přinesly. Pachatel získal falešné eurobankovky od známého, který je objednal na internetu. Měly sloužit pro potřeby filmařů. Obviněnému muži hrozí až 8 let za mřížemi. Začala oprava ulice Jiráskova v Horním Benešově. Cesta byla po předchozích opravách kanalizace a veřejného osvětlení ve špatném technickém stavu. Ulice dostane nový povrch celé délce. Práce potrvají zhruba měsíc. Lidé se ke svým domovům dostanou, ale cesta bude téměř neprůjezdná.
6: Současně město opravuje taky ulici Krnovskou a Nerudovou. Obě ulice silničáři vyfrézují a pak tam položí nový asfaltový koberec. Práce je nutné dělat za úplné uzavírky obou cest. Konec prací na ulici Krnovská a Nerudová je v plánu na 21. května. Z Horního Benešova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
3: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetnou ve Friburgu s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
7: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
4: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Během její druhé poloviny a k ránu od jihu pak déšť. Sobota bude přes den chladná. Očekáváme zataženo s deštěm a v Beskydech bude pršet vydatněji. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Přes den vystoupají na 8 až 12. A na horách zítra naměříme okolo 5 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Opavě je uzavřena ulice Pivovarská. Probíhají tam stavební práce a uzavírka potrvá do 8. června, tak s ním počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A protože je pátek krátce po 15. hodině, tak jsme pro vás už za malou chvilku připravili do vysílání další díl našeho seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu. A o čem bude ten dnešní díl? O kratomu. To je syntetická droga, která si v krátké době získala hlavně mezi mládeží velkou oblibu. Čím je taková látka nebezpečná, tak na to se zaměříme už za malou chvilku v našem vysílání, jak jsem řekl, v dalším díle pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Připraveni jsou také hudebníci Honza Nedvěd nebo zpěvačka par excellence Věra Špinarová. Mám zaspívat písničky, které nestárnou. No a od mikrofonu vás zdraví také Vítek Goršanov. Přejeme dobré odpoledne.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Jak donutit organismus, aby vydržel déle a třeba lépe vstřebával učení, byl přitom veselý a aktivní? Mladí lidé si myslí, že jim pomůže syntetická droga kratom. Nabudí a odsune únavu. Jenže při předávkování se chová úplně opačně. Člověk je unavený, podrážděný, trpí nespavostí, dochází dokonce i k poškození organismu, třeba jater. Jak vysvětlit blízkému člověku, že kratom mu nepomáhá, ale škodí? Právě začíná další díl našeho seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu s redaktorem Českého rozhlasu Ostrava Arturem Kubicou.
2: Naším dnešním hostem je policejní preventista Miroslav Kolátek a společně se zaměříme na takzvaný kratom, což je moderní syntetická droga. Její účinky mohou být u každého různé. Je to dáno tím, kolik si toho kdo vezme a jak na něj droga působí. Od pouhého dětského experimentu k závislosti a k předávkování je ale při užívání takových látek jenom krátký čas.
3: Kratom byl zařazen na seznam psychomodulačních látek, což jsou psychoaktivní látky, u kterých se bere, že při rozumné míře je jejich užívání relativně bezpečné. Ovšem, ta praxe ukazuje, že kratom opravdu až takovou bezpečnou látkou není. On dneska bývá vyhledáván velmi mladými lidmi, bývá vyhledáván lidmi, kteří mají náročnou práci, kteří kratomem se snaží doplnit energii, zlepšit soustředěnost, avšak oni ho mají za nějakou látku, která je přírodní a tím pádem relativně bezpečná. Ovšem je třeba říci, že ty přírodní látky mohou také na lidský organismus působit velmi nebezpečně při těch třeba silnějších dávkách a u kratomu to platí dvojnásob.
2: Co já mám udělat pro to, aby mé dítě takové věci nebralo?
3: Rozhodně nezakazovat, ale jít cestou prevence, to znamená vysvětlit, protože mnoho mladých lidí má dneska za to právě, že ten kratom je prezentován jako něco neškodného. Ten člověk ho bere proto, aby měl energii, aby měl lepší koncentraci, případně dochází v nějaké té euforii, takže bývá vyhledávan právě proto lidmi, kteří jsou mladí, kteří vyhledávají tu dobrou zábavu, případně lidé, kteří potřebují zvládnout tu náročnou práci. Nicméně při větších dávkách ten kratom působí úplně opačně. To znamená, že on má tlumící funkci. Ten člověk se potom cítí unavený, cítí se ospalý, cítí se zpomalený.
2: Kratom je tedy zařazen na seznam psychomodulačních látek. A co to znamená pro prodejce?
3: Pokud chci tuto látku prodávat, tak si musím požádat o licenci. A díky tomu je teďkom ten prodej regulován v tom smyslu, že ten prodejce to musí prodávat v kamenné prodejně, případně na e-shopu, který je navázán na tu kamennou prodejnu. Takže odpadlo to, že se může prodávat v nějakých automatech, že se může označovat jako nějaký sběratelský předmět, že se k němu dostanou nezletilí, případně mladiství. Ten kratom je teďkom prodejný od 18 let. To znamená, že ten prodejce online i offline musí ověřit věk toho kupujícího člověka, což nám přináší výhodu v tom, že máme nějakou regulaci, komu to prodáváme, můžeme tím pádem ověřit kvalitu toho kratomu, protože ten prodejce nebo respektive ten stát může požadovat testování té dané látky, což předtím nebylo možné.
2: Chodíte mezi studenty, mezi děti, mezi i ty starší, a nějakým způsobem jim musíte vysvětlit, že ta látka má svoje problematické místa, že prostě může být i nebezpečná. Pochopí vás ty děti nebo ti mladí?
3: Já si myslím, že chápou, protože oni sami někteří očividně už mají své zkušenosti. Já se snažím jim říkat například zkušenost mých známých, kteří si prošli závislostí na kratomu a povídali mi, jak těžké bylo zbavit se té závislosti. Například jeden můj kamarád mi říkal, že trpěl nespavostí, velkou podrážděností, mýval úzkostné stavy. Tohle to trvalo zhruba 3 týdny, než se toho úplně zbavil.
2: Jak já poznám, že doma mám takový problém, že třeba mé dítě na nějaké takové látce ujíždí?
3: Já vyloženě nejsem schopen poznat třeba, jestli bere kratom, ale troufám si říct, že můžu vydedukovat nebo vypozorovat, že to dítě minimálně jeví nějaké známky jiného chování, protože to dítě znám. A když vidím, že může být třeba, dejme tomu, nějak extrémně hyperaktivní, nemůže spát, anebo naopak třeba bývá v útlumu, tak můžu nějakým způsobem vypozorovat, pozorovat, že něco není v pořádku, otevřeně s ním o tom mluvit, nekritizovat, nezakazovat, neřvat po něm, ale spíše vystupovat v roli toho kamaráda, aby on cítil to bezpečí, to zázemí, že se může svěřit a že mu ten člověk, ten dospělý člověk může pomoct.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: A rozhodně si tuhle akci zítra nenechte ujít.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Jeden z nejstarších dálkových pochodů v Česku, Krnovská 50, vstupuje do své 6. dekády. Klub českých turistů Krnov při té příležitosti připravil trasy pro všechny generace, které konkrétně uslyšíte v našem vysílání už za několik málo minut po nádherné písni Evy Farné. Přejeme krásné odpoledne.

0: Pochod Krnovská 50 slaví krásných 60 let. Jubilejní ročník startuje už zítra. Zájemci mohou vybírat hned z několika možností. No a na své si přijdou zkušení chodci, ale třeba také cyklisté a nebo rodiny z kočárky. Na telefonu v odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava už je za organizátory David Gajdošík z klubu českých turistů Krnov. Já vás vítám ve vysílání, přeji dobré odpoledne do Krnova.
1: Ano, dobrý den.
0: Davide, připomeňte na úvod trochu historie tohoto pochodu a jak je oblíbený mezi turisty?
1: Je to docela neuvěřitelné, ale ten první ročník se konal už v roce 1966 a od té doby se Krnovská 50 koná skutečně každý rok, což z ní dělá jednu z nejstarších akcí vůbec svého druhu v naší republice. Je mimochodem stejně stará asi jak pochod Praha-Prčice. Za ta léta se stala úplnou legendou, jezdí k nám turisti z celého kraje i republiky, z Polska i prostě z jiných koutů. Krnovsko prostě nabízí krásnou přírodu, výhledy a je to prostě pěkná túra pro malé i třeba seniory.
0: Rád věřím. Pojďme teď nalákat posluchače, jaké trasy jste připravili pro zítřejší letošní jubilejní ročník?
1: Takže ty trasy mají jako různou délku i náročnost. Máme připravené dětské trasy od 7 kilometrů až po tu známou dálkovou 50. Nejoblíbenější teda ale u nás jsou spíš takové ty rodinné pohodové trasy kolem nějakých 15-19 kilometrů, což mluvím teda o pěších trasách, ale máme i speciální kočárkovou trasu, která vede takovým méně náročným terénem, bez velkého převýšení, aby se dala zvládnout třeba s kočárkem. Nezapomínáme ani na cyklisty, pro ty máme trasy od 26 až do 79 kilometrů. A ještě bych připomněl, nikdo nezabloudí, každý dostane nějakou mapku, to je ke stažení i na našich stránkách Klubu českých turistů Krnov.
0: A pojďte ještě nalákat posluchače a případné turisty, která zajímavá místa, například na trase posluchači minou a co je čeká v cíli?
1: Tak určitě půjdou kolem rozhledny i kostela na Cvilíně, vyšlápnou si těch o něch známých 222 kamenných schodů, které jsou náročné. Dostanou se i na zříceninu hradu Šelemburg nebo do krásných mandrů našich potoků, které tady v okolí máme. Město Krnov i tento den zahajuje turistickou sezónu, takže většina památek v Krnově bude zítra úplně volně přístupná, většina i úplně zdarma. No a ještě jste se, myslím, ptal na to, co čeká v cíli
0: účastníky,
1: tak já jenom připomenu, že každý dostane originální magnetku Krnovské 50 s pamětním listem a všichni se už určitě těší na velmi, velmi oblíbený čerstvý chléb se škvarkou pomazánkou a nápoje tady od našich místních výrobců. Tak na to se těším i já.
0: Tak já bych se taky těšil, bohužel zítra budu na dní otevřených dveří tady u nás v Českém rozhlase Ostrava, ale věřím, že kdo k vám zítra dorazí, tak ten nebude zklamán. Na Krnovskou 50 nás za organizátory pozval David Gajdošík z klubu českých turistů Krnov. Davide, já vám přeji, ať se akce vydaří, ať je tam hodně spokojených turistů, ať prší co nejméně nebo vůbec raději, ať to počasí dopadne dobře a zase někdy se budu s vámi mile těšit na setkání ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Já také děkuji Českému rozhlasu. Děkuji vám.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Palo Habera a kapela Tým v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A napadlo vás někdy, kde se vzali sněhuláci? Odpověď budeme už za chvíli hledat v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Do té doby nám zahraje kapela Otavan a také zahraje a zaspívají Žalman a spol píseň Barevný šál. Tak si to užijme, přeji i nadále příjemné páteční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Našimi pondělními hosty budou muzikanti z Frýdku Místku, jazzový kytarista a pedagog Radim Přidal a talentovaná studentka Veronika Pospíšilová z kapely Gateway. O setkání generací v hudbě i v životě natočila rozhovor Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Možná v těchto chvílích přemýšlíte, co budete dnes k večeři, anebo co budete připravovat na víkend k obědu. Třeba pro vás budou inspirací naše následující minuty vysílání Českého rozhlasu Ostrava, kdy si budeme povídat o soutěži Pochoutkový rok. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a my si jejich recepty připomínáme každý týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zelné šlíšky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, nejlepší recept roku 2020, michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Kolega Patrik Rozehnal se zajímal, jestli to bere jako závazek předělávat po někom recept, který zvítězil.
1: A jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
2: Jedná se o velmi jednoduché jídlo. A tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
1: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky.
2: Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
1: Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Hle.
3: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
1: Tě je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
0: Tak tohle jídlo nazvané zelné šlíšky, jakési šišky z brambor se zelím, je jednoduché a překvapivě dobré. Podívat se na něj můžete už teď na stránce www.pochoutkovirok.cz. No a hned dostanete chuť si jej připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání šéfkuchaře Romana Pauluse uslyšíte tuto neděli po 10. dopoledne a v repríze po 21. hodině v našem vysílání v pochoutkovém roce.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Lásko, vítej, myslím, že jste všichni poznali Hanu Zagorovou. Ve vrcholící další hodině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvilku tady bude 16. hodina, s ní další aktuální zprávy, no a po nich také poslední humoriáda tohoto týdne. Dnes ve společnosti režisérky Jitky Němcové. Přeji dobrou zábavu a i nadále příjemné odpoledne vám všem.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: První z opravovaných mostů na Rudné ulici v Ostravě už je průjezdný bez omezení. Meteorologové varují před vydatným deštěm v Beskydech. Národní geopark Krajina Břidlice nabízí nové výlety pro turisty. Zítra bude zataženo s deštěm a teploty do 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Most na Rudné ulici v Ostravě Vítkovicích je už plně průjezdný. Silničáři dokončili fázi opravy, ve které bylo možné pustit auta na nejvytíženější silnici v Moravskoslezském kraji bez omezení. Oprava dalších tří mostů na stejné silnici ale pokračuje. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové budou další mosty zprovozňovat v následujících týdnech a měsících.
2: Zprovozňujeme s několikadenním předstihem první ze čtyř opravovaných mostů na nejvytíženější Rudné ulici v Ostravě. Během dne plně otevřeme most u Hornbachu a přibližně za měsíc plánujeme zprovoznit druhý opravovaný most ve Svinově.
0: Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Na Budišovsku a Vítkovsku přibyly nové turistické trasy. Vedou Národním geoparkem Krajina Břidlice a dnes budou slavnostně otevřené, včetně nových altánů a rozcestníků.
3: Nově jsme vybudovali 30 rozcestníků, informačních panelů je 29, altán velký, říkáme mu hexagon ve Svatoňovicích.
4: A všude na nových zastaveních spousta dobových fotek, map a vzpomínek na těžbu v jednom z největších ložisek Břidlice, říká starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Šram z ODS. Stačí mít s sebou mobil.
3: Ten turista už si díky QR kódu už najde trasu, kde chce, informace najdou všichni.
4: Největší altán pro návštěvníky je ve Starých Oldřůvkách, v srdci Břidlicové oblasti. Trasy vedou i kolem starých štol anebo zarostlých břidlicových halt. Z Budišovska Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Orlová posouvá obnovu bývalého letního koupaliště do další fáze. Město vyhlásilo výběrové řízení na stavební firmu, která promění uzavřený areál na odpočinkovou zónu. Podle plánů radnice bude přirozeně navazovat na lesopark, letní kino a městský sportovní areál. Náklady dosahují zhruba 60 milionů korun.
5: Bývalé koupaliště je už 14 let uzavřené. Nový areál nabídne například inline dráhu, pump track a lezeckou stěnu. Součástí odpočinkové zóny budou také piknikové a květnaté louky, mlžítka, pítka a vodní prvky. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Během její druhé poloviny a k ránu od jihu pak déšť. Sobota bude přes den chladná. Očekáváme zataženo s deštěm a v Beskydech bude pršet vydatněji. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů. Přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 5 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravici je na silnici 56 u kostela Nejsvětější Trojice provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, a taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko. No,
7: dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
6: šťavnatý,
7: voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtělo, že jo? Takže,
0: no.
1: Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že? Tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? Říkám, no to my si, pane, vybubnu jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybubnujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a tak tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říká, je? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani pošlou průzkumníka do Ruska, víte, tak do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma břízkama a potká bábu z Nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde z vokzál? A on, no, saka один. Já tobě skažu, že ty netrus. Říká, já že netrus, no, babuška, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říká, no, ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, že ty netrus. Říká, já že netrus, nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, která mě potkala, hned věděla, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se mi, bum, a je po něm, víte. No ale teďka, jak se loví tygři? A jsi
1: prdavý.
4: Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, víte. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velusk, jako dvě esa jsou víc, jo? A už říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, nalistuj, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin, jeho směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
5: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
5: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam měla zavzpomínat na mladá léta.
5: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
5: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřebovala jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku českého Fouska připomínám.
5: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře a vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Líne kleplo.
5: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila
5: to. Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
5: Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě. A ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jako všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře.
2: Tak... A zkazil paní Jitce, že... Voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Ralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí, tudíž Milan Pitkin. A teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku vopilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za dva miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarády jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonovali mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si místo vrátního v jedné to továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice. A víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má hned,
1: to tak nepovede, no.
3: Jo, ale to nevadí. Tak se najde něco vedle, aby ho to motivoval k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete potom vy, paní Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů, a ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mě teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví, mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko, no a teďka přijdou, seděj a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe a zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni vody odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásný. Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Nemám, když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk, je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plat. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivnej, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvyk jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechny, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme.
3: Mm. No,
4: to mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to viděla.
3: Ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. S nima.
2: Ne, ne s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, to jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle, pak situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne zaprvé, já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: že dáma, by si tě mohli splést prvý krem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, a teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanice Nová, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám, Patriku, Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch změna. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaroškrtí Desdemonu, Romča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesněji řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivé?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně?
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, čeká jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: To snad ne.
9: To už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat sepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
9: Ale jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte?
9: O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano, tíhne mě to ke klasice.
10: Zatížen klasikou.
9: Tíha vás, táhne ke klasice. Ano.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je, aha,
9: to je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina z idiota.
9: Tak dal byste si Myškina idiota?
8: Volte,

0: No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
1: No tak to je pravda.
2: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
1: No mám dojem, že ještě řekne.
2: No já jdu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
5: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
4: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
5: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
4: To by se líbí pobíhat
5: po place. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
4: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
5: Ne, ty máš divadelní hru,
4: no.
5: A teď tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všechno je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
4: Byla by si šťastná v němém filmu?
5: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se v obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
4: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
5: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
4: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
5: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
4: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a...

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo opravdu rychlé, stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: Já tedy, pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj. Duj, vyše boží silný orle,
5: Radus,
4: jen
5: vlas...
4: Ano, Radus, vy to znáte.
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Radus je tam. Taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, tu Mahulenu.
4: Mahulenu? Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adept. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: poradíme.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě, že?
7: My tomu už od toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se boží silní orle, jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče.
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Stačí, kolego, když ukazuju já sám. Vždycky, ano. Když my uděláme takhle.
7: Řekl jsem sám.
6: Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jsme domluveni.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: Kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: já vám prosím, vysím na rtech. Já vám vysím na rtech.
7: Tak dolů. To si nedovolu. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
7: Já také. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sult se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
7: nějaký to. Spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá. Uvolni všecko, odhoď.
6: Ano, správně.
7: To si
6: sebereš potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. To něco mál, nějaký peníze.
6: Aby jsme měli rezervu nějakou. No. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž zas mám síly toho větru a všechno.
7: Dost! On je jak divej. Dívej se. Já to s tebou, chlapče, věř tomu. Věř mi nebo ne. Jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče.
4: Ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano. Rozhodně. Takhle ne. Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuji, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Případ lobbysty Martina Dědice se vrací k ostravskému krajskému soudu. Inscenace Kryonauti v divadle Petra Bezruče se zamyslí nad dnešním pohledem na budoucnost. Zítra bude chladno a deštivo, maximální teploty do 12 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu mají taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje. Znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí Ano se je podle svých slov pokusí přesvědčit, aby zákon podpořili.
3: Budu obhajovat naprosto zodpovědně, poctivě všechny argumenty, to znamená nijak to nepodcením, ale vidím to vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, tak jsem velmi skeptická, protože začala nám opět ta éra, kdy Senát vlastně všechno zamítá po té éře, která byla minulé 4 roky.
2: Kritiku opozice Schillerová odmítá. Krajský soud v Ostravě se příští týden bude znovu zabývat případem ostravského lobbysty Martina Dědice. Je obžalovaný z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Potvrdil to předseda senátu Igor Kreidl. Ostravský krajský soud Dědice v říjnu roku 2021 poslal do vězení na 8 let. Odsuzující rozsudek vrchní soud ale loni v prosinci zrušil. Důvodem podle soudu byly chybějící přímé důkazy o manipulaci zakázek. Mohlo jít o legální lobbing. Dobrovolníci v sobotu uklidí okolí Karvinského moře. Technické služby města před sezónou opravili mobiliář, mola a odpočinková místa. Na pláž také navezli nový písek a doplnili sety pro posezení. Akce se uskuteční od 10 do 13 hodin, uvedla Jana Majerová z Karvinského magistrátu.
4: Dobrovolníci během dopoledne pomohou uklidit pláž, přilehlé lesíky i okolní příkopy. Na místě dostanou rukavice a pytle na tříděný odpad a poté je organizátoři nasměrují do lokalit, kde je uklid nejvíce potřeba.
2: V ostravském divadle Petra Bezruče má svou světovou premiéru inscenace Kryonauti. Hra se odehrává ve sci-fi kulisách v nekonkrétním čase. S nadhledem se dívá na často negativní vnímání budoucnosti, úzkost z klimatického kolapsu nebo nesrozumitelnost světa sevřeného technologiemi. Text na objednávku divadla napsala slovenská dramatička Alžběta Vrzgula, která hru také režíruje.
5: Chcem, aby vlastně ta inscenácia a ty témy odcházely s divákom zo sály a pre mňa je taká základná esencia Kryonautov to, že budúcnosť nebude, keď o nej nebudeme rozmýšľať.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Během její druhé poloviny a k ránu od jihu pak déšť. Sobota bude přes den chladná, očekáváme zataženost deštěm a v Beskydech bude pršet vydatněji. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 5 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě se v křižovatce ulic 28. října a Železárenská srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krásné odpoledne také od Vítka Goršanova a posloucháte stále Český rozhlas Ostrava a pravidelný pořad po 17. hodině Den v kraji a neb přehled toho nejdůležitějšího, co se dnes v našem krásném kraji událo. Dopravní aktualitka na úvod, řidičům v centru Ostravy se uleví, stavbaři zprovoznili výpadovku ve směru na Porubu na náměstí Republiky v prostoru Frýdlanských mostů. Kudy to pojede hladce a kde hrozí kolony, prozradíme už za chvilku. Také se vydáme do Národního geoparku Krajina Břidlice, který najdete na Opavsku v oblasti Nízkého Jeseníku. Jedno z největších nalezišť Břidlice na našem území dnes otevírá nové turistické trasy. V 17.50 nás čeká podrobná předpověď počasí na celý další květnový víkend v telefonátu s meteorologem, ale bude toho ještě mnohem víc. Tak přeji nerušený poslech a krásné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Ostravě dnes zprovoznili dva mosty na páteřních komunikacích. Most na Rudné ulici v Ostravě Vítkovicích je už plně průjezdný. Silničáři dokončili fázi opravy, ve které bylo možné pustit auta na nejvytíženější silnici v Moravskoslezském kraji bez omezení. V centru Ostravy je doprava na mostě na náměstí Republiky ještě omezená. Stavbaři ale zprovoznili výpadovku z centra ve směru na Porubu. Ulehčit by to mělo provozu v Českobratrské ulici a neměly by se tvořit kolony. Kriminalisté z Nového Jičína odhalili dva případy falešných eurobankovek. 46-letý muž dal padělané peníze dvěma ženám, které o ničem nevěděli. Nepravé peníze odhalili až zaměstnanci banky a směnárny, kam je ženy přinesly. Pachatel získal falešné eurobankovky od známého, který je objednal na internetu. Měly sloužit pro potřeby filmařů. Obviněnému muži hrozí až 8 let za mřížemi. V Horním Benešově na Bruntálsku začala oprava Jiráskovy ulice. Po předchozích opravách kanalizace a veřejného osvětlení byla ve špatném technickém stavu. Ulice dostane nový povrch v celé délce, práce potrvají zhruba měsíc. Současně město opravuje taky ulici Krnovskou a Nerudovu. Obě se ulice silničáři vyfrézují a pak tam položí nový asfaltový koberec. Práce je nutné dodělat za úplné uzavírky obou cest. Hotovo by mělo být 21. května. Na Budišovsku a Vítkovsku přibyly nové turistické trasy, vedou Národním geoparkem Krajina Břidlice a dnes se slavnostně otevřely. Na zastaveních je spousta dobových fotek, map a vzpomínek na těžbu jednoho z největších ložisek Břidlice. Najdete tam i nové altány a rozcestníky. Největší altán pro návštěvníky je ve Starých Oldřůvkách v srdci Břidlicové oblasti. Trasy vedou i kolem starých štol nebo zarostlých břidlicových hald. Karvinské lázně dnes večer poprvé představí novou skladbu Zdeňka Bartáka, kterou si nechali složit přímo pro svou zpívající fontánu v historické části Darkova. Hudební produkci doprovodí vodní a světelné efekty nové kolonády, která vznikla po získání statutu lázeňského místa. No a důležité dnešní události pro vás máme nachystány i v reportážích, ty uslyšíte už za chvíli.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Oprava dopravního mostu v centru Ostravy pokračuje, auta už po něm ale projedou. Částečné zprovoznění mostu na náměstí Republiky má ulevit řidičům od kolon. Celkově ale celá stavba potrvá déle, než se plánovalo. Na podrobnosti jsem se ptal už dříve v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportérky Marty Pilařové.
1: Tak já přináším zprávu, že stavbaři odstranili zábranu a auta už po frýdlantských mostech v centru Ostravy jedou. Sice zatím provizorně jen v jednom ze dvou pruhů, ale jedou. To částečné zprovoznění mostu měli na městě v plánu od začátku, právě proto, aby měli řidiči na výběr, kudy z centra Ostravy vyjet do jiných částí města a aby se doprava takzvaně neštosovala na jedné silnici. Náměstek primátora zodpovědný za investice a dopravu Břetislav Rígler z Hnutí Ostravák vysvětluje, jak má úleva pro řidiče konkrétně vypadat.
2: Věřím, že to bude mít vliv na provoz na Českobraterské, že se nám ulehčí ten sjezd na Místeckou, který bývá ve špičce pravidelně ucpaný, a frýdlantské mosty by nám vlastně tento směr měly nahradit a uvolnit tu Českobraterskou jako takovou.
0: My jsme slíbili, že prozradíme, kudy je ode dneška nejlepší jet, aby se řidiči vyhnuli kolonám.
1: Břetislav Rieger už to zmínil. V posledních měsících se zejména v ranních a odpoledních špičkách tvořily kolony na příjezdu do centra po Místecké ulici a na výjezdu z centra po zmiňované Českobraterské kolem starého pivovaru. Teď se provoz rozpustí, protože řidiči dostanou možnost jet z centra po zmiňovaných frýdlantských mostech. Bude to zatím v jednom pruhu, takže uvidíme, jestli se to nebude zacpávat i tam. Každopádně dvě cesty ven z centra jsou určitě lepší než jedna. Opačný směr přes most do centra takové problémy nedělá, nicméně zkouška průjezdnosti nastane v první polovině července, kdy se v Dolních Vítkovicích konají velké hudební festivaly. Původně měl být směr do centra už zprovozněný, podle Břetislava Rígra to ale není docela jisté.
2: Nechci slibovat 15. 16. července, ale ten předpoklad takový původně byl, čili je možný nějaký posun ve dnech, čili dokonce je to na hraně.
0: Jak se tedy celá rekonstrukce dopravního uzlu zpozdí?
1: Stručně, měla skončit v létě a skončí nejdřív v listopadu. No a důvod nechme opět promluvit náměstka ostravského primátora Břetislava Rígra z Hnutí Ostravák.
2: Ten technický stav toho mostu byl daleko horší, než tím počítala projektová dokumentace a než nám to odhalili některé průzkumy, které projektanti provedli. Jsme ve skluzu, řekněme, nějaké 4 měsíce a bude se to možná ještě trošku upravovat.
1: Stavbaře čeká ještě výstavba nových podchodů k tramvajovým zastávkám. Tramvaje proto dál stavějí na provizorních zastávkách a mosty v opravě jen projíždějí. K tomu přibude v půlce června uzavření podjezdu pod železnicí ve směru od Hlučína a staví se taky nový most na Karolíně, takže řidiči ze Slezského břehu musí do centra jinudy. No a pokračují také opravy mostu na Rudné ulici. Tam mám taky jednu dnešní čerstvou zprávu. Silničáři plně zprovoznili jeden ze 4 opravovaných mostů, a to ten ve Vítkovicích. Další pak bude následovat za měsíc ve Svinově. Když to zhrnu, tak hledání průjezdných tras je teď v Ostravě jedno velké dobrodružství. Rozhodně to ale není tím, že by se na radnici nějakým způsobem rozhodli, že budou řidiče schválně trápit. Mostní stavby vyrostly v Ostravě zhruba před 60 lety všechny najednou a teď taky všechny najednou dospěli do fáze, kdy potřebují vystužit, aby se po nich dalo dál jezdit. Prostě to tak vyšlo a řidiči i cestující hromadnou dopravou se musí obrnit trpělivostí.
0: Tolik reportérka Marta Pilařová k aktuální dopravní situaci v Ostravě.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebere si to sama. Seber si to sama.
1: Posloucháte pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Další informace vám teď přineseme z Jesenicka. Případné obnovení těžby zlata z ložiska u Zlatých hor, které obsahuje zhruba 10 tun tohoto drahého kovu, má podle státního podniku Diamo ekonomický potenciál. Vedení města ale s případnou těžbou nesouhlasí. Proti jsou také zástupci tamního sanatoria Edel.
2: Přijeli jsme autem před ústí hlavní úpadnice, která vede na třetí patro. Tou budeme autem sjíždět do podzemí. Sjíždíme vlastně takovým autotunelem.
3: Kam konkrétně jedeme?
2: Jedeme na lokalitu Zlaté hory Západ. Ten provoz, to zpracování toho nerostu by byl v tom stávajícím areále Diama ve Zlatých horách, ale ta samotná těžba je vlastně od toho areálu, tak jako od speleotrapie, vzdálená přes 2 kilometry a my tam musíme teprve tím podzemím dojet.
4: Popisuje vedoucí odboru hornictví státního podniku Diamo Karol Šmehil. Právě v těchto místech geologové dokončili první etapu průzkumu.
2: Geologický průzkum a následný výpočet zásob doložil, že se zde nachází přibližně 10 tun zlata, 8 tun stříbra, asi 25 tisíc tun zinku, 5 tisíc tun mědi a něco kolem 1 000 tun olova.
4: Říká Šmehil. Kromě zmíněných surovin geologové zaznamenali i možný výskyt gália. Nálezy surovin tak znovu otevřely debatu o možné těžbě.
5: Z našeho pohledu ten výpočet zásob má velmi dobrý ekonomický potenciál, ale také potenciál vlastně pro ten regionální rozvoj.
4: Uvádí mluvčí Diama Tomáš Indrej. V současné době se pracuje na takzvané studii proveditelnosti.
2: Pracujeme s několikati variantami, říkáme tomu scénáře, a ty scénáře hodnotí jednak, jak to budeme těžit a hlavně, jak to budeme zpracovávat.
4: Vysvětluje Šmehil. Samospráva Zlatých hor s případnou těžbou nesouhlasí. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
6: Každá těžba obecně má na životní prostředí vliv. Jsem zvědav, jak bude vyřešena například zaplavování vydobitých prostorů flotačním kalem. Tato náročná operace jednak technicky, ale náročná i na množství vody jako takové technologické množství odpadní vody.
4: Z případné těžby mají obavy i zástupci sanatoria Edel, kteří v Fíčné hoře využívají část štol ke speleoterapii.
7: Obáváme se o bezpečnost našich prostor, je to přece jenom jedno podzemí, je to jeden masiv hory, obáváme se stability prostoru speleoterapie a samozřejmě bojíme se i ovlivnění mikroklimatu.
4: Říká ředitelka sanatoria Alexandra Plevačová. V případě schválení těžby Diamo počítá s dalším jednáním se samosprávou i veřejností.
5: Občany jsme v loňském roce uspořádali aktiv, kde se nás vlastně mohli zeptat na všechno. My v tom letošním roce v tom chceme znova pokračovat. V červnu bychom chtěli udělat další aktiv.
4: Uzavírá Indrej. Diamo předloží v červnu vybraný scénář případné těžby dozorčí radě. Ta rozhodne o dalším postupu. Ze Zlatých hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Každý všední den od pondělí do pátku po 17. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava můžete poslouchat pořad Den v kraji, ve kterém vám shrnujeme to nejdůležitější, co se v ten daný den v našem Moravskoslezském kraji stalo. Národní geopark Krajina Břidlice na Opavsku nabízí nové výlety pro turisty a návštěvníky. A jak už jsme vás o tom informovali u Budišova nad Budišovkou, dnes otevřely nové trasy, desítky rozcestníků a také odpočívadel. Tato oblast Nízkého Jeseníku patřila v 19. století mezi vůbec největší břidlicová naleziště. No a právě tuto historii nové trasy připomínají.
1: Musíme přidřepnout.
2: Tady je stabilně teplota nějakých 5-6 stupňů nad nulou celoročně.
3: Takovýchto chodeb nebo takovýchto štol, kolik je tady?
2: Tady v tom svahu je jich 9 celkem.
3: To je takzvaná Rábova štola. Zpřístupněná, jak nám ji ukázal Petr Zahnaš. Můžeme ale jít úplně jinam, třeba na rozhlednu Halaška. Když si u jednoho z rozcestníků najdeme QR kód na tuhle trasu, otevřeme čtečku, přiložíme, pípne to. A vidíme, že je to 8,5 kilometru tady z tohoto místa, 2,5 hodiny.
4: Proč to pořádně tam jde?
5: Příšporuj to.
3: Ještě se hladí poslední detaily před otevřením tras. Tady ve Starých Oldřůvkách je největší nový altán pro turisty. Vidím spoustu map, starých fotek, typů na cesty. Pro návštěvníky toho přibylo hodně, prozrazuje starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Šram z ODS.
6: Nově jsme vybudovali 30 rozcestníků, informačních panelů je 29, 3 odpočívadla nezastřešené, pak máme altán velký, říkáme mu hexagon ve Svatoňovicích.
3: Nejenom tady platí, že kam se vydáte, tam narazíte na nějakou starou štolu anebo zarůstající břidlicovou hromadu. Jsou vidět i zbytky stěn. Z břidlice se tady kdysi stavělo všechno.
6: Zrovna stojíme na staré břidlicové haldě, která je krásně obrostlá břízkami. Ta příroda si to vzala zpět.
3: Jsou haldy, které můžou být krásné.
6: Ano, ano, určitě ty naše, jo.
3: Turistické trasy napříč břidlicovou historií prozrazují i to, kde co dalšího vzniká. Třeba nedaleko takzvaný jezerní důl, kde bude jednou možné plout pod zemím i na loďce. Z Budišovska Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: V pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava teď zamíříme také do Karviné. Dnešní podvečer v Karvinských lázních zpestří velká premiéra. Poprvé zahraje zpívající fontána v historické části. Návštěvníci uslyší skladbu Zdeňka Bartáka, kterou si lázně nechali složit přímo pro toto místo. Hudbu doprovází vodní trysky, které vytvářejí světelné a také pohybové obrazy nad hladinou fontány.
1: Máme dneska krásné volno, víte, v práci, takže si
2: tak se jdeme projít a tu se podíváme.
1: A že se musíme podívat tady.
3: Velké faninky lázeňské fontány jsou Eva a Andrea, kamarádky, které tady přijeli až z Orlové.
1: Protože jsme viděli na internetu, že to tu je zas už pěkně osazené, spravené, krásné, tak jsme se šli podívat.
3: No a představte si, že lázně nechali pro tuto fontánu složit speciální skladbu.
2: Hymnu, Jakuba,
1: tak,
2: no.
1: Tak to jsme zvědavé.
2: Tak to jsme teď zvědavé, no.
1: Prozradíte jako?
3: Neprozradíme.
2: To je správné, aspoň se máme na co těšit.
1: To
2: bude úplně novinka.
3: Musíte přijít v pátek, bude tady zrovna i pan hudební skladatel, který pro naši fontánu složil právě speciální skladbu. Vysvětluje obchodní ředitelka lázní Darko Falenka Krotká.
4: Já už jsem tu skladbu slyšela, takže samozřejmě už si to dokážu představit. Trošičku dynamická, ale k tomu to patří, aby ta fontána se na tom taky nějakým způsobem vyřádila. Z toho chceme udělat i takovou tradici. To znamená, že každým rokem budeme chtít v tomto období, kdy otevíráme lázeňskou sezónu, představit vlastně novou skladbu a pokaždé to bude jiný hudební skladatel.
3: S Lenkou Vengloš z Karvinských lázní vcházíme do technické místnosti, je tady počítač a tady se ta nová skladba spustí.
5: Tady vlastně je takový program, ve kterém si najdete to, co potřebujete spustit. Mačkáte tlačítko start a jedeme.
3: Je to nervozita před tím spuštěním?
5: No, tak vždycky. Nikdy nevíte, jestli to vyjde nebo ne.
3: Součástí fontány je i kopie sochy Pramen života, kterou před 4 lety ukradli zloději. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: přesně v 17.50, jako vždy od pondělí do pátku v pořadu Den v kraji, si povídáme také s meteorology. Jaké je a jaké bude počasí, tak o tom teď s meteorologem Romanem Volným z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám ve vysílání a přeji pěkné pozdní odpoledne.
1: Hezký podvečer.
0: Tak řekněte nejdřív aktuálně, jak to vypadá v našem kraji.
1: Tak vypadá to, že přechodně se srážky v Moravskoslezském kraji nevyskytují, oblačnost je stále zvětšená, sice se odpoledne objevovalo sluníčko, ale většinou převládalo zataženo a vyskytovaly se i nějaké srážky, většinou v podobě slabého deště nebo přeháněk. Maxima se pohybovaly většinou od 11 do 16 stupňů Celsia a provázelo to mírný jihozápadní vítr, na některých místech jižní, většinou s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu.
0: Jak bude vypadat noc na zítřek, jak bude zítra, tedy v sobotu?
1: Avizujeme, že to bude nevlídný, víceméně propršený víkend a bude poměrně i chladný, takže nic asi lákavého na víkend. Oblačnosti už bude hodně, bude převládat zataženo. Vypadá to, že zpočátku ojedněle nebo výjimečně a během druhé poloviny noci potom a kránu zejména se od jihu začne objevovat déšť. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 9 do 5 stupňů Celsia. Vítr to bude provázet slabý, proměnlivý, kránu potom místy mírný, severovýchodní většinou do 5 metrů za sekundu. No a zítra potom z větší části nebo z velké části bude zatažená obloha, bude to s deštěm a zejména v té beskydské části Moravskoslezského kraje mohou být ty srážky vydatnější. Vypadá to zítra jen na maxima od 8 do 12 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teplota kolem 4 stupňů a navíc to bude provázet mírný, místy až čerstvý, většinou severovýchodní nebo severní vítr s průměrnou rychlostí do 8 metrů za sekundu a přechodně může dosahovat i nárazu kolem 55 km za hodinu.
0: Tak to opravdu nezní vůbec příjemně. Mě na zítřek, co nabídnou další dny, jak bude v neděli a jak v pondělí?
1: Bohužel i neděla ještě velká oblačnost a deštivo, většinou zataženo déšť, zejména v té beskydské části může být ještě i vydatnější. Noční teploty nejčastěji od 9 do 5 stupňů a ty nejvyšší denní bez změny od 8 do 12 stupňů. Vítr stále mírný, severní, většinou do 7 metrů za sekundu, ale k večeru bude potom slábnout. Snad potom ustávání srážek v průběhu noci na pondělí do pondělního rána. Tam sice ještě zpočátku bude převládat velká oblačnost, zejména v té jihovýchodní části Moravskoslezského kraje to bude i s deštěm, ale během dne postupně snad srážky jen výjimečně a oblačnost by se měla začít alespoň částečně protrhávat. Ranní teploty od 8 do 4 stupňů, ty nejvyšší denní potom nepatrně vyšší od 12 do 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, severní postupně proměnlivý, většinou do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Roman Volný. Moc vám děkuji. Sice za nemoc příznivou, ale přesto vyčerpávající předpověď počasí. Díky moc za hezký víkend.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: A čemu se budeme v našem vysílání věnovat mimo jiné zítra? Tak od 10 do 16 hodin vás do ostravského studia Českého rozhlasu zveme na Den otevřených dveří. Všechno, co se bude dít v našich studiích a také koncertním sále, vám zprostředkujeme i v živých vstupech ve vysílání. U mikrofonu nebudou chybět ani naši posluchači se svými pozdravy a vzkazy, tak určitě přijďte. V Příboře bude naopak o víkendu pokračovat Freudfest. U příležitosti 170. výročí narození Sigmunda Freuda zavítáme zítra v reportáži také do nové expozice rodného domu Sigmunda Freuda. No a připomenu i dvě zpravodajská témata, kterým se mimo jiné budeme věnovat v pondělí. Výstavbě kanalizace v příměstských částech Frýdku Místku a také situaci v dopravě. Od pondělka totiž oprava mostu na dálnici D1 na rozhraní Ostravy a Bohumína omezí provoz na jednom z hlavních tahů v regionu. K poslechu dalšího vydání pořadu Den v kraji vás zvu opět v pondělí po 17. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo víc než 93% uchazečů. Třinec chce nabídnout legální plochy po uličním umělcům. Čeští hokejisté rozehrají mistrovství světa večer proti Dánsku. Zítra bude zataženo a déšť, teploty maximálně 12 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
5: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
4: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. Orlová hledá firmu pro přestavbu areálu bývalého koupaliště. To se má proměnit v odpočinkovou zónu. Podle plánů radnice bude přirozeně navazovat na lesopark, letní kino a městský sportovní areál. Náklady dosahují zhruba 60 milionů korun. Nový areál nabídne například inline dráhu, pump track a lezeckou stěnu. Součástí budou taky piknikové a květnaté louky, mlžítka, pítka a vodní prvky. Město Třinec chce mladým malířům nebo sprejerům nabídnout legální plochy, například na budovách tepelných výměníků nebo rozvaděčích po uličního osvětlení. Jak říká mluvčí Stanislav Češlar, vhodné plochy magistrát vybírá ve spolupráci s městskou galerií.
6: V Třinci funguje nemalá skupina mladých pouličních umělců, kterým chybí větší zázemí pro legální tvorbu. Hledáme proto plochy, kde by se mohli realizovat, zkoušet a sdílet svá díla. Je to skvělý způsob, jak ozvláštnit veřejný prostor města a pracovat zároveň s mladou komunitou. Sport.
4: Ve švýcarských městech Curych a Friburg začalo mistrovství světa v hokeji. Český tým rozehraje turné ve Friburgu večerním zápasem s Dánskem. Začne ve 20 hodin a 20 minut. Dvě sezóny odehrál ve Švýcarsku na klubové úrovni současný reprezentační útočník Daniel Voženílek a věří, že návštěvnost bude třeba oproti evropským turnajům větší.
7: To švýcarské specifický národ, že úplně podle mě neprahnou jako po takových akcích, jak jsou ty švýcarské hry nebo podobně po těch sportovních, ale myslím si, že když je takováhle velká akce, že ty lidi budou chodit a Curych je skvělé místo pro hokej a je tam spoustu lidí a stejný Friburg má jeden z nejlepších fanoušků v lize, takže doufám, že ty přijedou a přijedou z okolních zemí, z Německa, z Česka, ze Slovenska fanoušci podpořit, takže očekávám, že ta atmosféra bude dobrá. Počasí.
4: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, během její druhé poloviny a k ránu od jihu pak déšť. Sobota bude přes den chladná, očekáváme zataženo s deštěm a v Beskydech bude pršet vydatněji. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 5 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V centru Ostravy nefunguje semafor na frekventované křižovatce ulic Sokolská třída a Muglinovská. Počítejte na místě se zdržením a hlavně tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný podvečer také 4 minuty po 18. hodině od Vítka Goršanova ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Po pořadu Den v kraji následuje jako vždy od pondělí do pátku pořad Ostravská a rozhlasová rodinka, tedy půl hodinka písniček na vaše přání. Všechno to odstartuje Karel Gott z písní Pábitelé. Karla Gotta posíláme všem, kteří dnes slaví meniny, tak to je Žofie nebo také Sofie. No a také všem vám, kteří máte narozeniny. A pak tady máme jedno písničkové přání, které přišlo e-mailem, no a pak už to bude na vás, na telefonujících na linku 59 611 22 66. Budete moci telefonovat až do 6:30 a popřát někomu k svátku, k narozeninám, anebo poslat písničku jen tak pro radost. Tak ať se vám hezky vybírá a dobře poslouchá.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A první dnešní a jediné písemné přání přichází z klubu seniorů z Karviné v Aleji. A ti by si přáli hudební přání pro dnešní oslavenkyně, a tou je paní Renáta Kolárová, která se dožívá krásného životního jubilea a miluje písničky od skupiny Verona a chtěla by si nechat zahrát, nebo chtěli byste pro ní nechat zahrát píseň Na mě nečekej. Tak tady je a my přejeme paní Renátě samozřejmě všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať se jí stále na světě líbí.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak písemná přání dnes máme odbavená a další hudební přání už bude vybírat paní Anička. Vítám vás, přeji dobrý podvečer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát sobě písničku Pro radost a posílám sestře do Opavy. Děkuji.
1: Nemáte zač, paní Aničko, vybrali jsme směs. Nepůjdeme domů až ráno, tak ať se líbí. Mějte se, naslyšenou.
2: Naschle.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: A plníme vám písničková přání v ostravské rozhlasové rodince. Paní Hanu, teď vítám ve vysílání. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Vítku. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek s přáním je pro spolužačku paní doktorku Janu Gotthardovou z Brna, která slaví narozeniny. Milá Janí, přeji ti k dnešnímu dní vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, úspěchy v práci, rodinnou pohodu. Dále ti přeji dobré přátelé, stálou vitalitu, co nejméně starostí, optimismus a boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se ti vše daří a splní tvá přání. Pozdravuji Petra. Písnička je zároveň pro vás, pane Vítku, a především posílám ji paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do Havířova, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Jarmile do Třince, Marušce do Koryčanských Pasek, Janě do Hlučina, klientkám domova senioru do Friedlandu a panu Zdeňkovi do Karviné. Písnička je také pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají hrát. Pane Vítku, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne a příjemnou cestu domů.
1: Děkuji, paní Hano, děkujeme i za všechny a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: tu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte páteční ostravskou rozhlasovou rodinku a je před námi další hudební přání a pan Láďa. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Povídejte.
3: Já bych chtěl nechat zahrát svoji dceři, Žovce, k jejímu prvnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať nám pěkně roste malá Žovka. Děkuji.
2: Tak věřím, že Žovka bude mít ze Záhořanu radost. Má rada lidovky?
3: Má, poslouchá každý den.
2: Salašnická se jí určitě bude líbit. Tak pane Láďo, díky moc za přání, zdravíme Žovku, mějte se hezky, užívejte společné chvíle a krásný víkend přeji.
3: Děkuju taky.
2: Naslyšenou.

0: před námi je poslední písničkové přání v dnešním pořadu Ostravská rozhlasová rodinka. Volá nám naše stálá paní posluchačka, paní Maruška. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý podvečer, tady Maruška z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla nechat zahrát písničku Elišce s pejskem Argoškem. Hodně zdraví, štěstí Božího požehnání Věrce s Petrem z Místku a Hance z Místku a Hance a Věrce a Elišce. Děkuju za písničky, které mě posílají. Vedy, hrozně se mi líbí.
0: Tak paní Maruško, vy jste chtěla Jošku Černého, tak děvčatům posíláme píseň Chodíme, chodíme. Mějte se hezky a děkujeme, že jste zavolala. Naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou.

Krásnou melodii Jošky Černého jsme zakončili páteční ostravskou rozhlasovou rodinku. Ale na lidovou notu budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračovat. Je připraveno ostravské folklorní kalendárium. V něm dnes mimo jiné upozorníme na významný den rodin. Pozveme vás na zítřejší den otevřených dveří Českého rozhlasu Ostrava nebo probíhající folklorní festival Dolní Dunajovice 2026. Já předávám kolegovi Zdeňku Toflovi slovo a přeji dobrý poslech.

Klidný májový podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Toffel. Dnes mají svátek Žofie a Sofie. Gratulujeme všem nositelkám těchto jmén. Křestní jméno Žofie pochází z řečtiny jako obdoba jména Sofie. Jeho základem je řecké Sofia, tedy moudrost. Významem jména Žofie je tak moudrá. Jméno může být chápáno jako zkrácená verze výrazu Hagia Sophia, svatá moudrost. Užívá se pro označení Krista, potažmo Panny Marie. Za českou obdobu jména se někdy považovala Mudroslava. Jméno Žofie nemá mužský protějšek. A co významné nositelky? Například česká královna a římská císařovna Žofie Bavorská, manželka krále Václava IV. Žofie Chutková, celým jménem Žofie Marie Josefína Albína, česká šlechtična, manželka rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. Dále řecká královna Sofie Dorotea Ulrike Alice. Ze současnosti španělská královna Sofie Řecká. Celým jménem Sofia Margarita Victoria Friederiky Glücksburg. A nebo v britské královské rodině manželka nejmladšího syna královny Alžběty II. Prince Edwarda se jmenuje Sofie Helen, hraběnka z Wessexu. Dále slavná italská herečka Sofia Loren a francouzská herečka Sofia Marceau, která mimo jiné stvárnila Bond Girl ve filmu Jeden svět nestačí z roku 1999. Ze světa hudby je to švédská mezzosopranistka Anne Sofie von Orter, od nás zpěvačka a písničkářka Žofie Kabelková nebo flétnistka Žofie Vokálková Šrámková. Z žánru folkloru například Sofie Klementová z Kozlovického Valášku, úspěšná mladá zpěvačka soutěže zpěváčků. Adekvátní ukázku z žánru folkloru zatím nemáme, tak si poslechneme písničkářku Žofii Kabelkovou společně s Ivo Cicvárkem v Žofíně písni Do větru. Hraje Oko, tedy ostravský komorní orchestr.

Všem Žofiím a Sofiím k svátku a našim posluchačům zaspívali Žofie Kabelková a Ivo Cicvárek. Hrál ostravský komorní orchestr ve snímku z roku 2002. Včera ve čtvrtek 14. května byl svátek 3. zmrzlého Bonifáce a také svátek křesťanů na nebe vstoupení Páně, tedy 40 dnů od Velikonoc smrtvých stání Páně. Včera jsme si též připomněli 710 let od narození Karla IV., krále českého a císaře svaté říše římské. Karel IV., původně křtěný jako Václav, syn Elišky Přemyslovny a krále Jana Lucemburského, se narodil 14. května roku 1316 v Praze. Zemřel 29. listopadu roku 1378, také v Praze ve věku 62 let. Karel IV. Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin a v roce 2005 s převahou zvítězil v anketě Největší Čech. Zajisté vám jeho podobu také připomene vyobrazení královy tváře s korunou na současné zelené 100 koruně. Zasloužil se též o založení Karlovy univerzity v Praze 7. dubna 1348. Málo kdo už ale ví, že Karel IV. Byl též největším sběratelem svatých ostatků. O této zajímavosti, nebo spíše středověké praktice, zpívají členové ostravské formace Kalata v písni Ostatková. Není tajemstvím, že členky Kalaty, autorka hudby Pavla Dědičová a textařka Marcela Telečková, se inspirovaly historickým románem z doby Karla IV., Prodavač ostatků, od spisovatele Vlastimila Ondrušky. A takto vznikla píseň Ostatková.

připomeňme si významný den rodin, který připadá na dnešek, na Žofii, 15. května. Označení Mezinárodní den rodin je platné od roku 1994 na základě rezoluce Valného shromáždění OSN ze září roku 1993. V České republice se 15. květen slaví jako významný den od roku 2006. Ze světa folklorismu můžeme v rámci Dne rodin doložit jako zářný příklad rodinného muzicírování kapelu Kotků z Frýdlantu nad Ostravicí. I naše významná houslová virtuózka Hanka Kotková, též držitelka ceny Janta 2021, žijící v současnosti ve Švýcarsku, v této rodinné cimbalové muzice v mládí také hrála na housle. Mimochodem, houslistka Hanka Kotková vystoupila 4. května na 9. ročníku udílení ceny Jantar v Ostravě Porubě v Domě kultury Poklad. Z posledního CDčka Kotků U kurečky na mítě vybíráme píseň Ej hory hory. Zpívá primář architekt Aleš Jílek, přidá se sbor muzikantů. Předkládané album s touto písní natočila cimbalová muzika Kotci v našem studiu S1 roku 2019. Hudební režii Přemka Vedlíka.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad ostravské folklorní kalendárium. U studiového mikrofonu je Zdeněk Tofel. Český rozhlas má také své výročí. V pondělí 18. května tomu bude 103 let, kdy bylo zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání. Československý rozhlas, tehdy Radiožurnál, začal vysílat 18. května 1923 ve 20 hodin 15 minut večer ze stanu u letiště v Belích. Navíc zítra v sobotu 16. května jste zváni k nám do studia na den otevřených dveří Českého rozhlasu Ostrava. Prohlídka a program proběhne od 10 do 16 hodin v Ostravě na ulici doktora Šmerala, číslo popisné 2. Ještě dodám, že zkušební vysílání proběhlo v ostravském studiu už v polovině května roku 1929. Pravidelné vysílání se ale datuje od 1. července roku 1929. Pondělí 18. května je také dnem narození bývalého papeže Jana Pavla II., který se narodil jako Karol Wojtyla ve Wadowicích v Polsku na severním úpatí Karpat, přesněji Beskyd, na polské straně 18. května roku 1920. Papežem byl Jan Pavel II. Ve Vatikánu od 16. října 1978 až do své smrti 2. dubna roku 2005. Poslechněme si nábožnou koledu Poslouchajte křesťané, která se tradovala v dalších variantách i mimo advent a Vánoce. V nahrávce z roku 1995 z naší S1 zpívá Joška Laža. Doprovází ostravský technik s primášem Mirkem Lostou.

Zítra, v sobotu 16. května, proběhne od 14 hodin v Janíkově stodole Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm zemské moravskoslezské kolo soutěže zpěváček 2026 pod názvem Děti a píseň. Z krajského kola regionu Ostravy Lašska postoupilo do Rožnova celkem 6 dětí, které budou spolu s dalšími z Moravy a Slezska zpívat za doprovodu brněckého rozhlasového orchestru lidových nástrojů pod vedením uměleckého vedoucího Petra Varmuži. Celostátní finále soutěže zpěváček Děti a píseň bude v neděli 14. června od 14 hodin ve Vile Löwbeer v Brně. V obou případech bude zpěváčky doprovázet bronz uměleckým vedoucím Petrem Varmužou. Zpěváčkům přejeme pevný hlas, úspěch a radost ze zpívání. Více informací hledejte na stránkách folklorního sdružení. Poslechněme si mladou, talentovanou zpěvačku Kristýnu Cochladovou Skončit s Bodondřejníkem, která je v této soutěži jako doma. Předloni roku 2023 v září natočila 13-letá Kristýna už jako členka valašského souboru písní a tanců Radoš z Rožnova pod Radoštěm milostnou z Valašska nocovali s citlivým doprovodem cymbalisty Štěpána Válka. K oběma se za okamžik přidá i dívčí sbor.

Závěrem ostravského folklorního kalendária máme pro vás tip na víkendový výlet až na Jižní Moravu. Dnes a zítra probíhá v Dolních Dunajovicích, poblíž Pálavy, druhý ročník nového folklorního festivalu Dolní Dunajovice 2026, který pořádá muzikant, zpěvák i režisér Tomáš Koláček za vydatné spolupráce rodné obce. V Dolních Dunajovicích dnes vystupují cymbálová muzikalária, ženský sbor Mateničky, Bodge, tedy Krombiřík and Galia Impro Show, sbor Blaženky, Hrafica a hosté Falkland Row a od 22 hodin bude Gypsy Disco Party Super Mario Bros. And Guests. Zítra můžete od 9 do 12 hodin absolvovat v Dolních Dunajovicích hudební workshop autentické lidové hry, tedy housle a cymbál, zpěvu i tance, též dětský pěvecký workshop s Vlastimilem Ondrou, anebo zhlédnout krojovou výšivku moravských Chorvátů s Janou Kilianovou. Odpolední program začne zítra ve 12 hodin v pravé poledne, kde vystoupí například Brko Band Cymbálová muzika Brno, kapela Rybka s primášem Christianem Hečkem and Miodula, Hornácká cymbálová muzika Petra Mičky and Slivovica, Sweet Orchestra and Room, SSCM, tedy Svaz spřátelených cymbálových muzik, pálavský rekord počtu hrajících muzikantů, Noga Band and Borovička ze Slovenska, Šorkezi Collective and Folklore Masterclass z Maďarska. Od 22 hodin začne afterparty s Nota Bandem. Velice našlapený program najdete na webových stránkách www.fffdd.cz. Hudební pozvánci na folklorní festival Dolní Dunajovice 2026 si poslechneme tradiční maďarskou píseň, známou i v příhraničních oblastech na Slovensku v regionu Hont, ale i na Moravě. Anička, dušička, nekašli. Zpívá Tomáš Koláček ve slovenštině a v zápětí v maďarštině. Kapela Nota Band hraje v obsazení Jan Šošola, housle prim, Ondřej Tofel, cymbál, Boris Krištof, klarinet, Ondřej Winkler, basa a Josef Klobučník, violové kontry, vedoucí souboru. Klidný májový podvečer vám přijí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bylo 19 hodin. Končí připomínkové řízení k zákonu, který má změnit financování Českého rozhlasu a České televize. V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet, může se zvýšit odtok vody z krajiny. Zpívající lázeňská fontána v Karvinském Darkově poprvé zahraje skladbu Zdeňka Bartáka. Zítra bude chladný a deštivý den s teplotami do 12 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Od dnešní půlnoci skončí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řada institucí a rezortů už k němu vznesla výhrady. Kritizují například nesouvislost textu nebo nejasné vymezení pojmů média veřejné služby. Předlohu kritizuje také opozice, která ji dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS tomu odpovídá i obsah připomínek.
2: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy připomínky očekával. Zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Poté návrh znovu předloží koaliční radě. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav a upozornil na to, že ji bude dále upřesňovat. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Karvinské lázně dnes večer poprvé představí novou skladbu Zdeňka Bartáka, kterou si nechali složit přímo pro svou zpívající fontánu v historické části Darkova. Hudební produkci doprovodí vodní a světelné efekty nové kolonády, která vznikla po získání statutu lázeňského místa. Upřesnila obchodní ředitelka lázní Darkov Lenka Krotká.
3: Já už jsem tu skladbu slyšela, takže samozřejmě už si to dokážu představit. Trošičku dynamická, ale k tomu to patří. Z toho chceme udělat i takovou tradici. Každým rokem budeme chtít představit vlastně novou skladbu a pokaždé to bude jiný hudební skladatel. Sport.
1: V Curychu a Freiburgu začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Freiburgu ve 20 hodin a 20 minut semifinalistu z loňského roku Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
4: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to. Počasí.
1: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo. Během její druhé poloviny a k ránu od jihu pak déšť. Sobota bude přes den chladná. Očekáváme zataženo s deštěm a v Beskydech bude pršet vydatněji. V noci teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, přes den vystoupají na 8 až 12 a na horách zítra naměříme okolo 5 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
6: Dobrý večer, piątek, 15 maja 2026 roku, imieniny Jana i Zofii. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Tereny dawnej letniej pływalni Porłowej przekształcą się w nową strefę relaksu. Basen pochodzący z lat 80. ubiegłego wieku został zamknięty przed 14 laty i teren ten nie był przez ten czas wykorzystywany. Ratusz postanowił go ponownie zagospodarować. zostanie on naturalnie połączony z parkiem leśnym, kinem letnim i miejskim kompleksem sportowym. Nowa strefa relaksu będzie oferować m.in. tor jazdy na rolkach, ściankę wspinaczkową i tereny piknikowe. Jak podał ratusz, na razie ogłoszono przetarg na realizatora inwestycji, która ma pochłonąć około 60 milionów koron. Włodarze Trzyńca chcą zaoferować młodym plastykom i sprayerom powierzchnię, na których mogliby legalnie tworzyć swoje dzieła. Jak powiedział rzecznik ratusza Stanisław Cieślar, przy wyborze takich miejsc miasto chce współpracować z miejską galerią, a mogłoby chodzić na przykład o ściany budynków wymienników ciepła lub rozdzielni oświetlenia publicznego. We wtorek w Centrum Polskim w budynku siedziby ZG PZKO odbędzie się kolejne spotkanie PZKO-owskiego Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego. Gościem Stanisława Polbacznego będzie tym razem dr Bogna Irawska-Godula, szefowa Centrum Medycyny Prewencyjnej Szpitala na Podlesiu, której wykład pod tytułem Nie lecz, zapobiegaj będzie dotyczyć długowieczności. W spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 17, będą też towarzyszyć warsztaty. Dzisiaj piątek, a zatem czas na audycję tematyczną. Tę dzisiejszą przygotowała nasza koleżanka, redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik, a postanowiła dzisiaj wraz ze swoim gościem zaprosić Państwa na wyprawę w głąb historii naszego regionu i jego stolicy. A ja już teraz oddaję mikrofon koleżance.
7: Dziękuję, Jacku. Dzisiejszą audycję zatytułowałam Pionierzy Przemysłu Ostrawskiego, choć można też użyć terminu regionalnego, bowiem przede wszystkim będziemy mówić o kopalniach i hutach. Naszym przewodnikiem będzie historyk profesor Aleś Zarzycki, nauczyciel akademicki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego z Centrum Historii Gospodarczej i Społecznej. W klimat tematu wprowadzi nas na początek Klemens Słowiaczek w niezapomnianej interpretacji pieśni Stanisława Hadyny Stażyk.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anetchen, děvčátku ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františko-lázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františko-lázeňského Františka, je socha, kterou zná v západní Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Mayerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná každý, tak to, že pan Mayerl musel odejít do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl,

0: tak to bylo hodně překvapivé.
1: Vy jste díky nejen tohoto seriálu pohybujete denně v Sudetech nebo v Egerlandu. Co říkáte na aktivity vládní strany SPD ohledně sudetoněmeckého dne v Brně?
0: Mně to přijde za prvé hodně nešťastné, protože téma sudetských Němců tady nejčastěji zvedají populisti před volbami. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné v tom, že kdyby tihle lidé začali brojit třeba proti česko-německé pouti ve Skokách, kam desítky let jezdí a kde se setkávají sudečtí Němci úplně v pohodě, kam jezdí si zavzpomínat na víceméně nevinné setkání, a je to hrozně milé a příjemné setkání, tak ti lidé, kteří brojí a straší sudeckými Němci, by tam ani jet nemohli, protože by byli za kašpary. Jo. A doufám, že tak budou i co se týče Brna, no, že ta akce proběhne v poklidu a naopak upozorní na to, že je tady spoustu lidí, kteří tu má kořeny a kteří se sem rádi vrací, aniž by měli jakékoliv jako nároky, nebo ale ty vzpomínky jim přece nemůžeme sebrat.
1: Jste vlastně odpověděli na tu můj další otázku, co byste doporučil posluchačům Českého rozhlasu k tomuto tématu. Jeďte, mluvte s lidmi.
0: Konec konců v centru Chebu má kancelář Svazu Němců, kde mají výstavku k historickému Ašsku. Já když jsem tam šel poprvé, tak jsem si připravil otázky v němčině. A oslovili mě lidi na jako plynulou češtinou. Šéfa Sdružení z Karlových Varů jsem potkával ve vlaku, co by průvodčího, a bylo to naprosto milé a příjemné setkání. Jo. Takže všem doporučuju. Ať už máte k minulosti vztah jakýkoliv.
1: Pane Šorfo, já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. Především mnoho sil k vaší důležité práci. Díky moc.
0: Děkuji.
2: Die regionale Sendet des Tschechischen Rundfunks in Karlsbad sendet seit Februar eine neue Reihe, Sudetenspuren. Die Serie erinnert an vergessene Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Persönlichkeiten, die mit den ursprünglichen Bewohnern der Karlsbader Region verbunden sind. Die neue Sendereihe widmet sich der Geschichte des Grenzgebiets, die vom Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Bevölkerung nach dem Krieg geprägt wurde. Diese Ereignisse beeinflussen bis heute die Beziehungen der Menschen zur Landschaft und zu den Orten, an denen sie leben. Sudetenspuren möchten einen breiteren und ruhigeren Blick auf die gemeinsame deutsch-tschechische Vergangenheit ermöglichen und zeigen, dass die Region auch heute noch viel zu entdecken hat. Die Vergangenheit dieser Region ist keineswegs typisch und unsere Beziehung zu ihr entwickeln wir eigentlich erst in den letzten Jahren. Und es gibt viel zu entdecken, sagte der Autor der Sendereihe Josef Schorfer. Im Rahmen einer Autorenlesung auf Schloss Stedra hatte ich Gelegenheit, mit Josef Schorfer zu sprechen. Schorfer erwähnte am Anfang, dass das Thema der Sendereihe ihn selbst gefunden hat. Man begegnet dem Thema überall, wo man ist. In den Bergen, in den Wäldern oder Städten. Seit Februar wurden 13 Sendungen vorbereitet. Zum Beispiel mit der Autorin Nitka Plaschkova über die alten Landkarten, über den Egerländer Knopf Husendotere oder über die verschwundene Bergstadt Lauterbach. Es gibt sehr viele Themen, über die man sprechen kann. Ich habe bis jetzt 20 Teile vorbereitet, sagte Schorfer. In der klassischen Sendezeit habe ich nur 3 bis 5 Minuten zur Verfügung, aber im Internet oder Facebook kann man die längere Version hören. Als ein sehr interessantes Thema hat Schorfer das Thema des Franzensbader Franzls erwähnt. Jeder Mensch in Westböhmen kennt die kleine Statue des Franzls. Wenige aber wissen etwas von dem Schicksal des Autors. Johann Adolf Meyerl. Vor der Vertreibung des Autors nach Deutschland vernichtete Meyerl alle Statuen, die er in seinem Atelier hatte. Im weiteren Verlauf fragte ich Josef Schorfer zum aktuellen Thema, was er zu den Parlamentsaktivitäten der Partei um Tomio Okamura sagt, die sich dem Sudeten Deutschen Tag in Brünn widmen. Schorfer meint, dass es unglücklich ist, wenn diese Menschen, die gegen die Begegnung protestieren, zum Beispiel nach Maria Stock zu der deutsch-tschechischen Wahrfahrt kommen würden, würden sie dort als Narren wahrgenommen. Er hofft, dass der Sudetendeutsche Tag in Brünn ruhig verlaufen wird. Er empfiehlt, hinzufahren und mit den Menschen zu sprechen. Und zum Schluss folgt wie immer unser Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an den Comics-Zeichner Hannes Hegen. Hegen wurde am 16. Mai 1925 aus Johannes Eduard Hegenbart in Česká Kamenice, dem damaligen Böhmisch Kamnitz, in eine Glasmacherfamilie geboren. Er besuchte zunächst die Glasfachschule in Kamenitz-Gischenow, damals Steinschönau, und studierte später an der Universität für angewandte Kunst Wien. 1942 musste er sein Studium unterbrechen und wurde zum Militärdienst eingezogen. Nach dem Krieg wurde die Familie aus der Tschechoslowakei vertrieben. Sie ließ sich in Ilmenau in Thüringen nieder, wohin auch zahlreiche andere Glasmacherfamilien aus Böhmisch-Kamnitz gezogen waren, um dort ihr Handwerk weiterzuführen. Die junge Hegenbart arbeitete zunächst als Glasdesigner und Glasmaler, bevor er nach Leipzig ging, um Zeichen zu studieren. Dort lernte er die Kunstszene kennen, darunter auch den bedeutenden ostdeutschen Maler Werner Tübke. Sein Studium in Leipzig schloss Johannes Hegenbart jedoch nicht ab. 1951 zog er nach Ostberlin, wo er als Zeichner und Karikaturist für die Zeitungen und Zeitschriften arbeitete. Er entwarf sogar das Logo der Zeitschrift Wochenpost, das 40 Jahre lang verwendet wurde. In Berlin nahm Hegenbart das Pseudonym Hannes Hegen an. In die Geschichte der ostdeutschen Popkultur schrieb er sich 1955 ein, als er die Gründung der Kinderzeitschrift Mosaik initiierte. Dort veröffentlichte er seinen Comics Digidax. Die Hauptfiguren, kleine Kobolde, brachten Kindern auf unterhaltsame Weise Wissenschaft, Technik und Geschichte näher. Hannes Hegen wurde zu einem der bekanntesten Comicschöpfer der DDR und seine Popularität hielt er auch nach der deutschen Wiedervereinigung an. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr widmete man ihm in Leipzig eine große Retrospektive, die Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anzog. Hannes Hegen, der aus Böhmisch-Kamnitz stammte, starb 2014 in Berlin. Dort wurde er auch in einem sogenannten Ehrengrab des Landes Berlin beigesetzt. Nicht ohne Interesse ist außerdem, dass Hegens Onkel Josef Hegenbart, der ebenfalls aus Böhmisch-Kamnitz stammte und später nach Dresden zog, heute zu den bedeutendsten ostdeutschen Malern gezählt wird. Im Dresdner Stadtteil Loschwitz ist eine malerische Straße nach ihm benannt, die zum bekannten Rhododendronpark führt.
3: A na závěr ještě výročí týdne. Dnes si budeme povídat o komiksovém kreslíři Hannesi Hegenovi. Narodil se 16. května 1925 jako Johannes Eduard Hegenbart v České Kamenici ve sklářské rodině. Studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově a pak na Univerzitě pro užité umění ve Vídni. V roce 1942 studia přerušil a musel narukovat. Po válce byl i s rodiči z Československa vysídlen. Usadili se v Durinsku, v Ilmenau, kam zamířilo více sklářských rodin z České Kamenice, aby se tu dál věnovali sklářskému řemeslu. Mladý Hegenbart tu nejdřív pracoval jako návrhář a malíř skla, pak odešel na Univerzitu do Lipska studovat kreslení. Zde se seznámil s uměleckou komunitou, včetně významného východoněmeckého malíře Wernera Tübkeho. Studia v Lipsku Johannes Hegenbart ovšem nedokončil a v roce 1951 se přestěhoval do východního Berlína. Zde pracoval jako kreslíř a karikaturista pro noviny a časopisy. Navrhnul dokonce logo časopisu Wochenpost, které si médium udrželo 40 let. V Berlíně Hegenbart přijal pseudonym Hannes Hegen. Do dějin východoněmecké popkultury se zapsal v roce 1955, když inicioval založení dětského časopisu Mosaik, ve kterém uveřejňoval vlastní komiks Digidax. Jeho hrdiny byli skřídci, kteří děti zábavnou formou seznamovali s vědou, technikou nebo historií. Hannes Hegen se stal jedním z nejznámějších východoněmeckých tvůrců komiksů a jeho popularita se udržela i po sjednocení Německa. Obdržel množství cen a vyznamenání. V loni mu byla v Lipsku věnována velká průřezová výstava, která přilákala davy fanoušků z celého Německa. Hannes Hegen, rodák z České Kamenice, zemřel v roce 2014 v Berlíně, kde je také pohřben v takzvaném čestném hrobě Berlína. Není jistě bez zajímavosti, že Hegenův strýc Josef Hegenbart, který se také narodil v České Kamenici a který se přestěhoval do Drážďan, se počítá k nejvýznamnějším východoněmeckým malířům. V drážďanské čtvrti Loschwitz je po něm pojmenovaná malebná ulice, která vede ke známé rododendronové zahradě.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung
4: finden Sie auf folgender Webseite www.rozhlas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
3: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
2: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
3: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
4: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
2: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Už pouze dva týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
5: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehel.
6: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa ve Friburgu, se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
7: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
8: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
7: Téma něčeho moc bude.
8: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá, jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohletu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži, to znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária a to může být, a to chci varovat někdy, následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst
5: chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší.
0: Ano. Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti, to znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věci je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění. Pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty říkala? Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc.
0: Takový.
2: A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně Jana Chládková v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale měla problém stejný, nicméně po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Vesele a zdraví.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Vesele a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo jsem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej.
1: Máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak, zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších, i vevnitř, nebo na bolci. To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejde, mane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující, jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to,
1: že
0: jako
1: to tam zastřihnou.
0: Punty do uší a strčí,
1: ano,
0: na
1: ano.
0: Holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje, a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Jediný problém, manžel bere varfarin, takže
1: no. Jasně,
3: to
1: fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě. Vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas.
4: Ne.
1: Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka od Blanska a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují. ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám to dnešní téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Zajdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Vesele a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od, já nevím, já stají od Tokia. Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatý, aspoň na jsou chlupatý. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pitreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní vyrůstečky. Ano,
3: normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rok.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli je doktorka Kateřina Cajdamová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady, a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuji, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení takzvaných akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu takzvaných akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
2: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
3: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
2: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
4: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
2: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
5: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
6: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
7: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
6: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková a také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Počasí. V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojedinělé, postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojedinělé, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až plus 1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojedinělé i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojedinělé a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nabídkou Spolu budeme plout řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrassová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistravic kluka. A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek Mikuláš založil bluegrazový kvartet Wabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

Vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a styl kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 George Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

slavnou I Still Miss Someone Johnnyho Cashe přinesli do dnešního country dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Petry Dostavník, Mirka Černého.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Zuzana Burianová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nešvilské Grand Opry Roy Draskyho s Priscilou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

Dvě lehký slečínky museli do sklínky ukázat obsah k žaludku. Jestli prej náhodou nepili se sodou, rendi whisky nebo kryotku.

Početná parta vytrvale střežící odkaz trampské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger, a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savi Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

0: Poslouchám jazz a pít musím.
1: Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmníček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: rozladí.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
3: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů. Dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
3: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
5: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
3: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada, potvrdila to mluvčí královéhradeckých krajských hasičů Martina Gecová.
6: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů. Sport. Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky, ojediněle bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů. V severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16 a vítr zpočátku slabý bude v průběhu dne dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice, je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
8: Dejte si tu pozor.
9: Nehádejte se, prosím vás.
8: Teď. Bu, kdo se hádá?
9: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, to tam půjde.
10: Já tam nejdu.
9: Jděte tam vy.
8: Ať tam jde on.
10: No tak budeš nebo nepůjdeš?
8: Nebudu.
9: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici, zatímco se zloději ke spánku.

0: Nehádejte se, prosím vás.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
0: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy. No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
2: Nepůjdu.
0: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu, jako vyhlášený milovník anglického humoru, patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu sto postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

se ptát, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek utopit a pochopit.

0: několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Howley.
5: Jestliže vám tedy pan Howley řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, to mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilí.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No,
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu. Že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky?
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: to je ono. To je ten božský zvuk. Skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec. A nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl. Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne. Pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, dobrá. Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum. Čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí. Jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na Vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámil. A tam ten telegram ještě mám. Náhodou jsem ho našel. Čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a budeme, já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z Ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel se sem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role.

0: Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
1: Ajajaj, to je otázka.
0: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
1: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola, a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
0: Neříkejte, že jste nevěděl.
1: No věděl, ale bál jsem se. Jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si tykat, nebudeme tady dělat žádný takový jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozně. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
0: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
1: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
0: Ano.
1: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
0: Ano, ale jenom samotnou.
1: Ale nahou.
0: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
1: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý, i když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho.

0: protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem povedal, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pá, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. Skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se zaprvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak se mu už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, to, no, tak to je dobrý, tato otázka.
1: Jo, tak, tak já to myslel jinak.
0: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové, a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon, ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitánček. A v tuhle chvíli, jen pár vteřin po 23. hodině, otevírám další noční linku. V jejím úvodu chci říct dvě důležité věci. Kdykoliv během následujících dvou hodin zazní slovo droga, jsou tam uvozovky, takzvaně droga. Je to, řekl bych, nejstručnější vyjádření toho, že vlastně každý může mít něco, co ho částečně povznáší, částečně odvádí od reality, částečně mu něco dodává. A inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší Československé republice. Ale pozor, to byla inspirace jenom částečná. Ta věta šťastný, kdo nepozná svoji drogu, tedy věta z titulku dnešní noční linky, totiž zní v kontextu, že jsme vlastně jen lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy o vztahy, krom jiného, jde i o adrenalin, o práci, či o opojnou moc a o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Možná se příběhy na toto téma budou týkat přímo vás. Možná jste byli svědky toho, jak někdo z vaší blízkosti propadl vášni cestovatelské, vášni nákupní, gamblerské, sběratelské, anebo té skutečné drogové. A jak mu to změnilo život. O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, zdravím všechny posluchače taky dnešní linky. A také tak Danus Baté si poslouchá. A teď těm drogám teda, no, jakoby, pečně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol. S alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleníčka tak nějak občas, to alkoholu. Spíš k ochutání, ale co mám velký problém s takovou drogou je kouření, ten tabák, jakoby dýmkový, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát do šílence s tou dýmkou, furt bojuju. Umínil jsem to teda hodně, ale furt mi to, jako už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
0: Jak dlouho kouříte tabák?
1: Jako dýmku? Asi 19 let.
0: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl v nějakém presu?
1: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Takže jakoby já kouřil od nějakých 18 let.
0: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
1: Ale hlavně je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo, což stále dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. Já jsem byl schopen na další peníze, by to vyšlo skoro 15 000 na měsíc, jo. Což jakoby je úplně neúnosný, by to bylo, že jsem to omezil už aspoň na ty tři dní, na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by co je teda pro mě to jinou, odstoupím od těch drog takovýhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, jestli vám to co říká, šopaholismus.
0: Že rád nakupujete.
1: To je hodně špatný, no.
0: Tak ono...
1: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
0: Jo, děláte si tím...
1: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, jak to u mě v té jedničce vypadá, no.
0: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
1: S kouřením tabáku, jako, nemám tu vůli, já se s tím nějak, mě to dodává nějakou, jakoby, takovou pocit uklidnění a takový, jako, relaxace, no, že tím třeba nahrazuju ten alkohol.
0: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí. Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
1: Hlavně mi to třeba vycházelo, když to spočítáte, to byl jeden paklík a nacpal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si vemte tu dýmku, kouříte 40 minut, 45 minut, tak to přičítejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, nejet, jo, jakoby já ten den skoro jenom pokouřil, jo.
0: Takže vy jste skoro nespal, jo?
1: No, když jste vzpomínat, že takhle vemte 40 minut krát 12,
0: Ano.
1: To je skoro půl dne jste pokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
0: No, teď jsem se právě záliby. Na tu práci chtěl zeptat, ano.
1: Taký záliby a jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná donutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranou, že před těma dětma by se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až byl, nebo kdyby ty děti byly, že to by asi mě to třeba donutilo, nebo ta přítelkyně říká, nekuš mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jako praštit, no.
0: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo, Nebudu vám radit od toho.

0: Nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by vám mohl radit. Příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
1: Tak musím to dát, takhle.
0: Je to na každém z nás, ono je všechno v hlavě.
1: Každý určitě nějakou tu drogu má, že to cokoliv, že jo. Někdo má třeba nějakou vášeň auta, třeba nebo nějaký koníček, no. Já teda se mám úplně jako drogu práce, jo, že bych jako byl nějaký alkoholik, jo.
0: Tak to jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých drog, ano, moje práce.
1: Vy máte? Já ji nemám jako práci alkoholik, nejsem alkoholik, já nejsem alkoholik.
0: Já ano.
1: Já dělám, co musím a do ničeho víc nějak nehrnu.
0: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a...
1: Taky děkuju.
0: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
1: Ale já jsem hodně rád s tou závislostí a tou alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
0: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo ono.
1: Zdravím všechny posluchače a budu poslouchat dál a přeju si to nejméně těch závislostí a nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon budete muset využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal: špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem. Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem odčerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já, pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal, já straním třeba vášni pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už po druhé. Víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuju,
1: severu,
0: paní Dano.
1: Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. Já teda nekouřím dýmku, jako já tu jsem slyšela jenom čas, ale já kouřím teda, já si zakouřím, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ona mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, to prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle jo, téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je. Prostě víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma 2 týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Že jsem si jako říkala. No ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě, jo, já jak někde, když jsme pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to byl možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud já to, jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti ze světa, teda do světa, ne ze světa, ale do světa. Jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. K alkoholu prostě netíhnu, jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny, a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje. No.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy, i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí ne nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme.
0: My to víme, ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno a když finance jako nějak, tak jako přece jenom to je do peněz, že jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak. Drbárny prostě tady v Blatných.
0: Omlouváme jo, si to hezky.
1: Abych seděla zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme mít
0: cigaretku. To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? kouření.
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hele, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnula jsem nos, jo. Hmm. A když byly děti, prostě jsem je vychovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takové, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Mm-hmm. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezeriu se synem, tak si musím dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě, já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák. Jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, co já vlastně nad čím přemýšlím nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: přišlo. No, tak my jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršelo víc, to, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No, a víte co, deště je třeba. To sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít špilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to mě nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. V tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtěme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně,
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík, tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně.
0: Ja? Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství, může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost, alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno, bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeju vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: tady
0: vás.
1: Tady Kralupy a patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, tak když co kouřejí, co to stojí peněz hroznej dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si mám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jo, prostě když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělává těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle. Takže normálně byl závislý, že už normálně, a že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu. On držel, na ní křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně. A jedině díky ním se z toho dostal, prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí. Zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych jim, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslech a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji moc krát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšeno.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka. Tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No, to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další nazbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já. Bohumíre, děkuji za vaše upřímné psaní, škoda, že jste se nerozepsal trošičku víc, ale i tenhle vzkaz, který se týká tématu Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, po jedné hodině zítřejšího 16. květnového dne na webu rozhlas.cz/linka také uvidíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi rozkotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom teď před zhruba dvěma minutami na rozhlas.cz/lomítko/linka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, když víš, že doma si nezapálím. Vůbec. On říkal, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vach, si polož na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak jsi na tom a jestli nejseš úplně hloupý, jak to pochopíš. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost, ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o tři piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal jsem šluka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry. A tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a teď jsem říkal, no tak já tam mezi kuřákama, já tam budu, jak bílá vrána, já jsem říkal, tak si zkusím ten, už jsem nemusel kouřit, ten rok jsem vydržel.

0: teď si zapálit můžeš, protože si sázku prostě si dodržel. Ale potřebuješ to dneska ještě? Už? Mm-hmm. Nepotřebuju. Tak dneska kouřit nebudu. Druhý den jsem znovu říkal, ráno jsem vstal, říkal jsem, potřebuješ si zapálit? Nepotřebuju. No tak. Mm-hmm. A po několika dnech, když jsem si uvědomil, že vlastně už vůbec nepotřebuju tu cigaretu, že nemám absolutní chud na ní. Od té doby 50 let nekouřím.
1: Kéž by byl každý tak dokonalý, aby mu to vyšlo, sice na potřetí to bylo u vás, ale aby mu to vyšlo tak jako vám, Zdeňku.
0: No prostě jsem to musel vydržet, protože táta mi prostě říkal, no, nebudu tě to zakazovat, ale to musíš na to přijít sám. No samozřejmě výhoda byla v tom, když jsme seděli v Českým ráji na skalách betlemských skal a teď jsme večer, za teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jízerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, večer. No to byly krásné chvíle, ale nic víc, nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už víc.
1: Nezdržujete, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
0: Bylo opravdu, nevymyslel jsem si nic.
1: Nikoho nepodezírám, děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšenou.
0: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz Lomítko Linka tam také chodí vaši příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je v

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Osološnice, takže budu zdravit na Slovensko, ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužel, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Já zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mi hraje. Bez toho já nevím ani zaspať a já to mám od rana do rana otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von a som si, nemohla som tam v tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, mňa to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa, odkedy začali rádia takéto tranzistorové a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu. Ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem, hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvorený dverí. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesní muž. No, tak ďakujem, Aničko. A nejaká...
1: Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočné, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, cez internet som vás videla.
0: No,
1: kamera
0: sa
1: tu mala a hovorím, ukážem všetkých redaktorov, čo sú v nočnej linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, a nějaká jiná droga, nějaká jiná vášeň, kterou máte a třeba jste, nebo jste se jí vyhnula, máte nějakou?
1: Ano, když jsme s mojím bratom jsme byli dvojčata a mali jsme 17 rokov, mama nebyla doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť, on ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajči decka, nebudete a hotovo. A mne to nechutilo. Fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadne, ale v zimě.
1: Ano,
0: v zimě.
1: Ano. No. A rada pečem, takže samozřejmě moravské koláčky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zas taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutočně.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeji vám krásný květen.
1: A všechno dobré vám prajem. Všetkým posluchačům pozdravujem.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Aj vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina Noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma Noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů, v červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před jejím běsněním na noc ke svým rodičům. Vracela-li se v noci, kdy děti už spaly, nechal jsem ji tlouci a kopat do dveří k velké nelibosti ostatních obyvatelů domu. Únavou pak usínala na chodbě. A tak se z manželské dvojice stali nepřátelé. Manželka zanedbávala nejen úklid a povinnosti v domácnosti, takže jsem ji nakonec definitivně opustil. Na protialkoholní léčení nastoupila až poté, co jsem se definitivně odstěhoval. A nebyla na léčení jednou. A alkohol se jí stal opravdu osudným. Upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi škvarkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvují vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Už jich mám 16. Takže různé. Na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no.
0: Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v Noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává to vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000 tedy, jako. Takže za to dám.
0: To leze do peněz skoro jako to kouření.
1: No a chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám 2 syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití a ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
0: To jsme nepozorovaně to od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
1: Ano, má to v genech po otci a po jeho, z jeho strany jako. Ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Jak jste čet nějaký ten...
0: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
1: No, takže tchán ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
0: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
1: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá 12, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže... Takže...
0: Teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
1: Ano, ano, teď je 12:15, tak odbíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila, je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinách, půl jinak, ve tři čtvrtě jinak a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže...
0: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc po té, co jste zmínila svoje syny.
1: No a jako už jako nemám moc sílu, ráda jsem, moc ráda jsem vařila a pekla všechno možný a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
0: Nemám, co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože v tomhle řekněte případě mi, je každý krátký. Ale jsem...
1: Hodně síly.
0: Hodně síly.
1: Abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal jeho, jeho otec, můj manžel. No.
0: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
1: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem. Ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no. Naši kluci, no. Takže to je... A jednomu je 55 a tady tomu alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu, opravdu hrozný.
0: Pani Evo, no, jedině vám můžu popřát hodně sil, víc.
1: Hodně sil,
0: nikdo
1: no
0: z nás neudělá. Jak už bylo řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, on pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony.
1: No. Právě. S tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že to stane dřív rozum. No.
0: Smutné je, že je to váš syn. Evo,
1: no, je to... Ano.
0: Hodně sil vám
1: přeju. Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeju hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
0: Jiří, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Posloucháte Noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí. To, čemu podlehneme a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím, napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete, zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma. Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát, nesměl se pít alkohol žádnej k tomu, nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo. A opravdu už od toho ledna nekouří, vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě to. A myslela jsem, že jí zdolá to před měsícem, přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano. Ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv, to samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol, může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju
0: to,
1: nebo ne.
0: To ani není vášní, to je vášnička taková.
1: No, no. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste ani, svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, naslyšenou, naslyšenou.
0: Telefonovat můžete do noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím, koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím, nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic, to je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct?
1: To je jenom...
0: Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý

0: opravdu
1: ale
0: chceme.
1: Jasný, no, to je na každém jako a...
0: Přesně.
1: Říkám, jo, už to držím jako, jako dobu a v životě už do držky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschledávaj.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce Zedlomítkolinka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog, opět v úvozovkách, stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rád.
1: Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášení sázkařská, pro někoho vášení sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat. Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zdravím vás, Martine. Tak jak je to s tím štěstím, když nepoznáte svoji drogu ve vašem případě?
2: No, když se nebudete věnovat muzice natolik, že vás to bude stát víc, než vyděláte. Říkáte obrovská vášeň. V podstatě v muzice se odráží všechno, ať už to kouření, ať už ti muži, ženy. Je to spousta věcí a obzvláště, když podporujete třeba písničkáře, takzvané no name, a děláte kulturu, která není až tak úplně do těch rádií, ale spíše jako méně mainstreamová či ne-mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mně zůstane bohatství ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občas uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeň je neustále někomu pomáhat.
1: Takže altruista.
2: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou hluchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle drahou kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto. Aby ji slyšel.
1: No tak paradox to je, to musíte uznat.
2: No to já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu. Já když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolo cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho dobu jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně ještě, a to právě, to jsem se dostal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratí bez vědomí.
1: Že si znovu polámete žebra, jo?
2: Ne, já ještě pořád do vás dostelí.
1: Takže tady aspoň jo, tohle nebezpečí nehrozí.
2: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba mě hudba mě neubližuje, naopak to mi pomáhá. Ta mě vlastně pomáhla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mě pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně.
1: Mít navrch nad nimi, tak.
2: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička co se týká třeba prášku nebo zvíkaček, nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neobližují, kterým pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim obližují, aby se dokázali dostat nad ně.
1: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
2: Ano.
1: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
1: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí Jana, která napsala, Já jsem závislá na sladkém, musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. No ale ta noční linka, tu bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince se už podruhé dívám do svých záznamů týkajících se právě noční linky a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte vám i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězej cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve své mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil a bohužel jsem této vášně podlehla. Ale mě to nechutnalo, ale protože velká frajerka, jsem nemohla zůstat pozadu, že jo?
0: No tak sportovec ten má přímo v genech to, že musí vítězit, že jo?
1: Ano.
0: Pardon za to zlehčení tedy, no.
1: A pak jsem byla obklopena kamarádkama, který všechny kouřili. A když jsme někde seděli, tak zapal si. No pochopitelně, že jo. Neměla jsem pevnou vůli. Ale když už jsem měla vlastně dceru, tak jsem říkala, u dítěte se nesmí kouřit, tak jsem řekla, a v rodině, v mé rodině nikdo nekouřil ještě ke všemu. Takže jsem to musela skrývat. Tak jsem řekla, ne. Nic mě to neudělalo, prostě odstrčila jsem krabičku s cigaretama a ne. Dneska, když jenom projde po chodníku kuřák, už jsem z toho nevedla. A na to, když jedu výtahem a přede mnou tam byl kuřák.
0: No ono se říká, že od naučení kuřáci jsou ti nejhorší, nejhorší v tom smyslu, že potom nejvíc bojují proti kuřákům. No.
1: A moja dcera, když si tvrdila, říkala, já kdybych si zapálila, tak máma mě jednu vrazí, tak mě to za to nestojí. A mám kamarádku, která kouří snad 60 let a je zdravá poměrně. A já po covidu jsem chytla, kde co se dalo. Plice, doktorši plicním onemocněním, že jsem si přispěla já mládí kouřením, ale možná, že je to pravda, ale prostě vlastně to u mě nikdy nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě a kouřila se velice málo. A kdo říká, že ten kafe si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kemrat a musí mě nechat svíst, protože to je moje vášeň.
0: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
1: Ano. Jenom v počerních, ne v kradených.
0: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek, a jsem rád, že jste to řekla za mě, ještě dřív než já, máte větší postřeh, takže no, holce pozná sportovkyně, to já jsem v podstatě nikdy nebyl.
1: Teď bych ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
0: A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
1: Lehkou atletiku.
0: Takže běh, skoky.
1: Lehkou atletiku a pak vždycky to padou.
0: No, sportovkyně tělem i duší.
1: No, bohužel už. Teď bych to potřeba učit vnoučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají, ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju, že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
0: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneč. Já jsem chodil dokonce do brněnského Starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju, Mějte se krásně a hezké jaro přeju.
1: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková, a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí, což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému, jablko ne, anebo padá daleko od stromu, ale to si nechme na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač, věrný to, Radomil z Prostějova.
0: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dlouho
2: jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta, že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal. Protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co může být droga. A někdo může brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek. Vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády. Já to mám v přírodě. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svoji duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí, a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě, ale když člověk může používat ten zrak a jiný smysly a dívá bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga, že kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
0: No to, já vám ani prostě nevíte, jak já vám... Promiňte, že vás přerušu, Radomila, ale vy jste mě opravdu dostal, vy ani nevíte, jak já vám rozumím. Já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
2: Jo.
0: A to mě stačí. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka, fofr.
2: Jo, zase to někam běží.
0: Ano,
2: to někam
0: ano,
2: běží.
0: Ano.
2: Čas běží jak splašený koně.
0: Jo.
2: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil.
0: Radomile, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za mizantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
2: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
0: No to mě taky, to mě taky.
2: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuju Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
0: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeju vám krásné jaro. Naslyšenou.
2: Napodobně naslyšenou.
0: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

žal, to prosím, aby zdal. Tolik lidí pátek má i v úterý, nešťastný je v týdnu každý den.

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to pán!

0: potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano,
4: ano.
3: Že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to kde... To byl dům, kde, jsme... kde nějak prostě tam... Jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím. Tak nikdy no, ne... Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší... Zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano, jsme, no. Ano.
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, no, že já to...
3: Měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano, ano, ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten, na... se, ne ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil se,
4: jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme, tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad, tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flinovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, ve se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova vím, i
1: muziku. Já si to složil, no. Řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: Ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, uklízela si 10 světků, uklízela v kanceláři a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí. Jo, teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech? To disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
1: Byl open.
5: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
4: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle chce jako...
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládat,
5: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
6: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
7: Jak jste říkal, hit Pambíček?
6: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
7: Jako, tam je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
6: Přes hity, ano, to
7: jsem
6: to
7: nevěděl.
6: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne. Mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například, jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.

0: Jo.
1: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty že... svoje dcery provdá.
0: Tak. Všechny, úplně všechny. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
2: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte, pojďte, pojďte.
3: Hele. No, sem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
2: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. S kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má.
0: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
2: Je to moderní pojetí, ale můžete, můžete. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
2: Máme.
5: Co je?
2: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli... nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
1: Ne, diváci jsou děti.
2: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
1: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
2: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
0: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
2: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
0: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
0: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
0: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
0: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
0: No, kde?
4: V Turecku.
0: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohledneme po dalším.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
0: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
0: No.
2: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě,
2: ne,
4: samozřejmě.
2: Jen na děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
0: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
1: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
0: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
1: Vymyslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
0: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
4: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
0: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
1: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: To mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Čekáte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli žensky se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat, patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. Jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomu to muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.